až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj! Páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmout dát. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrpnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

Mohelnický folkfest a jeho sedmý ročník se rychle blíží, ale my se v pořadu Na cestě vrátíme ještě na loňský ročník, protože nám zbývá spousta muziky, kterou tady zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Budeme poslouchat folk team a Věru Šustekovou s jejími hosty, kteří vystoupili na scéně velké. A vypravíme se i na Morava scénu, odkud nám zahrají kapely Do větru a FT s tebou. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začneme folk týmem.

0: Folk Team vystoupil na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu odpoledne a přivezl osvědčené folkrockové hity, jako byla třeba úvodní písnička Ještě jsme neumřeli. Tahle ta brněnská kapela hraje už více než 50 let a stále skvěle. A tak dostanou prostor i teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: U kina Alfa za 5 minut 5. Přišla si přesně jak výběrčí daní, jenže se spletla o 11 let. A místo holky přišla mladá paní.

Folkfest se konává tradičně poslední prázdninový víkend v Mohelnických sadech a v kempu Morava. Loni se konal už šestý ročník a my teď společně posloucháme záznam vystoupení folk týmu z velké scény v sobotu odpoledne.

pořadu Na cestě se z velké scény mohelnického folkfestu, kde dohrál folktým, přesuneme do kempu, kde funguje scéna Morava a taky tady Český rozhlas Olomouc zaznamenal vystoupení dalších muzikantů. Pokračovat bude kapela s názvem Do větru, která přijela ze Svitav. Hraje muziku folkovou s prvky rocku, funky i latina.

Následující písničku Léto věnovala kapela Do větru Štajglovým a celé kapele Madalen, což jsou kromě toho, že jsou muzikanti, taky pořadatelé mohelnického folkfestu, který navazuje na tradici dostavníků. A Léto si poslechneme teď taky v pořadu Na cestě.

Pokud vás písničky kapely Do větru zaujaly, můžete si celý záznam najít na internetu, protože všechna vystoupení na Morava scéně Mohelnického folkfestu se streamovala na YouTube. Najdete tam tedy i další kapelu, která se jmenuje FT s tebou.

To byla písnička jarní v podání brněnské kapely FT s tebou, která měla za sebou celonoční hraní u pátečního osadního ohně, což je pěkná tradice, která navázala na dostavníky a stále pokračuje. Ovšem na vystoupení muzikantů prospívaná noc nezanechala následky.

S kapelou FT s tebou se rozloučíme symbolicky písničkou Domů. A bude to pro dnešek i poslední písnička zaznamenaná Českým rozhlasem Olomouc na Morava scéně Mohelnického folkfestu. Ale potom se ještě jednou vrátíme na scénu velkou.

Jak už jsem uvedla, teď nás čeká v pořadu Na cestě návrat na velkou scénu, kde vystoupila slovenská zpěvačka Věra Šusteková a její hosté.

Věra Šusteková je nejenom zpěvačka a muzikantka, ale i moderátorka, skladatelka a herečka. Ti hosté v názvu jsou skvělí muzikanti. Ve vokálech Věru doplňuje Laura Tománková, na elektrickou kytaru hraje Petr Kavický, dobro Henrich Novák, bicí Marian Kašaj a basa Adam Huděc. A vystoupení Věra Šusteková a hostia v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu bude pokračovat.

Pořad Na cestě dospěl ke svému závěru. Věra Šusteková nám zaspívá poslední písničku. Pro dnešek se s loňským 6. ročníkem Mohelnického folkfestu loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jitka Němcová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, tak nevím, jestli se budu bavit, protože tady se na mě svítí a já jsem jako u výslechu, takže můžete pokládat otázky, ale nemám ještě pouta. Všechny světla tady, reflektory na mě svítí, nechápu proč. Vůbec nic nevidím, takže nevidím tady ani na toho Kučeru, který se na mě usmívá.
1: Tak to svítí pan režisér, aby tě dobře nakameroval.
2: A výborně, děkuji.
1: Už praotec Čech věděl nahoře říp, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Dnešní humoriáda zahájena se skupinou Buty a Františkem Dobrotou. Tak Jitko, buď od té Dobroty a řekni nám, co děláš v těchto horkých dnech?
1: V těchto horkých dnech právě jsem natáčená v rádiu, to znamená, že jsem za hvězdu, filmovou hvězdu dokonce. Teď se cítím jako režisérka, která je vždycky za kamerou, tak se cítím jako herečka.
0: A jaký je to pocit být na druhé straně?
1: Já musím říct, že to je já jsem nervózní, ale je to dobře, protože aspoň vím, že to nemají ty herci lehký. Že?
0: No, a aspoň podáš maximální výkon.
1: A podám maximální výkon.
0: No.
1: Já už ho podávám celý týden, abych chtěl něco vědět.
0: A v čem a kde a proč?
1: Protože někdo v klidu má nohy. Teď nikdo nevycházejte, takže vlastně nás všichni poslouchají, co by dělali venku v tom vedru.
0: Vyhlašuješ zákaz vycházení?
1: Já ne, ještě, ale já na to nemám
0: ještě
1: právo.
0: Ještě k bazénu by se mohlo.
1: Do bazénu by se mohlo, no. Ale od pondělka to mám po hodinách, jsem se nezastavila. Po hodinách. Jedna věc za druhou.
0: Mm-hmm. Nebudu pracovní.
1: Tak jedna věc, výborně, ale já mám taky už trošku nalítáno, že jo?
0: No to určitě, ale teda ne, to... Vidíš, jak mě svádíš k tomu říct něco, co bych ani říci jindy nechtěl. Tak prosím tě, mezi tím jsme rádi v té tvé velké činnosti, že jsi na nás udělala čas a že nám teď vybereš první výstup. Kdo to bude?
1: Já bych si prosila do této situace, já to řeknu, když jsem na kameru, tak to řeknu hezky, Jaroslava Štercla.
0: Výborně.
2: Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu či značka ovčího síra z Moravy vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to s tebi milost, paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak tě to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pidiďuk. Napište, vyhrál jste 100. Když nevíte, prohrál jste, pošlete 100, napíšu vám, co je to pidiďuk. Pátral jsem po pidiďukovi 2 dny. Nic. Poslal jsem teda 100 a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pidiďuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit o 100.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik souboj s pamětí a Jaroslav Štercl zůstává na Ačku, na Bčko nastupuje František Nepil, tak si vyberte humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900 a teď nám zaspívá Petra Janů.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, dnešní posádka Jitka Němcová a Pavel Kučera. Náš tým dnes nastoupil v bledě modré, to musíme říct posluchačům, ať mají představu.
3: Ano, já mám tu modrou, já mám tu modrou hezčí.
2: Dobře, si žena, já to uznávám. Nebudu se s tebou dohadovat. Dobře. Ty máš dneska hádavou, tak dobrý, necháme to tak. Přátelé, vyhádejte si, koho chcete dál. Jaroslava Štercla nebo Františka Nepila. Ptáme se vás na telefonu, přidáváme hlasy. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
4: A pokračování.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně, hezký den. Zůstaňte svěží, o to tady běží, jak říkáme ve vedrech. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Ano, já zdravím zdravotního Patrika a šaramáčnu paní Němcovou.
3: Mm-hmm. Dobrý den.
2: Dobře, děkujeme. Já taky zdravím galantního Patrika, tady Pavlík, a jdeme na další telefonát. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím, moji oblíbenkyně speciálně, paní Němcovou.
2: No
6: a jestli můžu poprosit pana Nepila.
2: Prosit, já vás ani taky nemusíte.
3: Já vás taky moc zdravím, děkuji.
2: A děkujeme.
6: Děkuji. Příjemné vysílání.
2: Nápodobně, díky moc. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: No dobrý den, tady je posluchač z Vysočiny. Oba vás pozdravuju. Mm-hmm. Chtěl bych dvojku pana Nepila.
2: Mm-hmm.
7: A můžu jednu vzpomínku k paní Němcové?
3: Určitě, pokud nebude...
2: Těším se na to.
3: Pokud nebude choulostivé.
7: Ne, je to asi tak 5 let, byli jsme s příbuznýma, s malýma dětma v Praze na výletě a šli jsme do Zemědělského muzea. A šli jsme po letných, po letenských sadech.
3: Ano.
7: A protože jsme nevěděli kudy kam, tak jsme se zeptali nějakých dvou dám, který venčili psa. Dostali jsme radu a pak, když jsme odešli dál, tak mě moji příbuzní říkali, kdo to byl? No to byla přece Němcová od Vávy.
3: Výborně. A všimnul jste si i pejska?
7: Všimnul jsem si i pejska, nevím, jestli máte pořád toho stejného.
3: Mám českýho fouska pořád.
7: Ano.
3: Dobře.
2: Tak to souhlasí, tak to byla ona.
3: Ano.
2: Paní režisérka. A vaše křestní jméno ještě, ať máme k této historce?
7: Aleš.
2: Aleš.
3: Tak ahoj, tak. Aleši. A děkuji za vzpomínku.
2: Děkujeme.
7: Pozdravuju.
2: Děkujeme. Tak Jitka ve volném čase ještě dělá průvodkyně poletné.
3: No protože já tam bydlím, víš.
2: No já vím, mě no, to došlo.
3: Došlo ti to, děkuju. No. Já tě dneska fakt napadám.
2: Ne.
3: Dobře.
2: Mě napadají taky věci, ale jo. O tom potom. Tak přátelé, Jarda Štercl nám to vyhrál, v tuto chvíli bude pokračovat.
8: Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve druhé třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve třetí třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj, milá hore, už se rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézií. Snad proto, že Polynézii tolik neužijou. Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla ta, že se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního. Pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervovej šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když podzim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k Mítince, nad kterou by Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla a špitla. Vy všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky. Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Humoriáda.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak my se zastavíme v tuto chvíli u momentu, kdy vyhlašujeme soutěž humoriádnickou. Hrajeme o knihy z edice Humoriády a ještě o šanci v pátečním losování získat digitální rádio. 731 800 900 jsme připraveni, tak kdo pak se dovolá na naše číslo v tuto chvíli. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ano, kdo volá, odkud?
1: Jana z Pardubic.
0: Janu z Pardubic zdravíme. Otázka se týká Jitky Němcové, našeho dnešního hosta, paní režisérku tu máme. No a ta nám režírovala hodně věcí, ale také mimo jiné seriál Přejděte na druhou stranu, kde hrála hlavní roli za A. Jiřina Bohdalová, za B. Jiřina Jirásková.
1: Je, tak tohle nevím. Jiřina Jirásková.
0: Tak, bohužel. Byla to ta druhá Jiřina. Tak jo. Mějte se hezky přesto. Naschledanou, děkujeme za účast. Tak, Jiřina Bohdalová v hlavní roli seriálu Přejděte na druhou stranu. Byl to satirický seriál o práci jednoho pražského obvodního podniku bytového hospodářství, takzvané OPBH. Tak co nám k tomu Jitka řekne jako režisérka?
2: Jako režisérka k tomu řeknu, že to byla moc hezká práce. Bohužel ten seriál měl 13 dílů, ale oni to stopli po 6.
0: Byl moc kritický?
2: Moc neunesli. Zaprvé skvělý herecký obsazení. Byl Čepek, přeučil
0: všechny
2: absolutně skvělý herecký obsazení, protože jsme se bavili.
0: A byl to rok 88, abychom to doplnili?
2: Byl to rok 88 a ještě navíc jsme to trošku přehnali, že jsme opravdu udělali to OPBH, jak je to zoufalý. Přeučil sedí přece na hlavní třídě na WC, protože sehnal záchod před Vánocem a prostě všichni se optají, co tady děláte, že jo?
0: Jak se tehdy říkalo, kritizovat se smí, ale ne moc.
2: Ale ne moc. Ani ta Jiřina to nezachránila. To se stoplo a šli jsme od válu.
0: No, přesto se to leckde opakuje na různých kanálech televizních, takže přijděte na druhou stranu,
2: no, ale
0: můžete
2: to mě
0: vidět.
2: Mohlo mít ještě pokračování, ale nemohlo, takže mě oznámili, že takhle nesou, družko.
0: Tak dobře, tak to stopneme, tuhletou událost. Nevyhráli jsme, nevadí, jedeme dál.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A takhle, jo, milá paní režisérko, koho vybereme dál? Posluchačům?
2: Já, no. Protože zase další můj oblíbenec, ale tak když už jsme v té vzpomínce, no tak dáme samozřejmě Vladimíra Menšíka, ne?
0: Ano, s Lubomírem Kostelkou, to byli velcí kamarádi, že?
2: Oni ale teda byli, protože si chodili spolu na víno.
0: A pili na další věc.
2: A pili ho.
4: Jenzo! Tímhle oblíčením se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a strašit dělá velice dobře.
5: No a co?
4: No co?
5: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Vykuj oči. Pozná.
5: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
5: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
5: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Abych nespolk. Plže.
5: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
5: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
5: Kamaráde, já mám všechno promyšlený, podívej se, co je to?
4: Kaviár.
5: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. To jelení bobky a praví.
5: Hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
5: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
4: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
6: To si myslíš, papejta?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak přátelé, pojďme pokračovat. Zveme k dalšímu hlasovacímu kolu. Vladimír Menšík by tady byl tentokrát s Jiřinou Bohdalovou, výše jmenovanou, budou odcházet do opery, anebo Miloš Kopecký s dalšími kolegy. Můžete si vybrat SMS-kou Humor Mezera a Humor Mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda je v plném proudu, stejně jako hlasování. V tuto chvíli Vladimír Menšík nebo Miloš Kopecký je otázka i na naše posluchače na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké, i když horké odpoledne, přeji vám, Pavle.
2: Děkuji.
3: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Jitku.
4: Jste
3: správná žena a kromě zdraví vám přeji hodně úspěchů ve vaší plodné práci.
4: Já vám děkuji.
3: A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme správné posluchačce. Díky moc. Tak správná žena ve studiu, to jsem netušil, koho tu dneska máme.
4: Nech si toho.
2: Máš to zpátky. Tak dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František, já jdu na Zutavou, zdravím.
2: Zdravíme.
5: Paní Němcovou hlavně, poněvadž úžasná empatická dáma.
4: Já vám děkuji.
5: Tam přijete častěji, Pavle. A jinak bych vám přál všem zdravíčko a hlavně dejte tu jedničku.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: A ještě vám musím říct, že jsme se shodli s mnoha lidma, že máte hlas jako Pavel prezident.
2: Ne.
5: Podobný hlas.
2: No, no a navíc Petr a Pavel budeme slavit pondělí svátek, no výborně. Tak to je báječné.
5: No vidíte, ale tak vám přeji stále zdraví, díky.
2: Děkuji.
4: Děkujem.
2: Tak, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Karel Bojkovi, zdraví vás, Pavle, i vaši, já jsem zapomněl tomu.
2: Milou paní ve studiu, Jitka Němcová, já vám pomůžu, pohodě.
6: Milou paní Němcovou a já bych si přál pokračovat, Menšíka.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Dobrý den, celý den, Honza Sulkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Němcovou.
4: Dobrý den.
2: My vás.
7: A já bych teď hlasoval pro pana Menšíka. Pro
2: děkujeme pěkně. Ano, díky moc, naslyšenou. Hezký den. Tak přátelé, přičteme všechny hlasy, které dorazily SMS-kami a tak dále a výsledek zní. Odchod do opery, scénka ze Silvestra 1977, Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
8: Já se přece nebudu prosit, abych ti to vzdělával. Já půjdu sám. Ty si tu byť a já co půjdu, já pojedu sám.
9: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z tvých vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
8: Nazvedni, jo?
9: Co? Co je?
8: Otevři pusu. Já mám klíče.
9: Ale...
8: A u třeba kuklíče, jak to?
9: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a zpíváme si doma, no.
8: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
9: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
8: Jak já můžu ztratit?
9: Já vám třeba.
8: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit klíče.
9: Určitě.
8: Ale já ne.
9: Já všechno.
8: Protože já mám systém, 10 000. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na operu má. Lístky, já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem měl patrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
9: No a ten lístek tam máš?
8: A ten lístek tam taky nemám.
9: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
8: Ale tam byl ten lístek. No,
9: ten lístek mám totiž já. Víš?
8: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
9: no, to taky.
8: Povídat, dej mi ty moje klíče.
9: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš. jak to, že ten lístek jakoby od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
10: To nemyslíš vážně.
9: No to myslím vážně.
10: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhuláka?
9: No
10: parkovat
9: ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
10: Jsem zaparkoval z úhradu.
9: No.
10: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
9: Ať jsi podvodník!
10: Boženko, kontroluj se.
9: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otrubo, jsem už zas jen slečna biskupová!
10: Miláčko, posaď se.
11: Nežádám.
10: Já ti to říkám, ty máš něco buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat, kde chci, nebo ne? Já si tě budu přát, nebo co?
9: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
10: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, jsem šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
9: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nejsem. Ale trapec.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik odchod do opery a taky šachisti v Kobylisích. Tak přátelé, na to všechno nemá Jitka Němcová určitě čas, protože na něčem pracuje. Teď nám prozradí, na čem, na co se můžeme těšit.
2: Jakože mám čas chodit do opery, že jo?
1: Nikam.
2: No nikam vlastně.
1: Protože píšeš.
2: Protože píšu, no píšu paměti, píšu to s paní Lucí Weissovou, taky pracovala v Českém rozhlase, takže na tom děláme, ale už na tom děláme dlouho, ale teď jsme řekli, že to musíme dodělat. Jsou to paměti Jitky Němcové, jmenuju se Nic si nepamatuju. Jo, paměti
1: tak
2: Jitky Němcové,
1: jmenuju se kniha?
2: Nic si nepamatuju.
1: To je jenom jakože.
2: Je to pracovní název.
1: Ano.
2: A vlastně to začíná tím, že jsem po té hrůze toho covidu, jak jsem byla ve špitále celý rok, a když mě teda nakopali a probrali mě z umělýho spánku, tak se mě sestřička, když mě zrovna cévkovala, zeptala, jaký to bylo s tím panem režisérem Otakarem Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No s tím Vávrou. Já jsem říkala, s kým? No vy jste žila přece s režisérem Otakarem. Jo, to si děláte srandu s takovým starým pánem. No to nepřichází úvahu, takže nic si nepamatuju.
1: Mm-hmm.
2: To jsou ty paměti, mají už asi 180
1: ale
2: stránek.
1: Ale už si změněná, už si pamatuješ, už se ti to no, překlopilo, abychom nepostrašili
2: počkej,
1: posluchače.
2: Ne, neboj, mně se to tam vrátilo, ale jo. Ono se to postupně, já ho odkryvám v té hlavě.
1: Mm-hmm.
2: Takže je to zajímavý docela.
1: Dobře. Jo. Tak piš. Až to bude, tak si to tady všechno povíme.
2: Dobře,
1: budeme se těšit. Přátelé, na co se můžete těšit vy v Humoriádě? František Nepil, vracíme ho do hry, anebo Miloš Kopecký by tu byl. Vyberte si SMS-kou, připomenu opět spojení 90 011 04, SMS ve tvaru humor, mezera A nebo B, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli vybíráte, připomenu, Františka Nepila nebo Miloše Kopeckého. Tak Jitka už má také sluchátka, sluší velmi a může vás poslouchat na našem telefonu. Kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Antonín Pospíšil z Bedějoště a prosil bych pana Františka Nepila.
1: Děkujeme za váš hlas, pane.
3: Děkujeme.
1: Mějte se pěkně.
2: Naschle.
1: Naslyšenou, naschledanou. Kdo pak se nám hlásí dál? Dobrý den.
4: Tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Pavle, i paní Jitku.
3: Dobrý den.
4: Přeju jí hodně sil na tu dopsání těch pamětí a pak třeba zase na nový film nějaký námět pěkný.
3: To máme. Děkujeme.
4: A hlasuju za Bčko.
1: Miloš Kopecký má váš hlas a my děkujeme, hezký den. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady Petr ze Štětí.
1: No, slumíme rádio, Petře, trošku, tak.
5: Zdravím vás i paní Němcovou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A chtěl bych Františka Nepila.
1: My ho nemusíme pouštět, vy nám ho uděláte tady naživo. Tak dobře, děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Jana a já bych si dala Františka Nepila.
1: Jo, taky, tak jo. A dodržujte pitný režim, když jsme u toho samozřejmě. Nepil, ale my pijeme. Nealko samozřejmě.
3: Dobře.
1: Jiska má čistou vodu, já taky. A vy si dejte.
6: Paní Němcovou, mějte se.
1: No, děkuju. Ona vás slyší, takže je pozdravena přímo od vás.
3: Já vás slyším.
1: Bezva. Tak, a koho máme dál? Dobrý den. Připojujeme.
7: Jo, ano. Mhm. Dobrý den, já vás zdravím a oba dva a prosím pěkně paní Němcové, chci poděkovat za celoživotní její práci.
3: Děkuju.
7: A do další hodně zdraví.
1: Ano,
3: jdeme do toho.
7: Hromadu, ano. A přála bych si Ačko.
1: Dobře,
7: pana...
1: Nepila.
7: Nepila, ano, děkuju pěkně.
1: Děkujeme.
7: Mějte se hezky, naschle.
1: Děkujeme krásně. Hezký den. Tak to bylo hezké přání, hezké vyznání. A teď bude hezký František Nepil na téma vlasy.
8: Vlasy, to je taková krása. Vy si jich neumíte dost vážit, ale já, když přišel na vojnu, tak nám ostříhali hlavu na bleskovku. Měli jsme ji jako koleno. Podíval jsem se do zrcadla a pochopil jsem, že člověk to někdy nezní hrdě, že člověkem je možno pohrdat. To je takové zvláštní. Lidé přece mají pleš také normálním, tedy chronologickým pochodem. A to vám je něco úplně jiného. Ona je tou pleší obdařena vždycky hlava, nějak esteticky tvarovaná, kulturně tvarovaná a jí absence vlasového porostu naopak prospívá. Jenže to mluvím o vlasech mužů. Vlasy jsou u muže s jakoukoliv hlavou nakonec něčím zbytným. Ale vlasy žen, to je ta taková krása. Jsou o nich celé legendy, ale spíše než legenda mě od malička fascinovala představa posledních dnů Kartága, jak se město připravovalo k nerovnému boji s Římany a jak si Kartáginianky stříhali své krásné vlasy a pletli z nich pevné tětivy pro luky bojovníků. Když jsem si však vzpomněl na tu svou ostříhanou hlavu, říkal jsem si, ty museli chodinky vypadat. Když je Kartáginané spatřili, to jim asi klesla bojová morálka. Kdo ví, jestli by to s Kartágem nedopadlo úplně jinak, kdyby Kartáginianky šly místo toho raději k holiči a před zahájením útoku obešly načesané hradby, aby obránci viděli, za co, či lépe za koho budou bojovat. No nevím, to víte, já jsem taky jako každý jiný, co po bitvě bývá generálem. Jenže já jenom v Kartágu.
1: Tak tolik František Nepil, jsme v závěru dnešní humoriády. Jitka Němcová byla milým hostem, děkujeme.
3: Já taky děkuju, opatrujte se. A co je důležitý, všechny starosti hoďte za hlavu a užijte si leta.
1: A on to pak někdo uklidí, tu on hromadu
3: někdo
1: starostí.
3: Uklidí, jo. Zamete.
1: Jo. Dobrá, přátelé, hezké léto přejeme Jitce Němcové. Pavel Kučera se loučí, přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení. Chotěboř v létě spustí městskou autobusovou linku. Do Venezuely míří po zemětřesení mezinárodní pomoc. Česko vyšle u Sartým. Bude jasno s teplotami až 34 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. S tím se pojí i hodnocení celoroční práce žáků, a to známkami nebo i slovním hodnocením. Učitelé připomínají, že je důležité přistupovat k výsledkům s nadhledem a řešit je v klidu společně s dítětem. O prázdninách je na místě odpočinek, nicméně některým dětem se může hodit i lehké procvičování. Chotěboř bude dalším městem s vlastní MHD. Radnice připravuje spuštění jedné linky. Měla by poprvé vyjet do konce srpna. Provoz bude zatím zkušební. Podle občanskodemokratického starosty Ondřeje Kozuba bude autobus zastavovat na 18 místech.
6: Tak vycházíme od nádraží, kde vlastně ta linka pojede směrem na oblast Letné, Hřbitov, potom k sídlišti na Chmelnici, zastávky u obchodních center, do prostor kolem zámku, dostáváme se na náměstí, ke škole, pak zase spodem kolem sportovišť a dostáváme se i vlastně ke vstupu do průmyslové zóny.
5: Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí, zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrigueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
7: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
8: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
5: Fotbalisté Ekvádoru porazili na mistrovství světa už jistě postupující Německo 2-1 a vybojovali si tak účast v play-off. Do vyřazovací fáze šampionátu prošlo i Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Japonci remizovali se Švédskem 1-1 a postupují jako druhý tým skupiny F. Dál jdou i třetí Švédové. První místo obsadilo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1.
0: Počasí.
5: V Jihlavě a Černovicích je 17 stupňů, v Dukovanech 20. Bude převažující jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vád bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Na dálnici D1 ve směru na Prahu se mezi kilometry 164 až 150 exity Velká Bíteš a Velké Meziříčí pohybuje vozidlo údržby a je uzavřený levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: V 5 hodin 4 minuty vás všechny zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Víte, na který den se děti školou povinné školáci těší víc než na Ježíška? No samozřejmě na začátek letních prázdnin. Letos to vyšlo právě na dnešek, na 26. června. Tak milí školáci, užijte si předávání vysvědčení a užívejte si krásné 2 měsíce volna. Užívat si budeme pochopitelně i my. Já vám všem přeji krásné páteční ráno.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
0: A za chvíli i s Petrem Jungmanem, se kterým zkontrolujeme kalendář. Teď je ale čas a prostor pro další muziku. Denny, neboli Denisa a Miroš Birka.

0: cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: A svoji káru, potažmo kalendář, kalendárium táhne dál i Petr Jungmann už pěkných pár let. Ať je pátek nebo svátek, Petr Jungmann nám každý den říká, čím zajímavým je to či ono datum zajímavé vepsáno do historie. No a nejinak je tomu i dnes, v pátek 26. června. Petře, máš prostor.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sies na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k Všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Víte, kam se děti s vysvědčením, na kterém bude alespoň jedna jednička, podívají za jednu korunu až do neděle? Tak to vám řeknu za chvíli. Teď v 7 hodin, 17 minut, pojďme zkontrolovat oblohu.
1: Počasí.
0: Pokud chcete doma větrat, doporučuji právě tento okamžik, protože teploty venku se teď pohybují kolem 17 až 20 stupňů, což je relativně příjemné, protože přes den bude jasno s tropickými teplotami, které vystoupí na 30 až 34 stupňů.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni přivítáme historicky první stolní tenistky z Vysočiny, které získaly titul, tedy tenistky týmu HB Ostrov Havlíčkův Brod. Jmenovitě dorazí Veronika Poláková a Zdena Blažková. Společně s nimi také majitel klubu Miroslav Jinek a trenér Bohumil Vožický.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Voxil dospíval v 5 hodin 21 minut v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Tradiční akce za vysvědčení do Zoo Jihlava potěší všechny školáky. Od dneška až do neděle získají děti po předložení aktuálního vysvědčení s alespoň jednou jedničkou na pokladně Zoo vstup pouze za 1 korunu. Stačí i fotografie či kopie vysvědčení. Akce platí i při kladném hodnocení, což je prospěl, že jo? Takže i z toho chování nemusí být jednička. No. Teďka Lzich, Luxemburg nám hrál.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Kapela Boniem, Rivers of Babylon, příjemná pohodová muzika, bude pochopitelně ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut pokračovat. Teď se ale blíží 17:30 a to je čas a prostor pro aktuální zprávy, se kterými už do studia přichází Jakub Holík. Hezké ráno.
1: 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: České dráhy na první víkend prázdnin posílí kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Posílené budou hlavně spoje mezi Prahou a Moravou, ale i do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti by ale podle Českých drah měli lidé kvůli vytížení některých tras využít regionální spoje. 8 stanic napříč Vysočinou ve čtvrtek naměřilo nový teplotní rekord. V Dukovanech na Třebíčsku meteorologové ve čtvrtek naměřili 34 stupňů Celsia. V Moravských Budějovicích padlo dosavadní maximum z roku 1961. Přístroje tam naměřili 32,5 stupně. Ve Velké Meziříči a Kostelní Myslové se teplotní rekordy měnily po 59 letech. V Praze pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. 96. ročník organizují Česká televize a Český rozhlas. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií navštívil včera také český prezident Petr Pavel. Dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Organizace Spojených národů ho vyhlásila před téměř 40 lety, aby upozornila na rostoucí problém zneužívání narkotik. Podle statistik OSN užívá drogy přes 300 milionů lidí na světě. Tisíce z nich ročně umírají na předávkování. V Česku intoxikaci nelegální drogou nepřežijí ročně desítky lidí. Fotbalista Japonska na mistrovství světa remizovali se Švédskem 1-1 a postupují jako druhý tým skupiny F do play-off. Dál jdou i třetí Švédové. První místo obsadilo Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Tenistka Karolina Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausondovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Rousseauová. Dnes očekáváme jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vát bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 346 mezi Chotěboří a obcí Kámen na Havlíčkobrodsku je na silnici vysypaný štěrk a očekávejte tam kluskou vozovku. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Po 16 minuty je to aktuální čas a já vám přeji krásné a pohodové páteční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes začínají prázdniny a na silnicích, cyklostezkách i lesních cestách přibývá každoročně tisíce cyklistů. Právě začátek sezóny je ale ideální příležitostí připomenout si, že kolo není jen radost z pohybu, ale také zodpovědnost za vlastní bezpečí i bezpečí ostatních. O tom konec konců byla řeč v našem včerejším vysílání mezi 11. a 12. hodinou a my si to připomeneme za pár minut. Teď Řeka v plamenech a Honza Kalousek, Juža Kolář, přeje příjemný a pohodový poslech.

0: Magdalena Marta Kubišová, 5 hodin 41 minut. Včera byl hostem Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina vrchní inspektor nadpraporčík Lukáš Vondra z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, který nás mimo jiné pozval na klid na cyklistické odpoledne na Starce. Akce zaměřená na bezpečnost cyklistů se uskuteční už tuto sobotu od 14 hodin v Jihlavských Starých horách a nabídne praktické rady, ukázky i zábavu pro celou rodinu.
1: Tak hlavním cílem této akce je společně strávit příjemné odpoledne, připomenout lidem, že bezpečnost na kole není samozřejmost. Chceme cyklistům poradit, jak být na silnici lépe vidět, jak mít správně vybavené a seřízené kolo a jak předejít zbytečným nehodám. Společně si užijeme odpoledne, které bude nejen poučné, ale i zábavné pro všechny.
2: Komu je vůbec tahle akce určená? Přijdou si na své jen děti nebo i my dospělí cyklisté?
1: Akce je naprosto pro všechny, je určena úplně všem. Rodinám s dětmi, rekreačním cyklistům i těm, kteří na kole jezdí každý den. Děti si užijí soutěže, dospělí si mohou nechat zkontrolovat kolo, vyzkoušet simulační brýle nebo získat informace od odborníků.
2: Přibližte nám, proč jste si vybrali právě začátek letních prázdnin pro tuhle akci?
1: Tak samozřejmě s příchodem hezkého počasí a více volného času začíná období, kdy jsou kola nejvíc v provozu. Lidé vyrážejí na výlety, děti tráví více času venku a na silnicích i cyklostezkách je mnohem větší provoz. Je to ideální čas připomenout si všechna důležitá pravidla.
2: Tahle akce je zdarma, pokud se nepletu. Co všechno tady návštěvníky čeká, když dorazí na Starku?
1: Tak pokud začneme od těch nejmenších, tak jsou to soutěže pro děti, ukázky reflexních materiálů, ale i například kontrola technického stavu kol, rady k povinné výbavě, správné nasazení přilby, jak už jsem zmiňoval, simulační brýle, první pomoc a drobné dárky od partnerů akce.
0: A dnes to bude o sportu. Historický úspěch pro Vysočinu. Stolní tenistky HB Ostrov Havlíčkův Brod poprvé v historii vybojovali titul mistryň České republiky. Jaká byla jejich cesta na vrchol a co stálo za zlatou sezónou? Hosty Českého rozhlasu Vysočina budou dnes po 11. hodině hráčky a také majitel klubu.

0: V 5:47 se pojďme společně ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Tepla nás ani dnes nebudou opouštět. Aktuální teploty se na Vysočině drží nejčastěji kolem 18 až 20 stupňů, což je příjemná. Teplota odpoledne ovšem zamiřte nikam k vodě nebo do stínu, pořádně se namažte krémem na opalování a dodržujte pitný režim, protože teploty budou až kolem 31 či 34 stupňů Celsia. Teď muzika a kapela Black Milk. Sedmkrát, tak se jmenuje písnička a Jože Kolář přeje hezké ráno.

0: Moře nebo bazén, slaná voda nebo chlor? Našich makoviček se v 5 hodin a 51 minut zeptáme, čemu dávají přednost.
1: Makovičky.
2: Je lepší koupání v moři nebo v bazénu?
3: Po mně je lepší v moři.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína, s dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 0800 319 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kvůli problémům na cestách vyplácejí pojišťovny Čechům každoročně víc než miliardu korun. Školáci ve Ždírci nad Doubravou si převezmou vysvědčení hned po návratu z výletu. Ukrajinský prezident ohlásil novou operaci, která má Rusko přimět k ukončení války. Bude jasno s teplotami až 34 stupňů. Jsou tu ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. Za zahraniční dovolené vyplatili loni pojišťovny Čechům zhruba 1,25 miliardy korun na pojistném plnění. Nejčastěji řeší úrazy a další zdravotní problémy. Vyplývá to z údajů České asociace pojišťoven. Podle Petra Koblíška je dobré mít klasické cestovní pojištění a nespoléhat se na evropskou kartičku pojištěnce, která kryje jen v místě nezbytnou péči.
2: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále a mohlo by nás to stát teda opravdu hodně peněz.
1: Před rozdáním vysvědčení vyklidili žáci ve školách své skřínky a lavice. Museli také vrátit půjčené učebnice a odebrat si nové pro příští školní rok. Ve Ždírci nad Doubravou stíhají tyto práce jen den před koncem školy. Nepočítali se zkrácením školního roku.
3: Měli jsme toho hodně, ale jako jsme teď tenhle týden, ještě jsme se vraceli z výletu, vlastně byli jsme pondělí, úterý, třeba jsme byli na výletě.
4: Vysvětluje osmačka Eva Marková, že na nutné předání učebnic a úklid školních skříněk měli žáci v podstatě jeden den. Při oznámení zkrácení školního roku ministerstvem školství už totiž měli poslední týden poměrně nabitý.
5: Vzhledem k tomu, že jsme měli naplánované výlety už někteří od září, od října, tak jsme s tím jako fakt nepočítali. Myslím si, že takovéhle změny by se měly dávat vědět dřív, abychom se na to stihli připravit, že ty dva dny nám opravdu jako...
4: Popisuje učitelka Lucie Mišková s tím, že jedna třída má dokonce plánovaný návrat z výletu až v pátek a příjezd tak musí rovnou spojit s předáváním vysvědčení. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil 40-denní operaci, která má Rusko přimět ukončit válku. Bez dalších podrobností to napsal na svém telegramovém účtu.
6: O nové operaci jednal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se šéfem zpravodajské služby SBU generálem Jevhenem Chmarou a chválil zejména centrum Alfa, které spadá pod SBU a provádí mimo jiné dronové operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Z toho podle komentářů vyplývá, že právě tyto jednotky budou páteří 40-denní operace. Jejím hlavním cílem budou zřejmě ruské rafinérie, sklady pohonných hmot a přečerpávací stanice. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalista Patrik Šik ukončil po vypadnutí českého týmu na mistrovství světa reprezentační kariéru. 30-letý útočník to napsal na svém Instagramu.
7: Nejlepší střelec současného národního týmu odchází hrdý na to, co v reprezentačním dresu dokázal, zároveň má ale pocit, že český fotbal má na mnohem víc, než v posledních letech ukazuje. A podle Šika je prý potřeba změnit řadu věcí, které dlouhodobě nefungují. Útočník Leverkusenu si za národní tým připsal 56 startů, dal 26 branek a v roce 2021 byl nejlepším střelcem Eura společně s Cristianem Ronaldem. Jakub Marek, Radiožurnál. Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Počátkách je 16 stupňů, ve Vatíně 15. Bude převažující jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vád bude slabý proměnlivý vítr východních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici 346 mezi Chotěboří a obcí Kámen na Havlíčkobrodsku je vysypaný štěrk a může to tam klouzat. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přes hodin 4,5 minuty zdravím vás všechny, zejména školáky, kteří se probouzí do posledního školního rána roku 25-26, tedy školního roku. Dnes se vydává vysvědčení a

0: milion a půl dětí se může těšit na zasloužené dvouměsíční volno. No a my všichni ostatní se můžeme těšit na doktorku Kateřinu Cvajthamlovou a Patrika Rozehnala. Tihle dva nám už za chvíli prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
1: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: Legenda jménem ABBA, I Have a Dream. 6 hodin 13 minut, ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Hezký páteční den, přejeme vám oba.
2: Budeme mluvit o vložkách do bot.
1: Jak vybrat ty správné, jak poznat, jestli je potřebujete, i kam pro ně zajít.
2: Před časem jsme si o tom povídali a vy jste nás zavalili spoustou dodatečných dotazů a tak na ně chceme odpovědět a přidat další nové informace.
1: Poradíme babičkám a maminkám, jaké boty zvolit pro ty nejmenší.
2: Seniorům zase, jaké vložky pro ně budou nejvhodnější a proč by si je měli pořídit.
1: Dozvíte se, kde jsou vaše nohy na chodidlech nejzranitelnější a jak o ně správně pečovat.
2: To vše v pořadu Vesele a zdravě už dnes odpoledne po 13. hodině.
1: Naši poradnu samozřejmě najdete i na webu veseleazdravie.cz a můžete se stát také našimi fanoušky na Facebooku Veselé a zdravě.
2: Aspoň vám nic neunikne a budete vědět i o všech tématech dopředu a přečtete si rady na každý den.
1: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla.

věřil, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe.

0: Začíná boj o zrno. Zemědělci vyjeli do polí z kombajny a to znamená jediné. Žně jsou tady. Na Znojemsku už sklidili třeba pole s jetelem. Více za chvíli v reportáži. Teď v 6 hodin 18 minut pojďme v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zkontrolovat oblohu.
1: Počasí.
0: Do našeho studia na Masarykově náměstí v Jihlavě se opírají sluneční paprsky a bude tomu tak celý den. Čeká nás jasná obloha se sluníčkem a s teplotami, které budou atakovat až 34 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni přivítáme historicky první stolní tenistky z Vysočiny, které získaly titul, tedy tenistky týmu HB Ostrov Havlíčkův Brod. Jmenovitě dorazí Veronika Poláková a Zdena Blažková. Společně s nimi také majitel klubu Miroslav Jinek a trenér Bohumil Vožický.
1: Dobré

0: 6:21 dospíval Petr Razek v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Zemědělcům v Česku začínají žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne naplno příští týden. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba vojtěšku nebo jetel. Do polí zemědělci výjíždějí například na Znojemsku.
1: Do polí u Olexovic na Znojemsku dnes kombajn vyjel sklízet travní semena. Nedaleké pole s jetelem už má posečené.
2: S agronomem místního zemědělského družstva Michalem Reiterem jsme se přesunuli na pole s ozimou pšenicí. Tu bude kombajn sklízet příští týden.
3: Čekáme, až se nám utvoří vlastně zrno. Si můžeme jít podívat, že už vlastně je hotové. Ale ještě se dá rozmáčknout, takže ještě to bude nějaký čas chtít.
1: Žně brzy čekají taky ozimý hrách na vedlejším poli. Ten už je na první pohled skoro celý žlutý.
3: Tam se budeme pohybovat, teďka nás čekají úmorné teploty, takže tam se budeme pohybovat taky asi v příštím týdnu, koncem příštího týdne by se dal sklízet asi.
1: Michal Reiter letos počítá spíš s podprůměrnými výnosy z plodin. Poznamenalo je totiž nebývale suché jaro.
3: Loni touhle dobou jsme měli asi 200 mm srážek za půl rok, letos jsme na nějakých 160, takže tam pokles o nějakých 40-50 milimetrů a hlavně to rozložení srážek. Letos to prostě spadlo v květnu 40 mm, teďka nám spadlo 10. června asi 15 a to rozložení srážek je nepřívětivé pro nás.
1: Plodiny se podle Michala Reitera díky nedávným dešťům trochu vzpamatovaly, nedostatek vláhy z předchozích měsíců se ale úplně nevykompenzovaly.
3: Nemyslím si, že by to měl být úplný propadák, ale budeme se bavit o srovnání třeba s minulýma rokama, že budeme asi o tunu, o půl tuny níž na výnosech u těch obilovin.
1: To, že kvůli suchu by letošní výnosy mohly být nižší, potvrzuje i mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Přestože v polovině června přišly srážky, na řadě míst už nedokázaly dřívější škody významně zmírnit. Zemědělci už nyní upozorní, že v některých regionech mohou být letošní výnosy nižší než obvykle.
1: Termín začátku žní je podle Pánkové podobný jako v předchozích letech. Zemědělci se teď kromě ozimé pšenice chystají na sklizeň ječmene, na řadu pak přijdou další plodiny, například řepka. Na celkové hodnocení sklizně je podle Pánkové pořád ještě brzy. Šimon Franz, Český rozhlas.

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Více než 1,5 milionu žáků a studentů dnes dostává vysvědčení a ukončuje tak školní rok. Některé školy je hodnotí pomocí známek, jiné udělují slovní hodnocení. Učitelé doporučují, aby rodiče k hodnocení přistupovali s nadhledem a řešili ho s dětmi v klidu. Do lavice školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Po desítkách let obnoví Chotěboř městskou hromadnou dopravu. Naposledy tam jezdila v 80. letech. Autobusová linka bude zastavovat na 18 místech a cestující doveze i do okrajových částí. Poprvé by se měla rozjet na konci srpna. Provoz bude v prvních měsících zkušební. V polském Gdaňsku dnes končí dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod v přepočtu víc než 77 miliard korun Kyjevu jako součást unijního úvěru. Vyplácení celkové půjčky v přepočtu 2,2 bilionu korun je rozdělené na letošní a příští rok. Papež Lev XIV. A jeho poradní sbor kardinálu dnes budou ve Vatikánu mimořádně jednat o mezinárodní situaci a míru. Mluvit budou taky o překonání teorie spravedlivé války. Debaty kardinálu a hlavy katolické církve budou pokračovat i zítra. V pondělí má pak setkání symbolicky zakončit slavnost svatých Petra a Pavla. Fotbalisté Austrálie hráli na mistrovství světa s Paraguají 0-0 a díky lepšímu skóre uhájili druhé místo před USA, právě před jeho americkým soupeřem. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovství světa vítězstvím nad USA 3-2. Vítězný gól vstřelil v 8. minutě nastavení střídající Ayhan. Dnes očekáváme jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vár bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Na 144. kilometru u Velkého Meziříčí jsou na vozovce kusy prasklé pneumatiky v pravém jízdním pruhu a je tam obtížná průjezdnost. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Půl sedmé, tři minuty, to je aktuální čas a Jožka Kolář vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje příjemné a pohodové páteční ráno. Vracební učebnic i úklid skříněk museli na základní škole ve Ždírci nad Doubravou stíhat na poslední chvíli. Zkrácení školního roku o dva vyučovací dny nečekali a některé děti si po příjezdu z výletu půjdou rovnou pro vysvědčení. Více se dozvíte za chvíli v reportáži. Teď Petr Spálený a písnička Hráč.

0: Jeden z filmů o básnících, ve kterém zazářil Pavel Kříž, co by Štěpán Šafránek, byl uvozen i touhle písničkou v tom Karel Černoch a Iveta Bartošová v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Děti si dnes přeberou svoje vysvědčení. Předtím museli vrátit zapůjčené učebnice a uklidit si skřínky. Třeba ve Ždírce nad Doubravou jim situaci zkomplikovalo zkrácení školního roku z 30. na 26. června. Museli si víc pospíšit a třeba učitelé si dřívější prázdniny neužijí.
1: Hele, jak to, že jich je vám 20 učebnic? Těžná si 23.
2: Osmáci zrovna počítají učebnice a atlasy, které teď po celý rok používali, aby je mohli vzít a odnést o rok mladším spolužákům, kteří se z nich budou učit od září. Poslední opozdělci ještě vyndavají své knížky ze skříněk, aby odevzdali skutečně vše.
3: Ale taky se nám třeba stává, že se nám učebnice ztratí, jakože to, ale většinou to vracíme tak jako nějak poslepovaný a že to přežije většinou ten školní rok, takže
4: snažíme se to vracet ve stejném pořádku.
2: Vysvětlují žačky Eva Marková a Karolína Štorková, že většina učebnic se na konci roku sejde v pořádku. Dále ale čeká i menší úklid, jak žáky instruuje jejich učitelka Lucie Mišková.
1: Tamhle ty skřínky musí zůstat odemčené na prázdniny a vyklizené. Proto jste si měli vzít ty velké tašky, abyste všechno zvládli domů.
3: To se dá zvládnout, to je o třídě, ale jakož nezdatná třída, tak zvládnu. A udělat pořádek a poklidit to nejhorší, není to jako nic zlýho.
2: Podle Lucie Miškové se dají tyto nutné práce zvládnout obvykle bez problému. Letos jsou ale všichni v trochu větší časové tísni, protože původně počítali s tím, že žáci půjdou do školy ještě v pondělí a v úterý.
5: No, zkrácení školního roku já jsem teda nepřivítala moc dobře, protože vzhledem k tomu, že jsme měli naplánované výlety už někteří od září, od října, tak jsme s tím jako fakt nepočítali. Ty dva dny nám opravdu jako chybí. Zvládáme, ale já bych je teda uvítala za sebe.
6: Určitě a dokonce jedna třída je na výletě, že odjížděli ve středu, přijedou z výletu a budou zdávat vysvědčení ještě.
2: Dodává další z učitelek Marcela Vomelová s tím, že jinak s dětmi ale stihli v posledním školním týdnu i další aktivity, jako jsou různé hry venku mimo školu. Podle ředitele školy Oty Bence ale platí dřívější konec školního roku skutečně jen pro děti. Pedagogický sbor příští týden ještě přijde.
7: My učitelé, respektive pedagogičtí pracovníci, tak aby jsme dotáhli ty všechny věci, jak jsme potřebovali a jak nám to trošku narušilo ta změna, tak ještě v pondělí a v úterý se tady společně sejdeme a dokončíme věci, které potřebujeme dokončit.
2: Samotné předávání vysvědčení je už ale podle Oty Bence poměrně rychlou záležitostí. Mimo děti, které jdou do družiny, bývá v poslední den roku škola už v podstatě kolem 9. hodiny prázdná. Ze Ždírce nad Doubravou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 45 a půl minuty čas na to, abychom ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pořádně probrali počasí.
1: Počasí.
0: A proto už do Českého hydrometeorologického ústavu zdravím Andreju Kvapilovou. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Předpokládám, že to ráno je slunečné s modrou oblohou všude na Vysočině.
2: Ano, je to tak, máme jasno, případně skoro jasno, teploty se nám nejčastěji pohybují od 20 do 17 stupňů, ale v těch nejvyšších polohách máme teďka kolem 22 stupňů, vítr ten nám vane slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu.
0: No, kdyby takové teploty vydržely celý den, to by byla taková, řekl bych, pohoda, ovšem nás čekají podstatně vyšší údaje.
2: Ano, je to tak, ty nejvyšší teploty dneska očekáváme od 32 do 35 stupňů. Bude spíš takové převážně jasno, jenom v průběhu dne nám může naskákat trošinku takové té menší kupovité oblačnosti. Vítr ten nám stále bude vát slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: A před námi je první prázdninový víkend a ten asi bude nejlépe trávit někde u vody.
2: Ano, k tomu ty teploty budou vybízet, ty nejnižší teploty sobotní 21 až 18 stupňů, ale v údolích mohou klesnout až k 15 stupňům, ty nejvyšší teploty od 33 do 36 stupňů, také podobné jako dnes, spíš takové převažující jasno, v průběhu dne zase nám může vytvořit trošinku drobná kupovitá oblačnost, v neděli tam stále spíš bude převažovat takové jasno nebo skoro jasno, odpoledne se nám může vytvořit lokální kupovitá oblačnost, tam úplně na západě kraje už se nedá výjimečně vyloučit i nějaká možnost přehánky a ty teploty nedělní 21 až 18 stupňů nejnižší, v údolí zase mohou klesnout lokálně až k 16, no a ty nejvyšší, neděle bude dnem s nejvyššími teplotami 34 až 38 stupňů.
0: No, tak se máme na co těšit, milovníci sluníčka zajásali, je potřeba vytáhnout pořádné opalovací krémy s vysokými UV faktory, sluneční brýle, hodně vody a hurá nikam do stínu.
2: Že... Vlastně jste to zhrnul, ano.
0: Tak uvidíme, jak se předpověď vyplní, ale vypadá to, že nás opravdu čeká první horký prázdninový víkend. Každopádně díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Lado, řekni fór.
1: Nasedne opilý muž do taxíku a říká: domů. Taxikář se ho zeptá: chápu, prosím vás, ale kam? No domů, ne? Prosím vás, můžete to nějak upřesnit? No do obyvaku, na gauča, přikrejt.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy

0: Jakub Holík. Školáci na Vysočině si dnes přijdou pro svá závěrečná vysvědčení. Jednou z nejmenších škol je jednotřídka v Křižánkách na Žďársku. Učitelky tam vysvědčení předají 13 žákům. S oslavami konce školního roku začaly už včera, kdy se škola slavnostně rozloučila s páťáky. Pokračuje ředitelka školy Hana Štůlová.
1: Na to potom navazuje teda předávání vysvědčení. V první vyučovací hodině jsme všichni společně v jedné třídě. My jsme jednotřídka, ale spojujeme první, druhý, třetí a pátý ročník.
0: České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
0: Dvě zemětřesení na severozápadě Venezuely nepřežilo asi 235 lidí. Zraněných je víc než 1500. Záchranné týmy dál hledají lidi uvězněné pod sutinami budov. Stát vyhlásil stav nouze. Podle předsedy Národního shromáždění Jorgeho Rodrígueze míří do Venezuely záchranné týmy ze zahraničí.
3: Svá letadla vyslali Spojené státy, Mexiko, Španělsko, Katar a skupina záchranných expertů OSN.
4: Venezuela přijala pomoc i od českého týmu pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin. Veřejné sbírky na pomoc jihoamerické zemi spustily například humanitární organizace Člověk v tísni, Charita Česká republika, Červený kříž a ADRA. Lidé zasažení zemětřesením mají taky na měsíc získat bezplatné internetové služby společnosti Starlink amerického podnikatele Elona Muska. Uvolnění prostředků pro humanitární pomoc podle agentury Reuters povolilo i americké ministerstvo financí, které jinak vůči Venezuele uplatňuje sankce. Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z první pozice. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál projde i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. Do play-off projdou po remíze 0-0 i Paraguay a Austrálie.
5: Počasí.
0: V Třebíči a Bystřici nad Pernštejnem je 16 stupňů, v Telči 20. Bude převažující jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vád bude slabý proměnlivý vítr východních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu na předměty na vozovce. Nejdříve na 130. kilometru za exitem Měřín je v levém jízdním pruhu plastový nárazník a pak na 99. kilometru za exitem Větrný Jeníkov leží na dálnici židle. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Sedm hodin pět minut vám přeji krásné a pohodové sluncem zalité páteční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Zhruba 1,5 milionu školáků se na dnešek těší skoro stejně jako na Ježíška. Začínají letní prázdniny. My dospěláci už to tak neprožíváme, ale někteří z nás si možná ve vzpomínkách připomenou časy, kdy i nám začínaly 2 měsíce volna. Každopádně, čím zajímavým je dnešek, 25. červen, zapsaný do historie, to nám už za chvíli ve svém kalendáři řekne Petr Jungmann.
5: Dobré ráno s Jožou Kolářem.

0: pátečním ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina kapela Olympic písnička Hrál v 7 hodin 12 minut. Čas k tomu, abychom s Petrem Jungmanem pohlédli a nahlédli do kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungman. Pěkný den. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sís na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spice Kids debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou 70 má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: No a ještě Petra Jungmana doplním, že dnes se také předávají vysvědčení. Děti vám je přinesou domů v papírové podobě, nebo že byste se zašli zeptat do školy osobně?
3: Vy jste Skojčic Upejřimova.
4: A na koho se jdete zeptat?
3: Na syna Plha, pane učiteli.
4: Tak to je dvojka.
3: Dvojka.
5: Dvojka.
3: Dvojka. Tak jdem.
0: Tak šťastnou cestu do Kojče, zdravím vás všechny, ať už nás posloucháte v Kojčicích nebo kdekoliv jinde, Upejřimova i po celé Vysočině, klidně po celém světě. Přes internet přeji vám krásné ráno a dětem a školákům skvělé prázdniny.

0: Po více než 40 letech se v Chotěboři znovu rozjede MHD. Kudy povede trasa a kdy budou moct obyvatelé Chotěboře začít využívat, to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: 7 hodin 18 minut se jdeme v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívat na oblohu. Ta bude jasná se sluníčkem a s teplotami, které mohou atakovat až 35 stupňů Celsia. Tak na sebe dávejte pozor.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni přivítáme historicky první stolní tenistky z Vysočiny, které získaly titul, tedy tenistky týmu HB Ostrov Havlíčkův Brod. Jmenovitě dorazí Veronika Poláková a Zdena Blažková. Společně s nimi také majitel klubu Miroslav Jinek a trenér Bohumil Vožický.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kapela PH dospívala v 7 hodin 23 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Chotěbor bude mít ještě v létě vlastní městskou hromadnou dopravu. Ve městě na severu Vysočiny naposledy plnohodnotně fungovala v 80. letech ještě pod hlavičkou ČSAD. Chotěbor vytečila jednu linku, zkušební provoz zahájí v srpnu.
1: V Chotěboři je vlastně zámek, takže spousta lidí, i když jsem přijela za rekreací, tak je bus dovez až k zámku.
2: Manželé Pavel a Mirka vzpomínají, jak v 80. letech ještě Chotěboř křižovaly městské autobusy.
3: Bylo to výhodné hlavně pro důchodce, protože to jezdilo každých půl hodiny, jezdilo to maximálně těch půl kilometru, kde dovezl důchodce všude.
1: V 80. letech si já pamatuju, že MHD jezdilo z náměstí a dováželo lidi na hřbitov, pak k vlakovému nádraží, když dojížděli vlakem.
2: Starosta Ondřej Kozub z ODS si od zavedení linky slibuje omezení individuální dopravy.
4: Samozřejmě je to taky nějaká myšlenka, jak pomoci seniorům, a vnímám to, že by to mohla být velká pomoc i těm dětem, protože ten autobus bude zastavovat v místech, kde jsou obě školy.
2: Chotěbořský autobus se po městě bude pohybovat tak, aby navazoval na vlaky. Bude mít 18 zastávek a lidé se dostanou na sídliště i do okrajových obytných zón.
4: Tak vycházíme od nádraží, kde vlastně ta linka pojede směrem na oblast Letné, Hřbitov, potom k sídlišti na Chmelnici, zastávky u obchodních center, do prostor nebo do míst kolem zámku, takže opravdu to obsahuje i tyhle ty periferie. Dostáváme se na náměstí, ke škole, pak zase spodem kolem sportovišť a dostáváme se i vlastně ke vstupu do průmyslové zóny.
2: Obyvatelé Chotěboře zatím o srpnovém obnovení MHD většinou neví. Novinka to byla i pro středoškolačku Emílii.
5: Já bych to využila asi jedině v létě, kdy budu mít brigádu a je to od mého domu celkem dálka, ale jinak si myslím, že to není potřeba v našem městě.
2: Město odhaduje náklady na zhruba 6 milionů korun. Ceny jízdného pro cestující radnice zatím neurčila. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Pretenders, písnička Don't Get Me Wrong. Za chvíli už tady bude 7:30 a to znamená čas pro další ranní zprávy, které vám po celé dnešní ráno a také dopoledne přináší Jakub Hladík.
1: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu budou zabývat poslanci. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si od změny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. 8 stanic napříč Vysočinou ve čtvrtek naměřilo nový teplotní rekord. V Dukovanech na Třebíčsku meteorologové naměřili 34 stupňů Celsia. V Moravských Budějovicích padlo dosavadní maximum z roku 1961. Přístroje tam naměřili 32,5 stupně Celsia. Ve Velké Meziříčí a Kostelní Myslové se teplotní rekordy měnily po 59 letech. V Praze pokračuje valné shromáždění Evropské vysílací unie. 96. ročník organizují Česká televize a Český rozhlas. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií navštívil včera také český prezident Petr Pavel. Dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Organizace Spojených národů ho vyhlásila před téměř 40 lety, aby upozornila na rostoucí problém zneužívání narkotik. Podle statistik OSN užívá drogy přes 300 milionů lidí na světě. Tisíce z nich ročně umírají na předávkování. V Česku intoxikaci nelegální drogou nepřežijí ročně desítky lidí. Fotbalisté Austrálie hráli na mistrovství světa s Paraguají 0-0 a díky lepšímu skóre uhájili druhé místo za USA právě před jeho americkým soupeřem. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa vítězstvím nad USA 3-2. Vítězný gól vstřelil v 8. minutě nastavení střídající Ayhan. Dnes očekáváme jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vál bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu, na předměty na vozovce. Nejdříve na 130. kilometru za exitem Měřín je v levém jízdním pruhu plastový nárazník. A pak na 99. kilometru za exitem Větrný Jeníkov leží na dálnici židle. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak já tak přemýšlím, jak se za židle na tu dálnici dostala. Každopádně 7:30 minuty, to je aktuální čas. Přeji vám hezké ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. S rubrikou Co v učebnicích nebylo se dnes vydáme do Českého středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře. Teď zkontrolujeme stín katedrál společně s Petrem Mukem.

0: šíleně smutná princezna, to je pohádka, za které jsme si teď hráli písničky, písničku Miluju a maluju. Za chvíli se podíváme na zubek dnešnímu počasí, čeká nás tropický den, podrobnosti za pár minut, teď pojďme s Martinem Písaříkem zkontrolovat, cože v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem, probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 7:45 a to je čas k tomu, abychom zkontrolovali vývoj počasí v ranním vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Venku svítí sluníčko a bude svítit, dokud z oblohy nezmizí díky rotaci země koule. Jinými slovy, čeká nás jasný den s teplotami, které mohou atakovat až 35-stupňovou hranici, tak na sebe dávejte pozor.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě na šlehačku daj.
1: Ano, život je jahoda, jahody se šlehačkou, úžasná dobrota, jahodová sezona zdaleka nekončí, tak si je můžete klidně dneska užívat. V 7 hodin 49 minut se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vypravíme za makovičkami, abychom se jich zeptali, zda dávají přednost moři nebo bazénu.
2: Makovičky.
3: Je lepší koupání v moři nebo v bazénu?
4: Po mně je lepší v moři, protože tam můžu třeba najít nějaký mušle.
3: A nebojíš se, že bude v moři třeba žralok nebo nějaká medúza?
5: My jsme jenom medúzu viděli, ale nás nekopla.
6: Asi bazén, protože v moři je slaná voda.
7: Mně spíš přijde moře, protože v moři je čistější voda než v bazénu.
3: Nevadí ti slaná voda?
7: I když jsem ji ochutnala, tak byla dobrá.
8: V moři by ti tam mohl někdo poradit.
9: Já si myslím, že moře, protože když to i tak štípe a ta slaná voda je dobrá pro kůži, takže je to pro lidi zdraví.
3: Nebojíš se do moře?
7: Ne, nebojím, protože vím, že by jsem se tam neutopil, ale někdy mám lukávky nebo jsou u břehu.
10: Asi moře, protože tam najdu nějaký mušličky a kamínky.
3: Jsi našla mušličku, jak vypadala?
10: Hezky a bílá.
2: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést a František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a začínají jim letní prázdniny. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300. Fotbalový útočník Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. Bude jasno s teplotami až 34 stupňů. Poslechněte si ranní zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík.

0: těch rodičů a já pak na sebe můžu být hrdá, že jsem něco dokázala, anebo jestli se vlastně těším na to, že dostanu peníze, mobil, nebo já nevím, co všechno jsou rodiče ochotní jim dát.
1: Pro vysvědčení si přijde i řada školáků na Vysočině. Jednou z nejmenších škol je jednotřídka v Křižánkách na Žďársku. Učitelky tam vysvědčení předají 13 žákům. S oslavami konce školního roku začaly už včera, kdy se škola slavnostně rozloučila s páťáky. Pokračuje ředitelka školy Hana Štůlová.
2: Na to potom navazuje teda předávání vysvědčení v první vyučovací hodině. Jsme všichni společně v jedné třídě. My jsme jednotřídka, ale spojujeme první, druhý, třetí a pátý ročník.
1: V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboly 1150. Z toho víc než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala taky Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalista Patrik Schick ukončil kariéru v národním týmu. Na svém Instagramu to oznámil po vypadnutí Čechů ve skupině mistrovství světa. Fotbalisté Německa na světovém šampionátu poprvé prohráli. Na závěr skupiny E je porazil 2-1 Ekvádor, který tak na poslední chvíli vybojoval postup do play-off šampionátu. Trenér Ekvádoru Sebastian Becasese zápas hodně prožíval.
4: Z hlediska taktiky byl náš výkon excelentní. Povedlo se nám zkombinovat na hřišti emoce a strategii. Před soubojem s Curaçaem jsem netvrdil, že jsme favoriti, ale teď s Německem jsem byl přesvědčený, že nebudeme outsidery. A to se potvrdilo.
1: Fotbalisté Pobřeží Slonoviny porazili Curaçao 2-0 a také si zahrají play-off. Skupinu F ovládli Nizozemci, kteří zvítězili nad Tuniskem 3-1. Do vyřazovacích bojů prošli po remíze 1-1 Japonci i Švédové. Američané postupují přes porážku 2-3 s Tureckem a Austrálie má jistotu po remíze 0-0 s Paraguají.
3: Počasí.
1: V Moravských Budějovicích a Novém Rychnově je 21 stupňů, ve Velké Meziříčí 19. Bude převažující jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vád bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě je kvůli opravě vozovky uzavřena část ulice Polenská a objížďka je vedena ulicí Havlíčkovou kolem hlavního vlakového nádraží. Dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V 8 hodin 5 minut vám všem přeji příjemné a pohodové páteční ráno od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Přichází první prázdninový víkend a pokud na něj ještě nemáte program, možná se necháte inspirovat pozvánkou do Úsobí na tamní úsobské kulturní léto. Hovořit o něm budu za pár minut se starostou Pavlem Klementem.
3: Dobré ráno s Jožou Kolářem.
5: A samozřejmě také pokračuje hudební program posledního dne školního roku, z čehož mají určitě obrovskou radost školáci. Tohle je Valdemar Matuška a Eldorado, a ne prázdniny začínají.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Tento víkend bude v Úsobí na Havlíčkobrodsku vyhrazen tamnímu kulturnímu létu. Od pátka do neděle je připraven bohatý kulturní program, se kterým nás teď seznámí starosta Úsobí Petr Klement. Pane starosto, hezké ráno.
1: Hezké ráno, vážení posluchači Českého rozhlasu Vysočina.
0: Na co byste pozval naše posluchače do Úsobí? Proč by měli o víkendu nezamířit k vodě, ale k vám?
1: Takže zveme všechny posluchače na páteční program, kde vystoupí večerní kapela Variace. Na sobotu pozveme na dopolední program Závody do vrchu, pořádané veterán klubem Úsobí. Potom velké lákadlo bude zpěvačka Daša s kapelou Pajky Pike, Petra Janů s kapelou a večerní zábava kapely Kletient. V neděli se můžete těšit na obecní dechovou hudbu a od 16 hodin na Kamila Střihovku s kapelou The Leaders. Nedělní odpoledne zakončí Petra Černocká a Jiří Pracný.
0: A kde se celý ten program v Úsobí bude konat?
1: V Úsobí se bude konat u nás na městečku, takže je to areál vlastně městečka v Úsobí.
0: A jelikož je předpověď počasí velmi příznivá, není třeba vymýšlet žádnou mokrou variantu, je to tak?
1: Jsme připraveni i na déšť, i na sluníčko, takže máme připraven velký party stan a bude velké množství stanů, aby se lidi měli kde schovat. Takže určitě můžete přijít za každého počasí.
0: A určitě bude i co jíst a pít.
1: Máme připraveno grilované maso a bude tady spoustu dalších pochutin, takže určitě hlady trpět nebudete.
0: Víkendové úsobské kulturní léto a starosta Úsobí Petr Klement. Díky za informace a ať se akce vydaří. Hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Ještě doplním, že podrobný program najdete na stránkách městyse úsobí.cz.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nic nehledám, zpíval Pavel Bobek v 8 hodin 17,5 minuty. Ranní vysílání Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. Za chvíli se podíváme do Ždírce nad Doubravou. Vracemní učebnic i úklid skříněk museli řešit na základní škole právě ve Ždírci na poslední chvíli. Zkrácení školního roku o 2 vyučovací dny nečekali a některé děti si po příjezdu z výletu půjdou rovnou pro vysvědčení. Více za pár minut reportáži.
1: Počasí.
0: Teď pohled na oblohu, ta dnes bude jasná, se sluníčkem a s velmi vysokými teplotami. Ty odpolední můžou atakovat až 35 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: MiG-21 dojela malotraktorem, tady naše známá populární skupina s Jirkou Macháčkem v 8 hodin 22 minut. Děti si dnes přeberou svoje vysvědčení, předtím museli vrátit zapůjčené učebnice a uklidit si skřínky. Třeba ve Ždírci nad Doubravou jim situaci zkomplikovalo zkrácení školního roku z 30. na 26. června. Museli si víc pospíšit a třeba učitelé si dřívější prázdniny neužijí.
1: 23. Osmáci zrovna počítají učebnice a atlasy, které teď po celý rok používali, aby je mohli vzít a odnést o rok mladším spolužákům, kteří se z nich budou učit od září. Poslední opozdělci ještě vyndavají své knížky ze skříněk, aby odevzdali skutečně vše.
2: Ale taky se nám třeba stalo, že se nám učebnice ztratí, jakože to, ale většinou to vracíme tak jako nějak poslepovaný a že to přežije většinou ten školní rok, takže
3: snažíme se to vracet ve stejném pořádku.
1: Vysvětlují žačky Eva Marková a Karolína Štorková, že většina učebnic se na konci roku sejde v pořádku. Dále ale čeká i menší úklid, jak žáky instruuje jejich učitelka Lucie Mišková.
4: Tamhle ty skřínky musí zůstat odemčené na prázdniny a vyklizené. Proto jste si měli vzít ty velké tašky, abyste všechno zvládli.
2: To se dá zvládnout, to je o třídě, ale jakož nezvládná třída, tak zvládnout. A udělat pořádek a poklidit to nejhorší, není to jako nic zlýho.
1: Podle Lucie Miškové se dají tyto nutné práce zvládnout obvykle bez problému. Letos jsou ale všichni v trochu větší časové tísni, protože původně počítali s tím, že žáci půjdou do školy ještě v pondělí a v úterý.
5: No, zkrácení školního roku já jsem teda nepřivítala moc dobře, protože vzhledem k tomu, že jsme měli naplánované výlety už někteří od září, od října, tak jsme s tím jako fakt nepočítali. Ty dva dny nám opravdu jako chybí. Zvládáme, ale já bych je teda uvítala za sebe.
6: Určitě a dokonce jedna třída je na výletě, že odjížděli ve středu, přijedou z výletu a budou zdávat vysvědčení ještě.
1: Dodává další z učitelek Marcela Vomelová s tím, že jinak s dětmi ale stihli v posledním školním týdnu i další aktivity, jako jsou různé hry venku mimo školu. Podle ředitele školy Oty Bence ale platí dřívější konec školního roku skutečně jen pro děti. Pedagogický sbor příští týden ještě přijde.
7: My učitelé, respektive pedagogičtí pracovníci, tak aby jsme dotáhli ty všechny věci, jak jsme potřebovali a jak nám to trošku narušilo ta změna, tak ještě v pondělí a v úterý se tady společně sejdeme a dokončíme věci, které potřebujeme dokončit.
1: Samotné předávání vysvědčení je už ale podle Oty Bence poměrně rychlou záležitostí. Mimo děti, které jdou do družiny, bývá v poslední den roku škola už v podstatě kolem 9. hodiny prázdná. Ze Ždírce nad Doubravou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chotěbořsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Za několik málo vteřin už tady bude půl devátá a to je čas, aby nám Jakub Holík přednesl další aktuální zpravodajskou relaci.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: České dráhy na začátku prázdnin nabídnou cestujícím stovky míst navíc. Posílí hlavně spoje z Prahy na Moravu, ale taky do Českých Budějovic, na západ Čech a do východočeského regionu. České dráhy doporučují kvůli vytížení některých linek na kratší vzdálenosti využívat regionální spoje. Po desítkách let obnoví Chotěboř městskou hromadnou dopravu. Naposledy tam jezdila v 80. letech. Autobusová linka bude zastavovat na 18 místech a cestující doveze i do okrajových částí. Poprvé by se měla rozjet na konci srpna. Provoz bude v prvních měsících zkušební. V polském Gdaňsku dnes končí dvoudenní konference o poválečné obnově Ukrajiny. Na akci dorazily stovky politických lídrů a podnikatelů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila převod v přepočtu víc než 77 miliard korun Kyjevu jako součást unijního úvěru. Vyplácení celkové půjčky v přepočtu 2,2 bilionu korun je rozdělené na letošní a příští rok. Papež Lev XIV. A jeho poradní sbor kardinálů dnes budou ve Vatikánu mimořádně jednat o mezinárodní situaci a míru. Budou mluvit taky o překonání teorie spravedlivé války. Debaty kardinálů a hlavy katolické církve budou pokračovat i zítra. V pondělí má pak setkání symbolicky zakončit slavnost svatých Petra a Pavla. Fotbalisté Turecka vyhráli na závěr skupiny mistrovství světa nad Američany 3-2 do play-off, ale na rozdíl od domácího týmu nepostupují. Vyřazovací fázi si zahraje Austrálie, která remizovala s Paraguayi 0-0, Japonsko a Švédsko po remíze 1-1 a Nizozemsko, které porazilo Tunisko 3-1. Play-off čeká i Ekvádor po výhře 2-1 nad vítězi skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Dnes očekáváme jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vár bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dopravní nehoda dvou osobních aut se stala na silnici 37 mezi Ždírcem nad Doubravou a Údavy na Havlíčkobrodsku. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Půl deváté, 3 minuty k tomu, to je aktuální čas a já vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina hezké ráno. Na čtyřku z němčiny v roce 1945 i na dvojku schování si lidé pamatují i po dlouhých desetiletích. Tak si poslechněte naší anketu z Jihlavských ulic, také jaká je nejoblíbenější odměna za vysvědčení, které už školáci zpravidla dostali. Miroš Birka, možno se ti zdá.

0: Děti a studenti dnes dorazí domů s vysvědčením a zhodnocením jejich letošní práce. Konec roku a svoje známky si mnozí pamatují i po desetiletích. Takže rozhlasová stážistka Julie Kavková vyrazila do Jihlavských ulic a zajímala se o nejsilnější vzpomínky na školní vysvědčení.
1: Jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší vysvědčení?
2: To bylo naposled v roce 45, ale myslím, že tam byla jedna čtyřka. Protože já jsem se nechtěl učit německy kvůli Hitlerovi. On za to nemohl, protože jazyk za to nemůže, že jo? Ale já jsem dostal 4.
3: No, nejlepší vysvědčení bylo na základce a nejhorší bylo ve třeťáku na gymplu.
1: A co jste dostala?
3: No, měl jsem jenom 3. No, to jsem nebyla zvykla.
4: No, tak já jsem zatím nedostala žádný jiný vysvědčení než samý jedničky.
5: Nejhorší bude asi maturitní. Nedostatečně.
6: Tak na základce nic moc, tam byla nějaká 4 a v učení tam bylo vyznamenání.
7: Nejhorší byla asi v 9. třídě. To jsem měl velký schování.
1: A co jste provedl?
7: No, jako vždycky, kouřili jsme na záchodě.
1: A na jakou odměnu za vysvědčení nejradši vzpomínáte?
8: Tak v naší generaci ještě se žádný velký odměny nedávaly, tak dostala jsem kousek na nukáče a oslavili jsme to doma.
9: Babička mi vždycky dávala kačky na ledňáčka. To bylo vždycky to nejlepší, to nejvíc.
10: Já si myslím, že protože je mi už 80, že jsme žádný odměny nedostávali, abych vám řekla.
4: No, většinou vždycky po vysvědčení jdeme na zmrzlinu, takže dostanu nějakou nejlepší zmrzlinu.
3: No, my jsme si vždycky libovali se sestrou, když jsme dostali nonukový dort.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: K létu patří rytmus reggae a toho jsme si užívali v hitu Elvise Presleyho, který ovšem předělala kapela UB40, I Can't Help Falling in Love with You, v 8 hodin 45 minut.
1: Počasí.
0: A teď pojďme zkontrolovat počasí na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Bára Kučerová a Český hydrometeorologický ústav, o to teď běží. Dobré ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: To ráno je určitě zalité slunečními paprsky.
2: Ano, je to tak, ráno bylo jasné a stále jasné je a tomu postupně odpovídají i teploty, které se teď už pohybují často mezi 25 a 28 stupni Celsia.
0: No na to, že 8:45 docela teplo, jak to bude stoupat dál během dne, na co se máme připravit?
2: Teploty by dnes měly vyšplhat mezi 32 až 35 stupňů Celsia a mělo by převažovat jasno, ale v průběhu dne se na přechodnou dobu může vytvořit malá kupovitá oblačnost a k tomu by měl vát pouze slabý proměnlivý vítr.
0: Takže dnešek, pokud to jde strávit někde ve stínu, ideálně s dostatečným přísunem tekutin. A o víkendu nás čekají opět vedra. Bude pokračovat to teplé počasí.
2: Ano, ano, už to budou vedra možná pro velkou část lidí nepříjemná, protože ta teplota bude postupně stoupat a zítra už ta maxima mezi 33 a 36 stupni Celsia, v neděli mezi 34 a 38 stupni Celsia a vlastně by se počasí výrazně měnit nemělo. Mělo by být slunečno, ten vítr by měl stále vát slabý a buď nějakých východních směrů, případně proměnlivý a pokud nebude to vítr úplně slabý, tak trošičku mírný, ale stejně rychlosti do 20 km v hodině, takže takový docela nehybný vzduch, teplo, i ty noci nebudou nějak zvlášť chladné, neochladí se ten vzduch, ty noční maxima 20 až 17 stupňů Celsia, případně 21 až 18 postupně směrem do víkendu, takže to bude, myslím si, že pro velkou část populace opravdu v krušných pár následujících dní.
0: Budeme na sebe dávat pozor, první prázdninový víkend bude horký a slunečný, říká Bára Kučerová, je to tak?
2: Ano, přesně tak a prázdniny tak odstartují v poměrně jednoznačném stylu a snad nebudou celé takové, ale bude to v uvozovkách příjemné léto potom v následujících týdnech.
0: Necháme se překvapit. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli Jarda Hypochondr se svým vtipem, po 9. Hela Dvořáková a po 12. se na vás opět bude těšit v písničkách pro Vysočinu Jože Kolář.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání se zamyslí nad biblickou legendou o potopě světa. Co když příběh o Noémově arše nebyl pouhou legendou? Co když podobných záplav bylo na Zemi více? Vědci hledají odpovědi na otázky, které lidstvo straší tisíce let. Může se něco tak hrozného přihodit znovu?
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Nasedne opilý muž do taxíku a říká: domů. Taxikář se ho zeptá: chápu, prosím vás, ale kam? No domů, ne? Prosím vás, můžete to nějak upřesnit? No do obyvaku, na gauča, přikrejt.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policie dohlédne nad bezpečím školáků poblíž silnic. Poslanci by se měli znovu vrátit k projednávání zákona o státních zaměstnancích. Opozice ho dál kritizuje. Ukrajina v noci útočila v ruském vnitrozemí. Drony mířily i na Moskvu. Bude jasno s teplotami až 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Jakub Holík. Žáci a studenti si dnes převzali závěrečná vysvědčení a ze škol odcházejí dříve než obvykle. Na jejich zvýšený pohyb v ulicích budou dohlížet hlídky. Krajská policie zároveň apeluje na řidiče, aby na silnicích dbali zvýšené opatrnosti a zohlednili pohyb dětí. Vysvětluje policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: Aby zejména při průjezdu kolem školských zařízení, kolem škol, kolem školních družin, aby byly ohleduplní a aby se dětem, které přecházejí přes silnici, nic nestalo.
1: Novým zákonem o státních zaměstnancích by se dnes měli znovu zabývat poslanci.

0: funkci, podstata toho, čeho se snažíte docílit ve státní správě. Vyhodit, obsadit, ohnout a ovládnout. To je váš přístup.
1: Úder ukrajinských dronů na Novomoskovskou oblast jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor Dmitrij Miljajev. Nepřiblížil už ale, o jaký podnik šlo. V oblasti je ale několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora taky zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily taky na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na třech moskevských letištích.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Utkání Egypta s Íránem bude v noci na zítřek na fotbalové mistrovství světa součástí festivalu hrdosti sexuálních menšin. Jde o akci lokálních pořadatelů v americkém Seattlu a Mezinárodní fotbalová federace FIFA symboly povolila. Fotbalové svazy obou zemí neuspěly se snahou projevy podpory LGBT komunity zakázat.
3: Egyptský trenér Hossam Hassan prohlásil, že jde o záležitost FIFA a stejně jako íránský kouč Amir Ghalenei mluvil o tom, že se soustředí na fotbal. Hlavně iránská asociace se i na poslední chvíli ještě snažila, aby FIFA projevy podpory sexuálních menšin při zápase zakázala. Ta ale potvrdila, že duhové vlajky jsou lidskoprávní symboly a na stadionu budou povolené. Heda McLendon z místního organizačního výboru Českému rozhlasu řekla, že očekává hodně fanoušků, kteří přijdou slavit měsíc hrdosti i na stadion a že je důležité, aby tam lidé jakékoliv sexuální orientace mohli být sami sebou. Ze Seattlu Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Při Přibyslavi a Náměšti nad Oslavou je 25 stupňů, v Košeticích 24. Bude převažující jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vád bude slabý proměnlivý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 145. kilometru u Velkého Meziříčí je hlášený předmět na vozovce. Dopravní nehoda dvou osobních aut se stala v Jihlavě na křížení ulic Havlíčkova a Polenská. A další nehodu traktoru a osobního auta máme hlášenou ze silnice 360 u Výčap na Třebíčsku. Buďte opatrní a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný poslední školní den. Jak hezky to zní, řada školáků šla dneska do školy s úsměvem, protože ví, že jsou před nimi víc než dva měsíce prázdnin. No to bude velká nádhera. Babičky a dědečkové už se chystají, trpělivě připravují svoje nervy. Bude to stát za to víc než dva měsíce hlídání. No ale my se teď vrhneme na dobrotu Dáši Kubíkové. Dáme si čínu z Vysočiny. Takový totiž bude dnešní recept. No a pokud si říkáte, proč zrovna z Vysočiny, tak si počkejte, vysvětlí nám to Dáša Kubíková. Ještě předtím ale muzika, nesmím na to zapomenout, Bonnie Tyler nebo opět Radeček.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Řekla bych, že na víkend se nám určitě bude hodit jídlo, které si můžeme dopředu připravit. Takže si dopředu nakrájíme maso, necháme ho odležet v marinádě a až bude potřeba, jen všechno hodíme na pánev. Taková může být například takzvaná čína, masová směs, do které bez ohledu na název můžeme dát téměř všechny ingredience z našeho kraje.
2: Maso na čínu. V názvu tohoto receptu je sice daleká asijská země, ale my v České republice jsme si ho počeštili a vaříme si po svém. Používáme kuřecí i vepřové a doplňujeme každý podle sebe. Výrobce vepřového masa Miroslav Kincel z firmy Maso uzeniny z Českého dvora doporučuje vepřovou plec, sám ji ale doma nevaří.
3: Já nejsem žádný kuchař, ale samozřejmě z vepřového jako jisté plece, plec může být i na guláš, jo. Dá se udělat čína, na nudličky takhle, takže manželka dělá tady z té plece tady tu čínu.
2: Co k masu dodat, záleží u Kinclu na tom, co jim vyrostlo na zahradě a ve skleníku.
3: Snažíme se my žít jako regionálně, takže my jako co jíme, co si vypěstujeme. Potom jsou nějaký koření, které jako prostě tam člověk musí dodat, aby to mělo nějakou chuť, sůl, pepř. Jsou to jednodruhový koření, nejsou to nějaký směsky koření, mixy.
2: Bez koření to nejde, takže aby směs připomínala alespoň trochu svůj dávný původní vzor čínu, můžeme použít kvalitní sojovou omáčku. Z koření pak stačí sůl a pepř. Nejprve maso nakrájíme na tenké nudličky. Přidáme k němu na plátky nakrájený česnek a cibuli na kolečka. V sojové omáčce společně s olejem marinujeme alespoň hodinu. A pak už bereme zeleninu, co dům dal. Papriky, cukaty, pórek, zelí. To všechno můžeme mít z vlastní zahrádky. Na pánvi pak nejprve podusíme naloženou vepřovou plec a když maso změkne, přidáme nakrájenou zeleninu. Tu také necháme změknout na skus. Takto připravenou čínu podáváme s rýží a na talíř můžeme přidat i čerstvou zeleninu. Tak si dejte a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Řada z vás posluchačů třeba už dnes nebo o víkendu vyráží na letní dovolenou někam i do zahraničí a proto se pojďme pověnovat i dalšímu tématu, které se vám určitě bude hodit. Protože spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny při dovolené třeba i jenom v Evropě je dosti riskantní. Cestovní pojištění totiž pokryje nejen úrazy a nemoci, ale poskytne i asistenční službu. Podrobnosti probereme za pár minut s redaktorkou Veronikou Bartéz-Vohralíkovou. Ještě předtím holky nebo Michal Tučný slámu v botách nosím. Hezké dopoledne.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: taky pro mámu, pro všechny maminky, co poctivě celý rok chystali svačiny dětem do školy. Teď mají na 2 měsíce lehárko. Když jsme u toho lehárka, k tomu patří neodmyslitelně i dovolená a my teď budeme mluvit o přípravách na dovolenou a taky cestovním pojištění. Zjednodušeně řečeno, skoro vždy a všude se vyplatí ho mít. Spoléhat se na kartičku zdravotní pojišťovny může být dosti nepříjemný a hlavně drahý risk. I o tom budeme mluvit s Veronikou Bartes-Vohralíkovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Proč ani v Evropě nestačí kartička zdravotního pojištění?
1: Protože ta zaručuje jenom nezbytné ošetření ve zdravotnických zařízeních placených v dané zemi státem, vysvětluje Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.
2: Je to vždycky podle legislativy daného státu, to znamená, že jsou tam vysoké spoluúčasti za zdravotní výkony, jsou tam třeba za pobyt v nemocnici, nebo za léky, nebo za zdravotní pomůcky a tak dále a mohlo by nás to stát opravdu hodně peněz.
1: Tahle varianta pojištění také neobsahuje převoz zpátky domů a když pro klienta musí třeba vrtulník, jdou přesáhnout náklady bez pojištění 100 000 korun.
0: Podle čeho si tedy to cestovní pojištění vybrat?
1: Především je důležité si říct, kam jedu a co tam vlastně hodlám dělat, jestli se budu válet na pláži nebo vyrazím na trek do hor. Od toho se pak odvine, jaký typ pojištění mám zvolit, říká Petr Koblížek z asociace pojišťoven.
2: Například feraty nebo ten závěsný padák, který je docela občas tázán, tak na to už běžné cestovní pojištění bez rizikového sportu stačit nemuselo a proto by si nad tím měli zamyslet více a ty rizikové sporty si připojistit.
1: Cena základního pojištění se pohybuje kolem 50-60 korun na osobu za den. To nejvyšší, ve kterém jsou i organizované sporty, tedy třeba závody, bývá 2x dražší. Týdenní dovolenou v Evropě to zdraží pro jednoho člověka na nejvýš o 1000. Do zámoří je to pak zhruba o polovinu dražší.
0: Pojišťovny v rámci cestovního pojištění nabízejí i asistenční službu, k čemu ji můžu využít?
1: Podle zástupců pojišťoven je to možná největší výhoda cestovního pojištění. Vlastimil Divoký z cestovní pojištění Ergo, dříve ERV, vysvětluje.
3: To jsou lidi, kteří když se o vašem problému dozví, tak oni vlastně velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
1: Důležité je asistenční službu kontaktovat co nejdříve, ne až poté, co se necháme na recepci v hotelu odkázat na místní kliniku. Podle Petra Koblížka z asociace pojišťoven se to stává třeba v Egyptě nebo Turecku.
0: Co by ještě pojištění mělo krýt?
1: Podle Vlastimila Divokého se vyplatí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, ať už na majetku nebo na zdraví.
3: Někomu něco rozbijete, způsobí tomu nějakou majetkovou újmu, anebo mu třeba způsobíte nějaký problém na jeho zdraví, do někoho nedopatřením drcnete a on upadne a zlomí si ruku a bude po vás vyžadovat náhradu škody.
1: Možnost je připlatit si za storno zájezdu a vyplatí se také mít pojištěná zavazadla, a to radši na vyšší částku. Dříve obvyklých 20 000 korun už většinou cenu ztracených věcí nepokryje.
0: A je něco, co pojištění prostě nekryje?
1: Většina pojišťoven vůbec nepojistí třeba kaskadéry nebo krotitele zvěře. Nejčastější problémy se ale týkají chronických onemocnění, vysvětluje Gabriela Trojánková z KB pojišťovny.
4: My tam kryjeme v rámci toho chronického onemocnění, to říkáme takzvané stabilizované chronické onemocnění, kdy říkáme, že ten klient je 12 měsíců v pořádku, chodí k lékaři, léčí se, bere nějakou medikaci a jeho stav je jakoby stabilizovaný, tak bychom případný zdravotní zásah v rámci toho onemocnění kryli.
1: Pokud ale tuto podmínku klient nesplní, pojišťovna léčebné náklady neproplatí. Podobně to mají nastavené i ostatní pojišťovny v Česku. Běžně také pojišťovny odmítají proplatit škodu, kterou klient způsobí, když třeba nabourá půjčenou jachtu nebo vodní skutr.
0: Na co všechno si dát pozor v rámci cestovního pojištění, o tom nás v dopoledním vysílání informovala Veronika Bartes-Vohralíková. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. V téhle chvíli se v dopoledním vysílání zaměříme na četnictvo.
1: Bejvávalo.
2: Býti četníkem, nelehká to práce. Dnešní policie, dříve četnictvo, tak to tady nebylo od jak živa. My lidi 21. století si vlastně, teď si to uvědomuju, ani neumíme představit, že by mohl existovat život bez takovýchto složek. Kdo dohlížel na pořádek? Richtář? Někdo jako starosta? A co když někdo něco provedl? Kdo to řešil? To až v převratném roce 1848 za monarchie vznikaly tady u nás sbory četnictva. Tehdy si rakouské císařství uvědomilo, že je třeba hájit klid v zemi pevnou rukou. Roku 1918 pak nová republika Československá onu rakouskou organizační strukturu převzala. Strážci zákona a pořádku ve městech a vesnicích první republiky neměli živobytí vůbec lehké. Přitom nebylo nic jednoduchého se takovým členem sboru stát. Jen tak někoho nevzali. Četník nesměl být malý, musel mít aspoň 165 cm, měl být znalý jazyka československého, mít ovšem také v každé dásni nejmín 4 vlastní zuby a mít za sebou vojenský výcvik u zbraně. Byl-li přijat, nesměl žertovat s občany nebo jim tykat a byl vázán k místu výkonu služby. Povoleno bylo maximálně jedenkrát týdně se vzdálit 30 kilometrů od kasáren, kde četníci přebývali. A to mohl pryč až poté, co mu to nadřízený povolil. No a příště v pondělí o domovních znameních.
1: Bejvávalo.
0: K létu, obzvláště v těchto tropických dnech, přichází okamžiky, kdy zažíváme třeba úžeh nebo úpal. Ano, je to nepříjemná věc, ale kdy už vyhledat lékaře, například při úžehu, tak na to se budeme ptát paní doktorky Ireny Zimenové. Počkejte si na její odpověď. Richard Miller a Štěstí je krásná věc právě teď pro vás. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích. Nebo píseň tichou, jak padající.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: pro zdraví.
1: Kdy je při úžehu nutné navštívit lékaře?
2: Ono to hodně záleží na přístupu každého člověka. S čím si poradí sám a kdy má obavy a raději si nechá poradit. Určitě bych to doporučila v případě, kdyby měl člověk třeba poruchy vědomí. Byla tam zmatenost, zvracel by, nebo by měl pocit na zvracení a nemohl doplňovat tekutiny. A to vše je rizikovější u citlivějších jedinců. U dětí, u seniorů, kde se ten jejich organismus hůře vyrovnává se zátěží. A potom, když to v první chvíli nevypadá až tak zle. Ale situace se nelepší. Člověk je apatický a nepřijímá tekutiny. No, odpustím si, abych nepřipomněla, že daleko lepší je úžehu předcházet. Nezapomínat na pokrývku hlavy a pobyt na slunci nepřehánět.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: V dobrém dopoledni za pár minut se zaměříme taky na odjezd na prázdniny a hlavně naši bezpečnost. Nenechte si to ujít.

0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina dozněla skladba o Petra Kotvalda, skladba Kde kdo je dál. No a já jsem slibovala, že my se společně taky vydáme do dálek, vyrazíme na prázdniny a je to tak. Začínají totiž letní prázdniny a na cestu se tak v příštích dnech vydá hodně velké množství lidí. Řidiči by si ale měli dávat pozor podle policie a počítat nejenom s velmi silným provozem. Omezí je taky uzavírky a různé rekonstrukce.
1: Letní prázdniny jsou tím nejrizikovějším obdobím roku z pohledu bezpečnosti, z pohledu bohužel těch úmrtí a těžkých zranění.
2: Říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
1: Vlastně každoročně je to skoro 90 lidí, kteří vlastně přijdou o život o prázdninách. To hlavní, když se dám do auta, je bezpečně dojet do cíle. To klíčové je se soustředit na řízení a ne na něco jiného, jako je mobil nebo navigace. Nejčastější ty nehody na dálnicích jsou právě to nedobržďování do těch kolon.
2: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD bude na začátku prázdnin na silnicích víc policistů.
3: Řidičům poskytujeme posílení hlídek, ať pomůžou, když se něco stane, nebo asistenčních služeb, ať tam je dostatek pitného režimu.
2: Policie plánuje na začátku prázdnin víc kontrol na silnicích, stejně tak i o následujícím prodlouženém víkendu. A podle policejních statistik letos přišlo při dopravních nehodách o život 171 lidí. To je meziročně o 5% víc. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch připomíná nejčastější příčiny dopravních nehod.
4: Pokud se budeme o těch nejzávažnějších dopravních nehodách, to znamená s těmi tragickými následky, stále dominuje nevěnování se plně řízení.
2: Ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že stavbaři omezí na začátku prázdnin opravy.
5: Znamená zejména o tom prvním víkendu, který teďka nastane, potom i 6. července na svátek Jana Husa a i na konci vlastně prázdnin omezíme veškeré práce vzniče údržby, abychom neomezovali provoz třeba do jednoho pruhu.
2: Mezi dvě stavby, které v létě nejvíc omezí dopravu v Česku, je oprava mostu Šmejkalka na 23. kilometru dálnice D1 a stavba dálniční křižovatky u Brna. Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: podcastet Hodinu.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Se začátkem prázdnin posilují železniční dopravci kapacity vlaků. Dobrovolníci na Žďársku a Jihlavsku můžou pomoct při kosení luk. Král Karel III. Jako první britský panovník zveřejnil, kolik zaplatil na daních. Bude jasno s teplotami až 34 stupňů. Jsou tu zprávy, u kterých vás vítá Jakub Holík. České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc. Hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
0: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Lidé se můžou zapojit do sečení luk. Spolek Javořice chystá údržbu rašelinné louky u rybníku Horní Mrzatec nedaleko Lhotky u Telče. Sdružení Krajina zase s dobrovolníky míří do třešňového sadu kousek od Sněžného na Žďársku, pokračuje zástupkyně ředitele sdružení

0: ve počtu víc než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení desetileté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Ten tak po téměř 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy. Britští monarchové ze zákona nemusí platit daň z příjmu, ani dědickou daň a daň z kapitálových výnosů. Karel III. To ale doteď dobrovolně dělal, aniž by zveřejňoval konkrétní částky.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Spojených států amerických prohráli na závěr skupiny světového šampionátu s Tureckem 2-3, ale do play-off postupují. Stejně jako Austrálie po remíze 0-0 s Paraguají. Dál jde i Ekvádor, který porazil 2-1 vítěze skupiny E z Německa a Pobřeží slonoviny po výhře 2-0 nad Curaçaem. Vyřazovací fázi si zahrají i Nizozemci, kteří porazili 3-1 Tunisko, a taky Japonci a Švédi po remíze 1-1.
1: Počasí.
0: V Dukovanech je 29 stupňů, v Telči a Bystřici nad Pernštejnem 27. Bude převažující jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vád bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 144. kilometru u Velkého Meziříčí stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 4:10 hodině, venku i nadále panují tropické teploty, tak se obrňte něčím chladivým, alespoň k pití, nezapomeňte dodržovat pitný režim. A za pár minut se zaměříme úplně na jinou věc. Kupujete maso podle ceny nebo podle toho, odkud pochází? Kdo dává přednost místním potravinám, možná už nově oceněnou regionální potravinu dobře zná. Vám ostatním je za chvíli představíme v dnešním příběhu z Vysočiny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Mezi výrobky z Vysočiny, které letos získaly ocenění soutěže Regionální potravina, najdeme i vepřovou plec z Českého dvora. To hlavní, čím se liší od vepřové z dovozu, je právě její kraj, tedy Vysočina. Pochází odsud zvířata i krmení. A tady se také maso bourá a vyrábí. Jatka najdeme v Českém dvoře, nedaleko Havlíčkova Brodu, v menší bývalé stáji. Zvenčí by přitom málo kdo odhadl, co všechno se děje uvnitř.
2: Jsou vaše podle značky, že to je poznat?
3: Ano. A jedni mají terčíky, jako i ty prasata, každý je označený.
2: Tady je bourárna. A kolik tak prasat za den se zbourá?
4: Tak 80 půlek. Všechno máme teď nový, vlastně de facto vybavené. Tam je kutr, takhle to jsou
3: dílny. Potom máme sklad ještě.
2: Pan Miroslav Kincel mě provedl provozem. Teď si povíme něco o začátcích firmy.
4: 2003 jsme koupili tyto jatka, byli v katastrofálním stavu. Za rok jsme je zrekonstruovali. Začali jsme porážet v roce 2004. Od té doby jsme se věnovali jenom porážení zvířat do čtvrtí a do půlek. A postupem času jsme zjistili, že bychom se neuživili, takže jsme začali bourat. A tím pádem nás bojovalo spoustu výrobního masa, tak jsem musel udělat výrobnu. Otevřeli jsme je v roce 2013. Samozřejmě, jak to bývá, vyrábíte, nemáte komu prodávat, tak jsme začali dělat obchody svoje. Takže se snažíme těm zákazníkům prostě dodávat kvalitní a český maso.
2: Tam v tom řetězci bourání a výroby ještě ale chybí ten zdroj, ty prasata, ne?
4: Ano. V roce 2011 jsme koupili vlastně prasata, kde si je sami chováme. Máme jich asi ve výkrmu teď přibližně 7 tisíc. Je to z regionu, je to z Vysočiny, bereme se lata z agrofarmu, žádná cázavou. My si je dáme do předvýkrmu do nějakých 40 kilo a potom vlastně vykrmujeme ty prasata do nějaké váhy 125 až 130 kilo. Podle toho, jakou váhu je zájem.
2: Vaše vepřová plec teď dostala ocenění Regionální potravina. Čím takové prase se musí krmit? Jaký vliv to má potom na chuť masa? Mm-hmm.
4: Jako myslím, že vliv na to má spoustu faktorů, hlavně to krmení. Tam se většinou ze 70% dává ječmen, pšenice a takovýhle obiloviny, který zase jsou vyrobený nebo vypěstovaný k okolí vlastně Vysočiny, protože bereme z agroslužeb, že dělá nadsázovou krmní směsi a potom bereme tam Bohemia do Češ, vlastně to je mlýn u Jindřichova Hradce, to je Vysočina celá. To krmení, který je kvalitní, se kontroluje, aby to prase mělo výživový hodnoty, jaký má mít.
2: Takže regionálně je úplně všechno?
4: Dá se říct úplně všechno. Že? Je to, řekněme, rozmezí 50 kilometrů s tím, že krmení jezdí ze Žďáru, do našich závitkovic, do našich stájí, tam se ty prasata vykrmě a do 20 kilometrů máme svoji zpracovnu jatka s tím, že to prase se porazí a řekněme do dvou dnů nebo do jednoho dne je na krámě to maso, ta plec a potom i ty výrobky a tyto prasata netrpí. Nemají takový stres s tou přepravou, s tou nakládkou, vykládkou a okamžitě jsou poražený. Takže do hodiny to prase od nakládky je poražený, to je na našich jatkách.
2: Z Českého dvora Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: V dobrém dopoledni pokračujeme dál, jste s Českým rozhlasem Vysočina. Po více než 40 letech se v Chotěboři znovu rozjede městská hromadná doprava. Kudy povede trasa a kdy budou moci obyvatelé Chotěboře začít využívat, to se dozvíte v naší reportáži za chvíli.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Nejsem to já, ten kouz náš, není to tělo mý.

0: Aleny Vondráčkové a zpěváka Martina Maxi, jejich Deja Vu. V 10 hodin 23 minut krásné páteční dopoledne, poslední školní. To vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. No, pojďme se zaměřit na Chotěboř, protože Chotěboř bude mít ještě v létě vlastní městskou hromadnou dopravu. Ve městě na severu Vysočiny naposledy plnohodnotně fungovala v 80. letech, tedy ještě pod hlavičkou ČSAD. Chotěboř vytyčila jednu linku, zkušební provoz se zahájí v srpnu.
1: V Chotěboři je vlastně zámek, takže spousta lidí, i když jsem přijela za rekreací, tak je bus dovez až k zámku.
2: Manželé Pavel a Mirka vzpomínají, jak v 80. letech ještě Chotěboř křižovaly městské autobusy.
3: Bylo to výhodné hlavně pro důchodce, protože to jezdilo každých půl hodiny, jezdilo to maximálně těch půl kilometru, kde dovezl důchodce všude.
1: V 80. letech si já pamatuju, že MHD jezdilo z náměstí a dováželo lidi na hřbitov, pak k vlakovýmu nádraží, když dojížděli vlakem.
2: Starosta Ondřej Kozub z ODS si od zavedení linky slibuje omezení individuální dopravy.
4: Samozřejmě je to taky nějaká myšlenka, jak pomoci seniorům, a vnímám to, že by to mohla být velká pomoc i těm dětem, protože ten autobus bude zastavovat v místech, kde jsou obě školy.
2: Chotěbořský autobus se po městě bude pohybovat tak, aby navazoval na vlaky. Bude mít 18 zastávek a lidé se dostanou na sídliště i do okrajových obytných zón.
4: Tak vycházíme od nádraží, kde vlastně ta linka pojede směrem na oblast Letné, Hřbitov, potom k sídlišti na Chmelnici, zastávky u obchodních center, do prostor nebo do míst kolem zámku, takže opravdu to obsahuje i tyhle ty periferie. Dostáváme se na náměstí, ke škole, pak zase spodem kolem sportovišť a dostáváme se i vlastně ke vstupu do průmyslové zóny.
2: Obyvatelé Chotěboře zatím o srpnovém obnovení MHD většinou neví. Novinka to byla i pro středoškolačku Emílii.
5: Já bych to využila asi jedině v létě, kdy budu mít brigádu a je to od mého domu celkem dálka, ale jinak si myslím, že to není potřeba v našem městě.
2: Město odhaduje náklady na zhruba 6 milionů korun. Ceny jízdného pro cestující radnice zatím neurčila. Z Chotěboře Adéla Boháčová, Český rozhlas.
0: V tomhle počasí to určitě bude zajímat všechny posluchače. Ta otázka, kterou teď dám schválně. Kdo si myslíte, že má více potních žláz? Jsou to muži nebo my, ženy? My se to dozvíme od Jarky Vykoupilové v dnešním díle Babských rad, které budou hlavně o tom, jak se vyhnout těm nepříjemným důsledkům pocení. Ano, zažíváme to často v městské hromadné dopravě, tu nelibou vůni, ale co se dá dělat? Nějak to zvládnout musíme. Pavel Dobeš nám teď zaspívá něco o lásce. Hezký den s námi.
6: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu

0: 39 minut, zhluboka se nadechněte, čichněte si pořádně kolem sebe, cítíte to? Ano, možná u některých se značně objevují ty potní žlázy, že pracují ve velkém. Právě potním žlázám se budeme teď věnovat v dalším díle Babských rad.
1: Babské rady.
2: Pocení je zcela přirozený proces, bez kterého by lidské tělo nedokázalo regulovat svoji teplotu. Potní žlázy produkují tekutinu, která se odpařuje z povrchu pokožky a tím organismus ochlazuje. Průměrný člověk má 2 až 4 miliony potních žláz. Jejich počet je dán geneticky a během života se výrazně nemění. Samotný pot tvoří z více než 99% jen voda. Zbytek představují minerální látky a další stopové složky. Zajímavé je, že ženy se obvykle potí méně, ale mají více aktivních potních žláz než muži. Při intenzivním sportu nebo vysokých teplotách může člověk vypotit i více než 2 litry tekutin za hodinu. Proto je důležité dodržovat pitný režim. Mnoho lidí se domnívá, že pot sám o sobě zapáchá. Ve skutečnosti je téměř bez zápachu. Nepříjemný pach vzniká až tehdy, když bakterie na pokožce rozkládají látky obsažené v potu. Proto je hygiena a pravidelná výměna oblečení důležitější než samotné množství vypocené tekutiny.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: No a my pokračujeme dál, jak jinak než dalším dílem pochoutkového roku. V neděli nás totiž čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který se v roce 2022 ocitl na třetím místě podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář Josef Maršálek. Podrobnosti přiblížíme za chvíli. Teď si dáme ale Haničku Zagorovou ode zdi ke zdi. Hezké páteční dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Byli jsme v lese, a to s Pokáčem, v 10 hodin 52 minut. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct likérové řezy s broskvemi a šlehačkou od Aleny Doskočilové z Drnovic, recept ze 3. místa roku 2022, cukrář Josef Maršálek. Patrik Rozehnal se ho ptal, jaké to je péct podle někoho.
2: Jdu do toho s tím, že si to absolutně užiju, protože jídlo... Konečně to někdo ocení, to, že jde vidět do trouby, já si toho vážím hodně, trvalo to jenom 7 let, přátelé, ale už vidím do trouby, takže jsem tak jako klidnější, jo? Do té doby jsem byl vyzenovaný a teď jsem vyzenovanější.
3: Radost nám při pečení udělala i ta obyčejná domácí žlutá vejce.
2: To domácí? Peťovi babičky. Ale to snáší hodně. Nevím, jak se to stalo, ale prostě snáší, tak to oslavujeme tím, že děláme tady recepty pro rozhlas.
3: Pepu rozesmálo i moje komentování pudinkového krému.
4: To je, když tam padá silikon.
2: Tak a Patrik je dneska samá chvála, samý kompliment.
3: Ale byl i dojatý. To když kvůli nám musel koupit polohrubou mouku. Protože z ní on nikdy nepeče.
2: Ale když teď to tady připravuju, jo, tak přesně babička Josefka dělala roládu takhle a taky to dělala z polohrubé mouky. No, tak takový jenom sentiment tady na mě padl. Tak, pečte teď!
4: Likérové řezy, piškot, krém, šlehačka, ovoce.
2: Těším se na to, protože já jsem na řezech na plech vyrostl.
1: No a já k tomu doplním, že tyhle likérové řezy jsou opravdu lehunké, šťavnaté a taky krásné. Opravdu se povedly, cukrář Josef Maršálek je naučí i vás. Stačí se poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní likérové řezy budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkový roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Odměnu za vysvědčení dnes žákům nabízí i Jihlavské podzemí. Na dovolenou do zahraničí kartička pojištěnce nestačí, cestovní pojištění zajistí i asistenční službu. Fotbalista Patrik Šik po vypadnutí Čechů z mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru. Bude jasno s teplotami až 34 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký den přeje Jakub Holík. Žáci a studenti dnes ráno dostali svá závěrečná vysvědčení, teď je čekají 2 měsíce letních prázdnin. Některé organizace nabízí za vysvědčení odměny jako vstup zdarma nebo jiné výhody. Třeba Jihlavské podzemí, kde je teď redaktorka Tereza Pešoutová.
2: Tady v Jihlavském podzemí před chvílí skončila jedna z prohlídek, účastnilo se jí asi 10 lidí. Děti ale mají navíc jednu atrakci zdarma. Můžou si tu totiž vlastnoručně vyrazit vladislavský denár a odnést si minci domů na památku. Jinde zase sází na snížené vstupné. Třeba žáci, kteří v Jihlavské zoo předloží vysvědčení, s alespoň jednou jedničkou mají vstup za korunu. Zájemci tak u pokladny stáli už před 9 hodinou raní, kdy zahrada otevřela. Akce tam stejně jako tady v podzemí potrvá až do neděle. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Při cestách do zahraničí se nedá 100% spoléhat na evropskou kartičku zdravotní pojišťovny. Ty upozorňují na to, že kryje je nezbytné lékařské zákroky. A v případě zdravotních problémů hrozí dokonce i v řadě evropských států doplácení vysokých spoluúčastí na péči i léky. Většinu rizik pokryje cestovní pojištění a jeho součástí jsou navíc asistenční služby. Ty jsou podle Vladislava Divokého z cestovní pojišťovny Ergo velmi důležité.
3: Velmi dobře znají to medicínské prostředí v té dané zemi, kde se člověk nachází, a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil

0: Spojuje anektovaný Krym s pevninou. Před ním stojí několikakilometrový had osobních aut, jejichž posádky se snaží kvůli útokům i nedostatku benzínu a elektřiny Krym co nejrychleji opustit. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalista Patrik Šik ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nejde o impulzivní rozhodnutí a v českém fotbale by se měla změnit řada věcí. Hráč německého Leverkusenu nastoupil za národní tým naposledy na závěr skupiny mistrovství světa proti Mexiku, kterému Češi podlehli 0-3 a do play-off neprošli.
2: Počasí.
1: V Jihlavě je 30 stupňů, v Libici nad Doubravou a Černovicích 29. Bude převažující jasno s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Vád bude slabý, proměnlivý vítr východních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dopravní nehoda nákladního auta a motorky se stala na silnici 38 na obchvatu Jihlavy na kruhovém objezdu ve směru na Znojmo. A další nehoda dvou osobních aut se stala ve Žďáře nad Sázavou v ulici Santiniho u zámku. Buďte tam opatrní a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké páteční dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Krátce po 11. hodině se teď zaměříme na historický okamžik, který se do sportovních dějin Vysočiny zapíše zlatým písmem. Stolní tenistky HB Ostrov Havlíčkův Brod dokázaly něco, co se dosud nepovedlo. Poprvé v historii totiž ovládly českou extraligu a získali titul mistryni republiky. Za tímhle úspěchem ale nestojí jen poslední vítězný míček. Je to příběh celé sezóny, plný dřiny, odhodlání, silných momentů i okamžiků, kdy bylo potřeba zabojovat nejenom se soupeřem, ale často i sám se sebou. Jaké to je stát na vrcholu? Kdy přišel ten moment, kdy si hráčky uvědomili, že se píše historie a co všechno se skrývá za cestou k titulu, který změnil pohled na ženský stolní tenis v regionu? O tom všem si budeme dnes povídat. Hostem dobrého dopoledne jsou totiž dnes zástupkyně mistrovského týmu HB Ostrov Havlíčkův Brod. Jmenovitě Veronika Poláková, dobré dopoledne. Dopoledne.
4: Dobrý den.
3: Dále také Zdena Blašková. Hezké dopoledne.
5: Dobré dopoledne.
3: Nechybí ani majitel klubu HB Ostrov Havlíčkův Brod Míra Jinek.
6: Ahoj všem.
3: A taky trenér Bohumil Vožický.
7: Dobrý den.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Na konci května se stalo něco, co se historicky na Vysočině ještě nestalo. Stolní tenistky HB Ostrov Havlíčkův Brod dokázaly vybojovat extraligový titul, jsou tedy mistryně České republiky. Já si moc vážím toho, že si našli čas a přijali pozvání do studia a jsou dnes mými hosty Veronika Poláková, taky Zdena Blažková, nechybí ani majitel klubu HB Ostrov Havlíčkův Brod Míra Jinek a naším hostem je dnes i trenér Bohumil Vožický. Začneme hned první otázkou. Když se řekne mistryně republiky, co se vám vybaví jako první? Je to radost, úleva nebo spíš pocit, že se to opravdu povedlo?
2: Tak je to určitě radost, protože 2 roky zpátky jsme byli taky ve finále a taky jsme od toho byli kousíček, ale tam se to nepovedlo. A zároveň tam byla ta úleva, že letos jsme to zvládli.
1: Kdy vám definitivně došlo, že HB Ostrov Havlíčkův Brod je poprvé v historii na vrcholu české extraligy, vlastně v ženském stolním tenisu?
3: No nějakou chvilku to určitě trvalo, ty emoce byly silné, ale s odstupem několika dnů si to pak asi člověk zpětně uvědomil a prožíval to ještě více.
1: Jak vypadaly ty oslavy po rozhodujícím utkání v Hodoníně? Teď přemýšlím, jestli se spíš nemám dívat na trenéra. Jo, kdo tomu všemu velel, trenér?
4: Trenér řídil zpátky z Hodonína, takže se neúčastnil žádný oslavy, ale v Hodoníně se samozřejmě po zápase lehce slavilo, ale ty hlavní oslavy proběhly až v Havlíčkově Brodě asi 10 dní po titulu.
1: Když se ještě vrátím k té cestě k titulu, byla už před sezónou nějaká ambice bojovat o titul, nebo jste sami sebe vlastně překvapili, tak jako v průběhu těch jednotlivých zápasů, jak jste postupovali?
3: Tak ty ambice získat titul byly už před 3 roky zpátky, takže vlastně byl to můj cíl, když jsem já osobně do Havlíčkova Brodu přicházela s tímto cílem, takže ty ambice byly každý rok a myslím si, že letošní sezóna byla ta nejlepší proto ten titul získat.
1: V čem si vysvětlujete, že jste letos byli tak silné?
3: Myslím si, že konečně si sedla i ta sestava, že už jsme se sladili jsme i tu formu a nastavili ten společný cíl, který byl právě ten titul. Navíc jsme měli posilu z Číny, hráčku Liu, takže i ta určitě k tomu titulu pomohla.
1: Co bylo v tom samotném finále pro vás nejtěžší? Byl to ten tlak, očekávání nebo samotný soupeř?
2: Já nemůžu úplně říct, protože jsem nebyla za stolem, ale řekla bych, že jsme se museli klidnit v hlavě s tím, že ten titul je dost na dosah, ale zároveň strašně daleko, protože soupeř byl strašně kvalitní, je to významný hegemon českého stolního tenisu, takže mohlo se to kdykoliv zvrátit a museli jsme pořád bojovat a hrát o každý balon.
1: Ještě když přijdeme na tu osobní rovinu ženy ve stolním tenisu, jak se to dá všechno zvládat, tak se v tuhle chvíli asi obracím na majitele klubu. Míru Jinka, když se tvoří ten tým, tak myslím si, že i ty do toho máš co mluvit. Jak moc je rozhodující to, abyste nejenom vybrali dobré hráčky, ale vlastně i to, aby si ty hráčky sedly, aby to opravdu zapadlo do sebe a fungovalo to. Klidně se samozřejmě může zapojit i trenér Bohumil Vožický, budu ráda.
5: Tak ta sestava je v podstatě 3 roky neměná, je stejná. Ty holky si doopravdy sedly, Verčata hla podzim výborně, kde Zdenka s Táňou třeba takovou formu momentálně neměli. Na podzim nám přijela Číňanka Liu, kterou jsme měli na doporučení, vůbec jsme nevěděli, co od ní můžeme čekat, ale myslím si, že zase zapadla do toho týmu taky fantasticky, pomohla tréninkově vším. Samozřejmě jsme věděli, že největším soupeřem bude z největší pravděpodobností Hodonín. Taky se tak stalo a vyhráli jsme základní čas, myslím, se stejným počtem bodů jako Hodonín, akorát jsme měli lepší vzájemné utkání a šli jsme do play-off z prvního místa, což si myslím, že bylo pro nás taky dobrý. A samozřejmě tvořit ten tým, vždycky je to otázka, když nikoho neznáte, jak si spolu sednou nebo nesednou, ale myslím si, že se to povedlo a udělali mi holky nesmírnou radost, že se to povedlo.
1: Jak už zaznělo, tým je zlatý, znamená to tedy, že nás v další sezóně nečeká žádná obměna nebo se pletu a promění se nám lehce ten kádr. Zeptáme se na to už za pár minut, zůstávejte s námi.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: Historický úspěch slaví v letošním roce ženský stolní tenis v Havlíčkově Brodě. Tým HB Ostrov Havlíčkův Brod získal titul mistryň České republiky. A proto si dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s mistryněmi, přímo tedy Veronikou Polákovou a Zdenou Blaškovou. Mými hosty jsou také majitel klubu HB Ostrov Havlíčkův Brod Míra Jinek a trenér Bohumil Vožický. Když je tenhle tým vlastně zlatý, vítězný, znamená to, že nebude žádná obměna, že zůstane v tom kompletním složení, v jakém je. Děvčata se usmívají. Ty určitě vysvětlíš, proč.
2: Jo, vysvětlím. Jedna změna bude, Táňa odchází do Lince, do Rakouska a přichází k nám Polka Ola Mihalek, která bude hrát za nás příští sezonu, ale co se týče její výkonnosti, tak za prvý je to levák, kterýho my jsme v týmu neměli, a za druhé ona procentuálně o něco málo lepší ještě než ta Táňa. Takže je to jako hodně podobný hráč, hodně podobná hráčka, lépe řečeno, která by ten tým, neměli bychom oslabit.
1: Děkuju, teď se ale obracím na mistryně České republiky s další otázkou. Co všechno jste už do téhle doby obětovali stolnímu tenisu?
3: Tak já nejsem původem z Havlíčkova Brodu a ještě stále studuji na střední škole, takže já jsem tomu určitě obětovala snad vše, co šlo. Tudíž, nebo řekněme, že to byl až už nějaký strávený čas s rodinou, nebo právě odchod z domova dřívější. A teďkon momentálně tomu podřizujete všechno, i tu školu vlastně, abyste mohl víc trénovat, víc se soustředit na některé zápasy. Já zároveň reprezentuji Českou republiku do 19 let, takže hodně cestuji i na zahraniční turnaje. Obětujete tomu vlastně všechno. Svůj volný čas, veškerý víkendy, ať už máte ligu nebo právě ty turnaje, pak taky dost času strávíte, ať už ve vlaku, nebo v autě, nebo v autobuse, a k rodině se dostanete málo kdy.
1: Jak je to u vás, Zdeni?
4: No, tak já jsem reprezentovala Českou republiku dříve. A právě jsem asi dospěla už do fáze, kdy potřebovala jsem nějakou tu změnu, takže jsem z reprezentace odešla a momentálně pracuji jako učitelka ve 4. třídě v Ostravě. A ten ping-pong je vlastně teď takovou mojí druhou prací, ale zároveň se stal větším koníčkem a nevěnuju se mu už tolik, jako tomu bylo dříve, ale o to větší chuť teď mám hrát.
1: To znamená, co vás při tom stolním tenisu pořád drží? Co vás na něm tolik baví?
4: Není to úplně stereotyp. Vlastně je tam mnoho prvků. Člověk se neustále musí v něčem zlepšovat a je tam spousta toho, co trénovat. Ale mě baví zápasy. Já nejsem tréninkový typ člověka, takže já, i když přijdu na trénink, tak já bych nejradši 2 hodiny hrála zápasy o peníze klidně nebo o něco, jo. A prostě to mě naplňuje, no, taková ta soutěživost. Takže těžko říct, jak to má Verča.
1: No počkat, takže mezi sebou třeba takhle i v rámci tréninku trenér dovolí, že hrajete o peníze třeba?
5: Dokonce, aby to bylo motivační. Dokonce s nima ten trenér o ty peníze i hraje.
1: Dokonce s nimi i trenér.
4: A on nás k tomu vyzývá dokonce i.
3: Přesně tak.
1: Takže je to hodně motivační.
3: Pro mě úplně ne. Já pořád jsem v tomhle takové to malé dítě, které prostě ten sport hraje, protože ho to baví, protože ho to naplňuje, protože ho baví všechny věci okolo, než aby ho motivovali peníze. Takže já to mám trošku jinak než pan trenér a Zdenča, ale myslím si, že se taky časem dostanu do toho věku, kdy už mě to jako bude bavit, ale momentálně je to pořád jako ta touha hrát, bojovat, být s těmi lidmi, které díky tomu sportu znám, a užívat si to takhle.
1: Jaké to vůbec je trénovat ženský stolní tenis? I na to se zeptáme Bohumila Vožického už za pár minut. Má na

0: Hosté Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídám s mistryněmi České republiky ve stolním tenisu, tedy s týmem HB Ostrov Havlíčkův Brod. Mými hosty jsou Veronika Poláková, Zdena Blažková, taky majitel klubu Míra Jinek a trenér Bohumil Vožický. A právě na Bohumila Vožického mám další otázku. Jaké to je trénovat stolní tenistky? V čem je to jiné?
2: Tak je to trošku změna. Trénoval jsem dřív spíš chlapy nebo kluky. Teď je to asi ty 3 roky, co se věnuju víc holkám. A ty začátky byly takový trošku divoký. Jo.
1: Nebylo v čem to bylo úplně divoký? To mě zajímá.
2: No takový, nevím, takový ty výjevy a ty nálady a vztahy. Trošku jsem se v tom taky motal. No a tak asi je to tím, že s těma holkama teď jsme jako další dobu, jak říkali už. Takže už za ty 2-3 roky jsme si na sebe zvykli, tak už jako víme, co máme čekat. Takže třeba nenutím Zdenu, aby někde trénovala, ale radši si s ní třeba zahraju ten zápas, jo, třeba o kafe, tak to vím, že to na ní, že to nám to prospěje víc obou.
1: No počkat, a funguje to tak, že se jako tomu trenérovi můžete i svěřit, protože co ze zkušeností z rozhovoru, tady jsem už tak jako zaznamenala, že tam vždycky mezi tím trenérem a tou hráčkou vznikne takový hezký vztah, že se mnohdy i ty ženy svěřují a probírají s ním ty svoje různé neduhy. Máte to tak taky, trenére, s děvčaty? Můžou se vám svěřit, když něco?
2: Můžou, ale spíš jako dělají tajnosti takový, takže to oni se spíš svěřujou Mírovi Jinkovi.
3: On rád pan trenér hádá, takže vlastně my vždycky přijdeme někde na ten trénink a on jenom vlastně z našeho výrazu obličeje jako tak, co se děje. Uh-huh. A rád jako hádá, ne, že bychom mu to jako úplně říkali. Uh-huh. To pan Jinek to má spíš tak, že rovnou přijde a rovnou se ptá a rovnou ho to zajímá. A rovnou jako, když se na něco zeptáme sem, tak usmějem, tak už si myslí, že všechno ví a tak.
1: Míra Jinek je takovou vrbou, které se dá svěřit, říct, co děvčata ve stolním tenise trápí. Je to tak opravdu, Míro?
4: No, já bych neřekl úplně vrbou, já to z nich vždycky nějak vymámím, dostanu, protože mám od Bohuše informace, že se něco děje.
1: Jo, takhle vy si napíšete, že je něco v nepohodě.
4: Když si to řekne, my jsme hodně v kontaktu spolu s Bohušem vlastně každý den, takže já vždycky to z nich nějakým stylem vymámím a slíbím, že to nikomu neřeknu. Řeknu to všem samozřejmě, takže proto mi to říkají ty holky.
1: No ale teď, když trošku zvážníme, stolní tenis jako ženský sport, má podle vás ženský stolní tenis dostatečnou pozornost veřejnosti? Možná ještě klidně nechme mikrofon u tebe, Míro.
4: Jo, tak určitě chlapi jsou sledovanější víc, je to vidět i na datech z televizí, když se vysílají zápasy, všechno, ať je to superfinále mužů, který si ženy nedělají. Myslím si, že ty holky určitě nemají takovou pozornost jako mužský stolní tenis, je to škoda. Myslím si, že letos jsem viděl opravdu 2 úplně špičkový zápasy, jeden byl základní část extraligy s Hodoninem doma, jedno bylo finále v Hodonině, kde ta kvalita byla jako úplně brutální, takže je to škoda, ale tak to prostě a ono asi je to tak, si myslím, většině sportu.
1: Uh-huh. Setkali jste se s nějakými předsudky, třeba vy, když jste řekli, že chcete hrát stolní tenis, nebo že hrajete stolní tenis? Bylo někdy něco takového, co vás třeba zabolelo nebo mrzelo?
3: Jo, tak taková ta široká veřejnost nebo člověk, když se někde seznamuje a řekne, že hraje vrcholově stolní tenis, tak lidi na to většinou odpoví, že by mě vlastně porazili, že to umí taky, že to je sport, který zvládá vlastně každý a že to ani není stolní tenis, že je to pinec a pingpong, takže přitom ve skutečnosti jsou tam nějaké rozdíly mezi pingpongem a stolním tenisem, ale bohužel ten názor těch lidí je takový, že asi stolní tenis nepovažují za úplně vrcholový sport.
1: Uh-huh. Veru, máte to podobně?
3: Přesně tak, hlavně já jsem z pingpongové rodiny. Lidi, co se pohybují ve stolně tenisovém světě, tak vlastně znají moje rodiče a já jsem si tyhle předsudky jako nikdy úplně nebrala. Prostě mě to nikdy ani nezajímalo a byla jsem vždycky jako přesně to, co říká Zdenča, když někam přijdete a řeknete, že hrajete stolní tenis, tak vám vlastně řeknou, jo, tak to je pingpong, který se hraje v hospodě. A řeknou vám úplně to stejné, že by vás porazili a vy si to prostě nemůžete brát. Jako, jenom vy víte, kolik času do toho investujete a jak jako těžký sport to je a jim to nevysvětlíte.
1: No a zvedne se pak to sebevědomí, když získá člověk ten titul a může říct, že jako má mistrovský titul. Je to pak lepší, když přijdou nějaký takovýhle, řekla bych, hněropichové, co říká, ježiš, dítě, to pingpong, a vy řeknete, no ale já jsem v něm mistřině.
3: Tak je to určitě něco, za co můžete být na sebe pyšná. kor, když to je vlastně jeden z největších titulů tady v republice, jako je titul mistryně extraligy žen. Určitě vám to jako zvedne to sebevědomí a taky záleží, jaký jste člověk. Někomu zvedne sebevědomí to, že má titul mistra republiky třeba jenom ve dvouře nebo v deblu, ale tenhle titul v extralize ženy asi pro mě nejcennější.
1: Zůstávejte s námi, dáme si písničku a hned potom budeme v dnešním dopoledním rozhovoru pokračovat.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Dobrým dopoledním Českého rozhlasu Vysočina se dnes povídáme o krásném úspěchu, tedy historickém titulu. Ve studiu máme mistryně republiky ve stolním tenisu za tým HB Ostrov Havlíčkův Brod, tedy Veroniku Polákovou a Zdenu Blaškovou. Společně s nimi je tu dnes také majitel klubu Míra Jinek a trenér Bohumil Vožický. A teď se opět dostáváme k trenérovi. Jak důležitou roli sehrál právě trenér Bohumil Vožický v tomhle úspěchu?
2: To je otázka na trenéra přímo.
1: No, dívám se na trenéra, no, protože obě děvčata se začala dívat najednou na vás.
2: No tak musím říct vlastně, že jsem poučen ty dva roky zpátky, už jsme byli blízko, jo, tam se nám to nějak jako nepovedlo úplně, ještě jsme se s holkama poznávali. Letos jsem si to jako vysnil, hodně jsem si to přál, dokonce jsem si odjel na dva dny, jsem si vzal volno, odjel jsem na chalupu, studoval jsem tam ty zápasy, dělal jsem si to jako takovou přípravu pro sebe, tak opravdu byl to velký cíl, no, tyhletý sezóny to dokázat a povedlo se.
1: Teď se dívám na vás už, ženy. Jaký měl podíl trenér na tom, že jste vyhráli mistrovský titul?
3: Určitě velký, protože ten trenér vidí trošku z jiné perspektivy ten zápas, než ta hrající hráčka. Takže vždycky při tom timeoutu člověk potřebuje slyšet nějakou radu, nějaké tipy, co má hrát, někdo třeba i uklidnění, nějakou motivaci, a tu z té lavičky vždycky cítím, jak od šéfa klubu, tak i od trenéra. A někdy jsou tam i takové vtipné momenty, kdy se spíš jako zasmějeme, neřešíme úplně taktiku, ale spíš jako chceme odlehčit tu situaci, když je člověk nervózní. Takže za mě jako ten trenér je tam taková ta pomocná ruka. Já třeba osobně si myslím, že zvládám taktiku si vymyslet sama, nebo hraju si to svoje, ale potřebuju tam mít tu podporu, tu motivaci nebo to uklidnění, takže pro mě tam ta druhá osoba, a ať je to trenér, ať je to šéf klubu nebo i ostatní spoluhráčky, tak jsou to důležití členové pro mě.
1: Veru?
4: Přesně tak, jako určitě, když jdete za ten stůl, tak tam chcete jít s tím, že si věříte a že na to máte. A ten trenér, který vás vidí skoro každý den jako v té hale, tak je to jediný člověk, který vám tu důvěru může dodat. A jak říkala Zdenča, někdy jako je taky fajn, že prostě vy jste nervózní, potřebujete tu nervozitu nějak ze sebe dostat, a ať už pan šéf klubu nebo pan Vožický jsou skvělí vtipálci, takže jako vždycky to zvládnou tu situaci.
1: Jakou roli v tom třeba hrají i fanoušci?
4: Musím říct, že velkou. Že jako když jsme hráli u nás doma, asi se očekávala větší návštěvnost lidí, ale i ta skupina, která tam byla, tak jako předvedla neskutečný výkon a strašně podporovali, bylo tam strašný hluk. A nevím, jak holky se cítily za stole při tom všem, ale zahrála velkou roli.
1: Cítíte po tom zisku titulu najednou větší zájem veřejnosti o stolní tenis? Minimálně v té oblasti okolí Vysočiny? Dívám se teď i na Míru Jinka. Jestli to jako zaznamenal, že najednou?
5: To ani to jako nedokážu asi říct. Já si osobně myslím, že tím, že ty chlapy prorazili tu cestu už několikrát a vyhráli ETTU, tak ty holky byly v takovém jejich stínu a letos teda je přeskočili, protože chlapy poprvé historicky prohráli superfinále. Takže skončili druzí a holky mě udělali velkou radost. A já bych ještě k tomu trenérovi chtěl říct, že dokonce Liu jsme měla tady svou čínskou trenérku. Takže my jsme vlastně na lavičce, byla přímo trenérka osobní Liu a Bohuš měl na starosti vlastně Češky. A když hrála Číňanka, tak Bohuš měl vlastně volno.
1: Jaké to je mít volno?
2: Je to zvláštní, ale jsem tam někde povídal, no, že bylo mi to takový hloupý tam jako chodit k ním a jako kývat tam hlavou, prostě když tam mluví spolu čínsky, takže jsem si rád odpočinul, jo, a doufal jsem, že jí něco pořádného poradí.
1: Zůstávejte s námi, za pár minut se zaměříme i na budoucnost, tedy je těžší titul získat nebo ho obhájit?
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme v našem dopoledním rozhovoru. Je těžší titul získat nebo ho obhájit?
2: Tak určitě si myslím, že obhájit, protože když už ten jeden titul získáte, tak vlastně pak do té nové sezóny jdete s tím, že byste to měli obhájit, že se od vás čeká to, že to znova vyhrajete nebo že se minimálně podíváte do toho finále. Ale zároveň si myslím, že je to dobrá motivace pro to celou tu sezónu makat, odehrát ji naplno a podřídit to všemu znova tomu, aby se ten titul získal zpátky domů.
3: No, já si taky myslím, že těžší je asi obhajovat ten titul. Neznám to z těch týmových soutěží, znám to spíše z té singlové kariéry, kde určitě i vlastně po tom, co jsem loni vyhrála mistrovství republiky, tak letos bylo fakt těžké to obhájit. A uvidíme, no, náš cíl je, myslím si, že jasný a uvidíme příští sezonu, jak to klapne.
1: Dá se říct, že ten úspěch je víc o talentu nebo o disciplíně?
3: Myslím si, že tak všechno asi v tom hraje roli, určitě nějaká i pokora, respekt vůči ostatním a určitě i ta disciplína, protože bez tréninku to prostě nevyhrajete, ale ten talent je taky rozhodující, takže já bych řekla, že všechny ty faktory jsou tak v souladu dohromady a hrají roli.
1: Jaké cíle si HB Ostrov a Havlíčkův Brod stanovuje do další sezóny, trenére?
4: No, tak určitě ty nejvyšší samozřejmě, že chceme obhájit, ale ještě je takový otazník ještě visí nad startem naší Číňanky, jo, tam to ještě není úplně jistý, jestli vlastně bude u nás pokračovat nebo ne. I bez ní samozřejmě teda silný jsme, určitě pomýšlíme taky na finále, ale ona nám letos teda hodně pomohla, no, takže když bude ona, tak určitě chceme zase titul, když nebude, tak ho chceme, ale taky.
1: Je přeci jenom ještě nějaký nesplněný sportovní sen, který má majitel klubu Míra Jinek?
5: Získat třeba double, jo, jako já bych nejradši vyhrál všechno, takže já bych chtěl vyhrát oba český poháry, oba mistry republiky, družstva a nějaký ten evropský pohár ještě, no, pak by to bylo jako fajn v jednom roce. A to se zatím nedaří.
1: To přijde.
5: Ono, postupně jsme to nazbírali, ale najednou ne, no.
1: Je něco, co byste si přáli, aby tenhle úžasný historický titul změnil? Ať už v klubu nebo ve vnímání toho ženského stolního tenisu.
3: Těžko říct. Já si myslím, že fanouškovská základna v Havlíčkově Brodě je silná dostatečně oproti třeba jiným klubům. Takže určitě by to mohlo přitáhnout ještě nějakou jinou veřejnost, která úplně se třeba v tom pingpongu nepohybuje.
2: Já bych si určitě přála minimálně to, aby se to s tím, jak je oblíbená třeba mužská extraliga, tak aby se to srovnalo minimum té mužské extraligy, protože vlastně myslím si, že ten ženský stolní tenis není až tak daleko neatraktivní jako ten mužský. Myslím si, že česká extraliga si každý rok zlepšuje tu svoji bilanci a kvalitu a myslím si, že si zaslouží, aby byla taky stejně viděna jako ta mužská extraliga.
1: A když se teď ještě podívám na trenéra, je něco, co jde holkám stolním tenistkám líp než klukům?
4: Co jim jde líp?
1: Když porovnáme Havlíčkův Brod, mužský tým, ženský tým.
4: No tak já myslím, že taková ta disciplína asi, jak jste zmiňovala, tak tu bych asi vyzdvih, jo, tak teda můžu mluvit hlavně za Verču, s kterou denně prostě spolupracujeme v Havlíčkově Brodě, ale takový to tréninková píle a fakt ta disciplína, ale stejně taky asi u Zdenči, protože já je obdivuju, stejně tak Táňu, protože Verča skvěle zvládá tu školu, každou volnou chvíli využije k tréninku, Zdenča zase prostě to je taky obdivuhodný, že po nějaký jako svojí práci, kdy odučí, tak potom ještě si prostě musí jako zajít sama zatrénovat, připravit se na to, takže já jako holky hodně obdivuju v tímhle tím, že to nemají jako jenom jednu věc, které by se věnovaly, ale je jich takhle víc, no, těch věcí.
1: Já vám držím palce i pěsti, abyste to i v tom příštím roce obhájili, aby jsme se tady zase sešli a radovali se společně s trenérem a taky šéfem klubu, jak se daří všechny ty plány plnit. Užijte si léto, odpočiňte si, naberte síly a ať to v příští sezóně zase pořádně pinká. Opatrujte se a naslyšenou.
3: Moc děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Hosty dobrého dopoledne byly dnes Veronika Poláková, Zdeňka Blašková, taky trenér Bohumil Vožický a šéf klubu Míra Jinek.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy. Chotěboř v létě spustí městskou autobusovou linku. Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300. Bude slunečno s teplotami do 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Chotěboř bude dalším městem s vlastní městskou hromadnou dopravou. Radnice připravuje spuštění jedné okružní linky. Poprvé by měla vyjet koncem srpna. Provoz bude zatím zkušební. Podle starosty Ondřeje Kozuba z ODS bude autobus zastavovat na 18 místech.
3: Tak vycházíme od nádraží, kde vlastně ta linka pojede směrem na oblast Letné, Hřbitov, potom k sídlišti na Chmelnici, zastávky u obchodních center, do prostor kolem zámku, dostáváme se na náměstí, ke škole, pak zase spodem kolem sportovišť a dostáváme se i vlastně ke vstupu do průmyslové zóny.
2: Městskou hromadnou dopravu měla Chotěboř ještě v 80. letech, později zrušila. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150. Z toho víc než 300 lidí navrch v této středoafrické zemi zemřelo, uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala také Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Utkání Egypta s Íránem bude v noci na zítřek na fotbalové mistrovství světa součástí festivalu hrdosti sexuálních menšin. Jde o akci lokálních pořadatelů v americkém Seattlu a Mezinárodní fotbalová federace symboly povolila. Fotbalové svazy obou zemí neuspěly se snahou projevy podpory LGBT komunity zakázat.
4: Egyptský trenér Hossam Hassan prohlásil, že jde o záležitost FIFA a stejně jako íránský kouč Amir Ghalenei mluvil o tom, že se soustředí na fotbal. Hlavně Íránská asociace se i na poslední chvíli ještě

0: 30 stupňů, přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte na silnici 38 u Jihlavy. Na kruhovém objezdu tam překáží nehoda nákladního auta a motocyklu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je krátce po 12. hodině a já vás zdravím ze studia Českého rozhlasu Vysočina. Jako každý den i dnes touto dobou začínají písničky pro Vysočinu. Vysočení je za námi, prázdniny před námi. Doufám, že jste v rámci možností někde ve stínu a že si užíváte ten krásný letní den. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: Za chvíli už budete písničku vybírat vy, teď je tady Anaka a skladba Noc na zemi.

Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99

0: Český rozhlas Vysočina.
1: A existují pochopitelně i další cesty, které vás spojí s naším studiem a také vaším oblíbeným hitem. Třeba přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, a nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, potom mezeru udělejte a potom váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek, a to všechno pošlete na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. První přání je z internetových stránek. Dobrý den, chtěli bychom poprosit o zahrání písničky Není nutno pro naše prvňáčky ze základní školy v České Bělé, kteří dnes převzali svoje vysvědčení. Milé děti, máte za sebou první školní rok a každý z vás udělal velký kus práce. Můžete být na sebe opravdu pyšní. Teď vás čekají zasloužené prázdniny a my vám posíláme tuto písničku. Přejeme vám nádherné prázdniny plné sluníčka, smíchu a nezapomenutelných zážitků. Užijte si je naplno, paní učitelka Eva a paní asistentka Petra. A taky Joža Kolář a taky tahle krásná pohádková melodie. Není nutno.

0: Teď už v našem vysílání vítám Jardu Zlačec, který je v autě, ale zaparkoval ve stínu, aby se neupekl. Jardo, hezké poledne, ahoj.
1: Ahoj, Jaško, zaparkoval jsem tady na parkovišti u Kláštera v Kostelní Nidří a kousek vlastně od tadyhle mám chaloupku, takže teď jenom potom přejedu z toho chládku tady a, a zase se tam našunu do toho chládku, protože na tom sluníčku se to nedá vydržet.
0: No, je to vedro, zkrátka velké. Každopádně dáme si nějakou hezkou písničku.
1: Dáme si hezkou písničku, s Abou si dáme Waterloo a já ji pošlu osaměným nemocným a těm, které nikdo nedá zahrát. Joško, písnička bude taky pro tebe a pro ty tvoje spolupracovníky, kteří, jak říkám, vždycky v pátek tam s tebou ještě fungují.
0: Ano, ano. Bezva, tak posíláme písničku, ať se všem líbí, tobě díky za telefonát a ať zvládneš ty vysoké teploty bez ztráty kytičky, jak se říká. Měj se hezky.
1: Ty taky, Joško, ať to zvládneš. Měj se hezky taky.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Pokračujeme s dalším přáním z internetových stránek. Zahrajte pro mého milovaného andílka písničku od Elánu Královna bělých tenisiek. Podepsán Béďa. Posíláme a čekáme i na vaše přání, ať už písemné nebo telefonické. Tak hezký pátek.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Nedělní vysílání se zamyslí nad biblickou legendou o potopě světa. Co když příběh o Noémově arše nebyl pouhou legendou? Co když podobných záplav bylo na Zemi více? Vědci hledají odpovědi na otázky, které lidstvo straší tisíce let. Může se něco tak hrozného přihodit znovu?
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A pojďme splnit další telefonické přání. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla zahrát písničku pro celé osazenstvo domova důchodců v Rešnově, tak jak pacientů, tak sestřičkám. A chtěla bych písničku od pana Konárika a Kazíka Život je boj.
2: Dobře. A kdo pak to vzkazuje a posílá?
3: Dvořáková Eliška a Marie Holcmanová.
2: Dobře, dámy, tak já vás zdravím.
3: Děkuji moc.
2: A posílám song. Nemáte vůbec zač naslyšenou. No a splníme i vaše přání. 22 155 49 99. Telefonní linka do našeho studia.

Prosím o zahrání písničky Šalali od vás a Vaneckáře pro vnučky Elišku a Aničku za vysvědčení. Děkuji za zahrání babička. Tak tuhle SMSku jsme dostali, přečetli a Václava Vaneckáře posíláme.

0: Paní Alena je teď na telefonu a s ní další hudební přání dnešního horkého dne. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, zdravím všechny, Alena z Vladislavy. A v sobotu oslaví svůj svátek moje snacha Laďka Vrábelová z Třebíče. A oslaví svůj svátek také její syn Ladislav Vrábel, který žije teď v Heráticích. A celá rodina jim přeje hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. A posíláme jim písničku Jahoda.
0: Dobře, posíláme.
1: A vám moc děkuji a písnička je pro všechny.
0: Děkujeme, mějte se krásně a
1: ať písnička
0: potěší. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 22 155 49 99, telefonní linka do našeho studia. Až do 13. hodiny plníme vaše přání jako každý den. I dnes.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: A pojďme s dalším písemným přáním. Dobrý den, zahrajte pro moji kamarádku Linu nějakou hezkou písničku od Karla Gotta. Obě dvě vás zdravíme od bazénu a přejeme hezký pátek. Tak já děkuji za zprávu, zdravím dámy k bazénu, zdravím vás všechny, kteří se někde koupete, opalujete, dávejte na sebe v tom horku pozor, doplňujte pitný režim, tedy tekutiny, a tady je Karel Gott. Chyť své dny, také se líbí.

0: 22 155 49 99, to je telefonní linka do našeho studia a já už na ní zdravím paní Zdenu. Dobrý den.
1: No, dobrý den, já tuto písničku, na který jsme se domluvili, posílám Zdeně Rafajový do Měchkovic to jen tak pro radost. A děkuji vám moc.
0: Nemáte vůbec zač. Panenka z Kouta ano. je připravena ano. s Marcelem s Moškem.
1: Ano.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou. No a vy ostatní máte stále šanci, pochopitelně. 12 hodin, 35 minut, do 13. ještě nějakou tu písničku stačíme odehrát. 22 155 49 99. Telefonní linka do našeho studia. Jiří Kolář přeje příjemné a pohodové páteční brzké horké odpoledne.

0: páteční písničky pro Vysočinu pokračují s dalším přáním písemným. Krásný pozdrav zasíláme našemu milému sousedovi Napoleonovi. Přejeme pevné nervy, hodně zdraví a ať mu jeho čtyřnohý raketomet občas trefí i vlastní zahradu místo té naší. A děkujeme za bazén, i když o našich tajných večerních návštěvách zatím asi ještě neví. Měj se skvěle a zahrajte mu nějakou pořádnou pecku v závorce Hadway. No tak snad písnička live.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: Snad písnička live udělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A právě výše zmíněné telefonní číslo vytočil také Ludvík Zesalavec a já ho díky tomu mohu přivítat v našem vysílání. Ludvíku, vítej, ahoj.
3: Já tě taky zdravím, Jožo, zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. Prosím tě, vzpomněl jsem si jeden takový starší pěkný vtip, můžu ho dát?
2: Určitě.
3: Pan Novák se zase jednou pořádně zhulákal a jeden dobrosrdečný policista se nabídl, že ho dovede domů, aby se mu něco nestalo. A když přišli domů, tak mu pan Novák říká, tak když už jste tady, tak se pojďte podívat, jak bydlíme. Tadyhle je naše kuchyň, tadyhle je náš obývák, tadyhle je naše ložnice, ta paní, co leží v té posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já.
2: Jo, skoro. Tak, co to bude pěkného?
3: Tak já jsem vybral krásnou písničku od Mirily Matíje, jmenuje se La Premiere Etoa a je to v české verzi, je to písnička Až rozkvětou lípy. My si ji teďka dáme v originále a zahrajeme ji celý ty naší bezvadný party a zahrajeme jim všem lidem, kterým nikdo zahrát nedá a všem, kterým se jich snáš, je to, je to příšerný vedro jako já.
2: Tak držím palce, to všechno dobře přežijem, ty horka a píseň je připravena. Díky moc, měj se krásně a naslyšenou.
3: Taky, mějte se všichni moc hezky.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, prosím o písničku pro naše miláčky, školáčky, Jeníka a Matýska Padalíkovi a Štěpánka Vykouška a Adélku Pešoutovi. Jeník bude po prázdninách předškolák, vám ostatním gratulujeme za krásné vysvědčení. Děcka, přejeme vám krásné prázdniny, hlavně na sebe buďte moc opatrní, to vám přejí babičky a děda Pešoutovi. Prosíme o písničku od Michala Davida, Děti ráje. No a co už to tady hraje? Pochopitelně Michal David, Děti ráje. Plníme i tohle krásné hudební přání a všem dětem, všem školákům přejeme krásné a pohodové prázdniny, které jsou v tuto chvíli celé před vámi.

Další písemné přání. Cituji, tahle písnička letí pro našeho Michela, skoro pana doktora. Přejeme ti, ať úspěšně zvládneš poslední zkoušku, titul máš brzy v kapse a hlavně, ať co nejdřív potkáš tu pravou. A všechny nezadané slečny upozorňujeme, jeden chytrý, sympatický a brzy i vystudovaný doktor je stále k mání. Hodně štěstí a užij si písničku od Boniem. Hurej, hurej, it's a holiday.

Je tady poslední dnešní písnička na přání, víc už jich nestihneme. Dobrý den, dnešním dnem začínají školákům a v podstatě i rodičům a prarodičům letní prázdniny. Zahrajte prosím pro všechny písničku Všichni se sejdeme v létě, kterou v roce 1975 naspíval Bob Friedl. Děkuji, Jarek Střeště. Dnešní písničky pro Vysočinu končí, zítra zase budou i se mnou po 12. hodině.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No konečně, helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Dobrovolníci na Jihlavsku a Žďársku můžou pomoct při sečení luk. Ke kauze Dozimetr mají v září vypovídat před sněmovní vyšetřovací komisí 4 svědci. Sportovci z Vysočiny vezou z olympiády mládeže 10 zlatých medailí. Bude slunečno s teplotami do 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Lidé se můžou zapojit do sečení luk. Spolek Javořice chystá údržbu rašeliné louky u rybníka Horní Mrzatec nedaleko Lhotky u Telče. Združení Krajina zase s dobrovolníky míří do Třešňového sadu u Sněžného na Žďársku. Pokračuje zástupkyně ředitele združení Kateřina Maričková.
5: Sejdeme si skupina dobrovolníků a ten sad posečeme a trávu vyhrabeme a dáme na kompost a takhle se pravidelně staráme o to, aby v tom sadu byla pěkná květnatá louka a dobře to tam prosperovalo.
4: Kosení začne v sadu v pátek v podvečer a bude pokračovat do sobotního odpoledne. Sněmovní vyšetřovací komise si na začátku září pozve ke korupční kauze Dozimetr 4 svědky. Po úvodním zasedání komise to řekl předseda Jindřich Reichl za SPD. Jména svědků kvůli trvajícímu vyšetřování zveřejňovat nebude. Reichl zdůraznil, že komise nebude suplovat trestní řízení.
6: My vůbec nebudeme hodnotit vinu či nevinu pana Rédla, pana Hubučka a dalších. My se bavíme, a to je konec konců status té vyšetřovací komise, my se bavíme o těch systémových pochybeních, které v té věci nastaly, o věcech, které nebyly vyjasněny a které naši občané, naši voliči právem požadují, aby byly dovysvětleny.
4: Místo předsedy komise se stali Tomáš Helebrant z ANO a Hana Ančicová z Pirátů. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně představit do příštího března. Ukrajinská premiérka Julia Svyridenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela více než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Daňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné i o zapojení českých firem do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Premiér také uvedl, že už na podzim by měl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vést na Ukrajinu podnikatelskou delegaci. Český export na Ukrajinu podle vlády rychle roste. Jen loni vynesl zisk 52 miliard korun. Sport. Výprava kraje Vysočina získala na letní olympiádě dětí a mládeže 27 medailí, 10 z nich bylo zlatých. O dvě se v poslední soutěžní den postarala bajkerka Veronika Fousková. V celkovém pořadí kraju obsadila Vysočina 11. místo. Počasí. V Třebíči teď mají 34 stupňů, v Novém Rychnově a Bystřici nad Pernštejnem 30. Bude slunečno s teplotami od 32 do 35 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic v kraji. Dobře dojet.

0: témat.
1: Vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
0: Tak.
1: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. My se v tom dnešním dílu vracíme k vložkám do bot. Už jsme to před časem řešili, ale stále vás to trápí. Zůstalo mnoho dotazů a tak se jim budeme postupně věnovat. Než k tomu dojde, budeme si povídat o tom, že moderní vložky do bot přináší úlevu od bolesti i pohodlí při dlouhém stání. Kolik druhů vložek vlastně existuje? Na to se naše redaktorka Bára Kvapilová ptala fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Důvody, proč si lidé pořizují speciální vložky do bot, se různí a tak existuje i mnoho druhů nejrůznějších vložek pro nejrůznější účely. To, čemu bychom mohli říkat obecně zdravotní vložky do bot, bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
2: Které jsou nejobvyklejší?
1: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíc setkávám s pěnovými vložkami do bot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
2: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
1: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
3: Proč jsi přišla?
4: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou

0: ploché.
1: Jo.
0: To jsem ještě neviděla.
1: Vážně?
0: Ne.
1: No a uměla bys je opravit?
2: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
3: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
2: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 centimetrů?
3: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
2: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
3: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
5: Vesele a zdravě.
6: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
7: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
6: Proč takže máme ty vložky?
7: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
6: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajtamlovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje. Protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta vodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako, jo. Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo ze srdce.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózus, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného. Že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No, právě pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch šněrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící a ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefonní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glyklazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitaminy skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenonkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro ty tyhlety kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi je nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje objednat.
2: No tak si k tomu přidám, jo takhle, objedna. No tak prosím, po internetu tu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jinak ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový?
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě, někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup. To znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu. To se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké. Nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky. A tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku. Nosí boty Kintargy, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to tak, že už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjedou bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si to můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na urgentním příjmu jihlavské nemocnice denně ošetří desítky lidí kvůli kolapsům z horka. Prezident bude v úterý s ministrem Kempířem řešit veřejnoprávní média. Bývalý maďarský premiér Orbán čelí návrhu na vazbu v kauze zadržení ukrajinského konvoje se zlatem. Bude slunečno s teplotami do 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Urgentní příjem jihlavské nemocnice eviduje zvýšený nápor pacientů kvůli kolapsům z horka. Nejvíc jich zdravotníci ošetřili v pondělí. Ve zbytku týdne se počty pacientů zasažených horkem pohybovaly v desítkách denně. Další příjmy očekává nemocnice i o víkendu, jak říká její mluvčí Monika Zachrlová.
4: Z většiny se jedná o starší pacienty, kteří jsou z většiny chronicky nemocní. Nejsou to mladí lidi, kteří nemají problém. Jsou to prostě starší lidi, kteří mají nějaký další přidružený problém. A dá se říct, že v podstatě teďka polovina sanitek, který přijíždí na urgentní příjem, tak jsou právě potíže tady skrz horku.
3: Větší počet pacientů kvůli horku hlásí i Havlíčkobrodská nemocnice. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržení v souvislosti s kauzou ukrajinského konvoje se zlatem. Hrozí mu i vzetí do vazby. Návrh podal právní zástupce ukrajinských přepravců peněz Laurent Horváth. Informovala o tom maďarská média s odkazem na dokumenty z vyšetřování. Návrh se týká i tří vysokopostavených úředníků.
5: Maďarský server 444HU zveřejnil dokument prokuratury, kde je bývalý premiér Orbán uvedený mezi lidmi, kteří podle vyšetřovatelů rozhodli o březnovém zadržení konvoje. Ten převážel hotovost a zlato mezi bankami v Rakousku a na Ukrajině. Vyšetřovatelé teď zjišťují, zda měl zásah trestně právní nebo politické důvody. K incidentu došlo v době, kdy Budapešť a Kyjev vedly spory mimo jiné o dodávky ropy poškozeným ropovodem Družba. Premiér Péter Maďar už včera vyzval generální prokuraturu, aby zveřejnila výsledky dosavadního vyšetřování. Pokud tak neučiní, informuje prý veřejnost on sám. Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Pardubičtí fotbalisté mají novou posilu do útoku. Z týmu Bohemians 1905 přišel na východ Čech útočník Václav Drchal. Sám hráč popisuje, proč si vybral právě přesun do Pardubic.
6: Nabídka z Pardubic byla celkově moc zajímavá. Musím říct, že to byla hlavně sportovní vize klubu a ambice spolu se skvělým přístupem pana sportovního ředitele Bílka a pana trenéra Trousila.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a Náměšti nad Oslavou teď mají 32 stupňů, v Košeticích 30, bude slunečno s teplotami od 32 do 35 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: dopravním omezením a uzavírkami musí ode dneška až do pondělí počítat řidiči v Přibyslavi. Důvodem je tradiční pouť.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Na čtyřku z němčiny v roce 1945 i na dvojku schování si lidé pamatují i po dlouhých desetiletích. Poslechněte si v naší anketě z Jihlavských

0: 14 hodin, 6 minut k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré páteční odpoledne přejeme. Děti a studenti dnes dorazili domů s vysvědčením a s hodnocením jejich letošní práce. Konec roku a svoje známky si vůbec mnozí pamatují i po desetiletích. Takže rozhlasová stážistka Julie Kavková vyrazila do Jihlavských ulic a zajímala se o to, nebo o nejsilnější vzpomínky na školní vysvědčení.
1: Jaké bylo vaše nejlepší nebo nejhorší vysvědčení?
2: To bylo naposled v roce 45, ale myslím, že tam byla jedna čtyřka, protože já jsem se nechtěl učit německy kvůli Hitlerovi. On za to nemohl, protože jazyk za to nemůže, že jo? Ale já jsem dostal 4.
3: No, nejlepší vysvědčení bylo na základce a nejhorší bylo ve třeťáku na gymplu.
1: A co jste dostala?
3: No, měla jsem jenom 3. No, to jsem nebyla zvykla.
4: No, tak já jsem zatím nedostala žádný jiný vysvědčení než samý jedničky.
5: Nejhorší bude asi maturitní. Nedostatečně.
6: Tak na základce nic moc, tam byla nějaká 4 a v učení tam bylo vyznamenání.
7: Nejhorší byla asi v 9. třídě. To jsem měl být plus chování.
1: A co jste provedl?
7: No, jako vždycky, kouřili jsme na záchodě.
1: A na jakou odměnu za vysvědčení nejradši vzpomínáte?
8: Tak v naší generaci ještě se žádný velký odměny nedávaly, tak dostala jsem kousek na nukáče a oslavili jsme to doma.
9: Babička mi vždycky dávala kačky na ledňáčka. To bylo vždycky to nejlepší, to nejvíc.
10: Já si myslím, že protože je mi už 80, že jsme žádný odměny nedostávali, abych vám řekla.
4: No, většinou vždycky po vysvědčení jdeme na zmrzlinu, takže dostali nějakou nejlepší zmrzlinu.
8: No, my jsme si vždycky libovali se sestrou, když jsme dostali nonukový dort.
0: Paráda. Já jsem měla taky ve druháku 4 komisionální přezkoušení, správa ekonomiky, angličtiny a účetnictví. A prázdniny jsem prožila v knížkách. No nic, pojďme dál. Tábořiště jsou nachystaná na příjezd dětí, vedoucí a organizátoři v Rohozné u Jihlavy si dávali s přípravou táborové vesničky opravdu záležet. Za chvíli se v reportáži například dozvíme, za kolik minut dokážou postavit jeden stan.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: zdravím.
1: 14 hodin 21 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré odpoledne. Dnes začínají letní prázdniny, řada dětí už si balí věci na tábory. První turnusy totiž začínají už zítra. Například tábořiště u Rohozné na Jihlavsku připravovali desítky lidí a my jsme byli u toho.
2: A teď to může být na půlku na rovině, na půlku jak křivo. Ale musíme se na tom domluvit. Ale máme tady architektonickou studii na 5 různých způsobů stavění.
3: Zhruba 30 lidí z volnočasového střediska z Polné u Jihlavy skládá dohromady dřevěné podsady stanů uprostřed plácku tábořiště v Rohozné. Kladivy stloukají tyčky na plachty. V jedné stavební skupince je Oliver a Matěj.
4: No my tady máme totiž jakoby stanový antifahnutí, protože tady se perou dva jakoby obecně filozofie a proudy toho stavění tábora. Jeden je ten klasický buzer plac a je určitý jako turnusy tady ho jakoby protěžují a my se snažíme tady dělat jakoby antifahnutí prostě a trošku to jako rozbít právě.
3: A kolik stanů musíte postavit?
4: Podle mě jich je... Ne, 50 zase nejí.
5: Okolo 40.
4: Kolem 40. No. Mezi 35 a 40 jich bude.
6: Zhruba jeden stan, podle toho, když se dostavíme ve čtyřech, tak třeba klidně kolem půl hodiny, no.
5: Cože, jeden stan kolem půl hodiny.
4: Všechny platy.
5: Jo, takhle. Jako nenudíme se tady určitě.
3: Všechny stany stihnou postavit za den, tím ale jejich práce na tábořišti nekončí, jak mi vysvětluje jedna z vedoucích, Tereza Pešáková.
7: Druhý den se dělají už věci kolem, že se seče tráva, připravují se záchody, všechno se umývá po zimě, všechno nádobí, čistí se věci a tak.
3: Jaké tady tábory budou, na jaká témata třeba?
7: Letos máme epos o Gilgamešovi, tam je, potom my hrajeme na Hvězdný prach třeba.
8: Bohdy, na co letos hrajete? Na Havaj.
9: Na Vajany.
7: Jo, to je Havaj, ne?
10: Ale bude to jinak, je to jako zaobalené, je to vzhůru za obzory, nebo něco takového.
3: První děti se zabydlí ve stanech 1. července. Jeden turnus má až 70 táborníků. Z Rohozné Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Tak tedy přejeme pěkné prázdniny na táboře a za chvíli se také podíváme na maso. Pokud kupujete maso podle ceny nebo podle toho, odkud pochází, tak určitě zbystřete, kdo dává přednost místním potravinám. Možná už nově oceněnou regionální potravinu zná. A vám ostatním je za chvíli představíme.
11: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Mezi výrobky z Vysočiny, které letos získaly ocenění v soutěži Regionální potravina, najdeme i vepřovou plec z Českého dvora. To hlavní, čím se liší od vepřového z dovozu, je právě kraj Vysočina. Pochází odsud zvířata i krmení a tady se také maso bourá a vyrábí. Jatka najdeme v Českém dvoře daleko Havlíčkova Brodu v menší bývalé stáji. Zvenčí by přitom málo kdo odhadl, co všechno se děje uvnitř.
2: Tady je bourárna. A kolik tak prasat za den se zbourá?
3: Tak 80 až 100 půlek. Všechno máme teď nový, vlastně de facto vybavené. Tam je kutr, takhle to jsou
4: dílny. Potom máme sklad ještě.
2: Pan Miroslav Kincel mě provedl provozem. Teď si povíme něco o začátcích firmy.
3: V 2003 jsme koupili tyto jatka, byli v katastrofálním stavu, za rok jsme je zrekonstruovali. Začali jsme porážet v roce 2004. Od té doby jsme se věnovali jenom porážení zvířat do čtvrtí a do půlek a postupem času jsme zjistili, že bychom se neuživili, takže jsme začali bourat. A tím pádem nás bojovalo spoustu výrobního masa, tak jsem musel udělat výrobnu. Otevřeli jsme v roce 2013. Samozřejmě, jak to bývá, vyrábíte, nemáte komu prodávat, tak jsme začali dělat obchody svoje. Takže se snažíme těm zákazníkům prostě dodávat kvalitní a český maso.
2: Tam v tom řetězci bourání a výroby ještě ale chybí ten zdroj, ty prasata, ne?
3: Ano, ano. V roce 2011 jsme koupili vlastně prasata, kde si je sami chováme. Máme jich asi ve výkrmu teď přibližně 7 tisíc. Je to z regionu, je to z Vysočiny, bereme se lata z agrofarmu, žádná cázavou. My si je dáme do předvýkrmu do nějakých 40 kilo a potom vlastně vykrmujeme ty prasata do nějaké váhy 125 až 130 kilo. Podle toho, jakou váhu je zájem.
2: Vaše vepřová plec teď dostala ocenění Regionální potravina. Čím takové prase se musí krmit? Jaký vliv to má potom na chuť masa? Mm-hmm.
3: Jako myslím, že vliv na to má spoustu faktorů, hlavně to krmení. Tam se většinou ze 70% dává ječmen, pšenice a takovýhle obiloviny, který zase jsou vyrobený nebo vypěstovaný k okolí vlastně Vysočiny, protože bereme z agroslužeb, že dělá nad Sázou krmní směsi a potom bereme tam Bohemia do Češ, vlastně to je mlýn u Jindřichova Hradce, to je Vysočina celá. To krmení, který je kvalitní, se kontroluje, aby to prase mělo výživový hodnoty, jaký má mít.
2: Takže regionálně je úplně všechno?
3: Dá se říct úplně všechno. Je to, řekněme, rozmezí 50 kilometrů s tím, že krmení jezdí ze Žďáru, do našich závitkovic, do našich stájí, tam se ty prasata vykrmí a do 20 kilometrů máme svoji zpracovnu jatka s tím, že to prase se porazí a řekněme do dvou dnů nebo do jednoho dne je na krámě to maso, ta plec a potom i ty výrobky a tyto prasata netrpí. Nemají takový stres s tou přepravou, s tou nakládkou, vykládkou a okamžitě jsou poražený. Takže do hodiny to prase od nakládky je poražený, to je na našich jatkách.
2: Z Českého dvora Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

mnou jste se.

0: každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Může se stát, ale že do té studny třeba mohou opravdu prosakovat fekálie z hnojiště, ze septiku, popřípadě z nějakého blízko položeného pole, protože třeba ta studna nemá dobrý technický stav. Že opravdu dochází k průsaku, tak je potřeba tu studnu opravit.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin a 46 minut, posloucháte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám pohodový pátek. O víkendu nás čekají extrémně vysoké teploty na hranici 40 stupňů. Jak bude na Vysočině, tak podrobnosti právě teď přinášíme.
1: Počasí.
0: A já už zdravím meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se ale než na počasí podívat také, jak to vypadalo na Vysočině včera s teplotami, protože to horko to vygraduje samozřejmě o víkendu, ale i tak je. A určitě padaly nějaké teplotní rekordy.
2: Ano, včera jich padlo poměrně velké množství, konkrétně na 8 stanicích. Často to byly rekordy staré, třeba z roku 1967, ale byly to rekordy i novší nebo mladší v uvozovkách z roku třeba 2016. A ty rekordy už začaly padat i dnes. Zatím byly překonány na 6 stanicích a ty teploty se v současné době pohybují mezi zhruba 33 stupni Celsia a 36 stupni Celsia, takže teploty poměrně vysoko. A k tomu je na obloze často polojasno nebo skoro jasno, tvořené kupovitou oblačností, byť drobnou, to znamená sluníčko svítí a k tomu nejčastěji vene slabý vítr.
0: A jak to bude vypadat dál postupně během večera a noci s teplotami a vůbec počasím celkově?
2: Ta oblačnost by se postupně měla rozpouštět, noc očekáváme jasnou nebo skoro jasnou, maximální teploty, ty jsou dosahovány v těchto chvílích a zítřejší minimální teploty budou mezi 21 a 18 stupni Celsia v údolích, tam můžou být ty ranní teploty i trošku nižší, lokálně až 15 stupňů Celsia, ale během noci vydrží vát ten slabý a proměnlivý vítr, případně v noci může být i bezvětří.
0: Stejně už slyším, jak v dálce Maruška volá: Jardo, ani dneska to nevyvětráme, to zase bude strašný.
2: No, ano, ano.
0: A vlastně o víkendu tak to snad ani nechceme cítit, co přijde.
2: No, o víkendu to větrání asi taky nepřispěje, nebude přát. Už zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 34 a 37 stupni Celsia. Ten den bude podobný jak dnešní. Sice převažující jasno, ale v průběhu dne se přechodně může tvořit opět drobná kupovitá oblačnost. Neděle podobná, respektive stejná jasno. Přes den kupovitá oblačnost se může vytvořit. A ta nedělní noc, respektive noc ze soboty na neděli, tam ty minima 21 až 18 v údolích, opět trošičku chladněji, může být až 16 a nejvyšší denní teploty v neděli 34 až 38 stupňů Celsia.
0: A já mám nápad, asi budeme spát přes víkend v lehce napuštěné vaně, to bude úplně nejlepší. Děkuji za informace o počasí, tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se krásně a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Na Českém rozhlase Vysočina dospívaly činnasky, blíží se 15. hodina a s rubrikou Co v učenicích nebylo se právě teď vydáme do Českého středohoří. Martin Písařík vás tam zavede k jedné dýmající hoře.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon? Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Odměny za vysvědčení nabízí v Jihlavě třeba zoologická zahrada. Absolutní český teplotní rekord by mohl být překonán v sobotu i neděli. Teniska Vondroušová dál přemýšlí o odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti. Zítra očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Řada turisticky atraktivních míst v Jihlavě připravila pro děti odměny za vysvědčení. Nabízí buď snížené vstupné nebo různé dárky. Děti je můžou po předložení vysvědčení využívat po celý víkend.
4: Tady ty akce různý zlevněný a slevy různý a tady ty vstupy tak dost rád využívám.
5: Student Jakub chodí po vysvědčení do Jihlavské zoologické zahrady. Za alespoň jednu jedničku totiž nabízí vstup za korunu. Další organizace si připravily jiné odměny.
6: Mají děti u nás v Jihlavském podzemí za předpokladu, že si koupí dětskou vstupenku a tak k ní má každé dítě možnost vyrazit si u nás na Lysu. Vladislavský denár.
5: Vysvětluje průvodce Jihlavským podzemím Filip Prokop, že děti si za vysvědčení můžou před prohlídkou anebo po ní vyrazit vlastní minci a tu si pak odnést domů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Nové teplotní maximum může v Česku padnout v sobotu i neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice hlavně v Polabí, po Ohří na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá kvůli dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. Absolutní český teplotní rekord je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov vyhlásil na poloostrově nouzový režim. Má pomoc s řešením ekonomických otázek. Přesnější důvody nařízení ale neuvedl. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům. Ty cílí na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázali nákup benzínu a nafty. Tankovat na čerpacích stanicích můžou jen vozidla státních orgánů. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje, jestli podá odvolání proti čtyřletému zákazu činnosti, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. Ta potrestala wimbledonskou vítězku z roku 2023 kvůli tomu, že vloni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník 26-leté hráčky Jan Exner ve vysílání Českého rozhlasu popsal, jak složité by bylo odvolání k mezinárodní sportovní arbitráži.
7: Zkušenost je taková, že pokud bychom teď v průběhu léta podali odvolání, tak ten případ může trvat zhruba rok. Musíte znova pořídit znalecké posudky, předvolat svědky, komunikovat s tou protistranou jak finančně, tak časově, tak z hlediska samozřejmě psychiky nebo mediální pozornosti. Je to velmi náročné, ale na konci taky může být něco, u čeho si řeknete, stálo to za to. Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra očekáváme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: A zpozorněte, v brněnském směru dálnice D1 na 79. kilometru na úrovni Pojislavic stojí tam porouchané auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dnešním dnem začíná světový pohár v travním lyžování na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Oficiální tréninky začnou o 15:30 a u toho bude také náš regionální stopař. S Adélou Zachovou se za 20 minut spojíme živě a zjistíme, jak to na místě vypadá.
2: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: pro zdraví.
1: Kdy je při úžehu nutné navštívit lékaře?
2: Ono to hodně záleží na přístupu každého člověka. S čím si poradí sám a kdy má obavy a raději si nechá poradit. Určitě bych to doporučila v případě, kdyby měl člověk třeba poruchy vědomí. Byla tam zmatenost, zvracel by, nebo měl pocit na zvracení a nemohl doplňovat tekutiny. A to vše je rizikovější u citlivějších jedinců. U dětí, u seniorů, kde se ten jejich organismus hůře vyrovnává se zátěží. A potom, když to v první chvíli nevypadá až tak zle. Ale situace se nelepší. Člověk je apatický a nepřijímá tekutiny. Neodpustím si, abych nepřipomněla, že daleko lepší je úžehu předcházet. Nezapomínat na pokrývku hlavy a pobyt na slunci nepřehánět.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na Fajtův kopec do Velkého Meziříčí ode dneška míří desítky sportovců a fanoušků travního lyžování. O 15:30, to znamená už skoro za hodinu, začínají oficiální tréninky světového poháru. Večer pak bude slavnostní zahájení a hlavní závody vypuknou v sobotu ráno. Na trénincích je teď také Adéla Zachová, regionální stopař. Adélo, přeji dobré odpoledne, jak to na místě vypadá?
2: Krásné odpoledne. V těchto chvílích se lyžaři teprve připravují a připravují se na svah, oblékají se, obouvají si lyže a musím říct, že takové travní lyžování vlastně uvidím poprvé a je velice zvláštní vidět ty lyžaře na svahu v létě, kdy nikde není bílo, ale všude zelená tráva a ještě právě k tomu, když jsou tyhle tropické teploty a svítí sluníčko. No a závodníci mají na sobě speciální krátké lyže s pásovým podvozkem a ty jim umožňují dosahovat vysokých rychlostí i právě na zeleném svahu. No a techniku používají závodníci podobně jako v klasickém lyžování na sněhu a lyžaři se teprve budou rozjíždět, aby byli potom na zítřek dobře připraveni.
1: Když to řeknu lidově, kde se travní lyžování vlastně vzalo?
2: Ty první pásové travní lyže byly použité během kongresu Intersky ve Vysokých Tatrách a k většímu rozvoji tohoto sportu došlo potom v okolí Piešťan, kde zjistili, že travní lyžování by mohla být dobrá letní příprava sjezdařů. No a potom od začátku 80. let se travní lyžování začalo postupně rozšiřovat do dalších lyžařských areálů po celém Československu. A ještě přidám informaci, kdy v roce 1986 se na našem území dokonce uskutečnily první mezinárodní závody a zároveň i premiérové mistrovství Československa.
1: Novida, ještě mám otázku, jaký další program čeká v rámci světového poháru na sportovce a fanoušky?
2: Dnes v 19 hodin bude slavnostní zahájení, zítra začne samotný závod a ten časový harmonogram se musel z bezpečnostních důvodů posunout, protože ty teploty by se mohly o víkendu vyšplhat až ke 40 stupňům. Takže v sobotu se bude začínat už ve 9:45, to bude startovat první kolo slalomu, v 11:50 potom druhé a v 18 hodin se mohou návštěvníci těšit na paralelní slalom a o 8:30 se celý den zakončí slavnostním vyhlášením. A v neděli se závodníci sejdou na startu opět ve 9:45 v prvním kole a závodu a potom v 11:45 ve druhém.
1: Já myslím, že to bude určitě skvělá podívaná na Fajtově kopci i pěkný výhled, takže pokud budete mít, milí posluchači, čas a určitě vám horko tolik nevadí, tak se běžte podívat. To byla Adéla Zachová, která zavítala na světový pohár travního lyžování do Velkého Meziříčí na Fajtův kopec. Já moc děkuji za informace a hezký den.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: Je 15 hodin 31 minut, ladíte páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. A jak dříve fungovali četníci za starých časů a jaké předpoklady museli splňovat, aby se vůbec do takové služby dostali, to nám teď poví Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Býti četníkem nelehká to práce. Dnešní policie, dříve četnictvo, tak to tady nebylo od jak živa. My lidi 21. století si vlastně, teď si to uvědomuju, ani neumíme představit, že by mohl existovat život bez takovýchto složek. Kdo dohlížel na pořádek? Richtář? Někdo jako starosta? A co když někdo něco provedl? Kdo to řešil? To až v převratném roce 1848 za monarchie vznikaly tady u nás sbory četnictva. Tehdy si rakouské císařství uvědomilo, že je třeba hájit klid v zemi pevnou rukou. Roku 1918 pak nová republika Československá onu rakouskou organizační strukturu převzala. Strážci zákona a pořádku ve městech a vesnicích první republiky neměli živobytí vůbec lehké. Přitom nebylo nic jednoduchého se takovým členem sboru stát. Jen tak někoho nevzali. Četník nesměl být malý, musel mít aspoň 165 cm, měl být znalý jazyka československého, mít ovšem také v každé dásni nejmín 4 vlastní zuby a mít za sebou vojenský výcvik u zbraně. Byl-li přijat, nesměl žertovat s občany nebo jim tykat a byl vázán k místu výkonu služby. Povoleno bylo maximálně jedenkrát týdně se vzdálit 30 kilometrů od kasáren, kde četníci přebývali, a to mohl pryč až poté, co mu to nadřízený povolil. No a příště v pondělí o domovních znameních.
1: Bejvávalo.
0: A krátce před 16. hodinou nás čeká Čína z Vysočiny. Takový totiž bude dnešní recept. Uslyšíte ho už za pár minut. A proč z Vysočiny? Tak na tu odpověď si počkejte. Teď už je tu Iveta Bartošová.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Nasedne opilý muž do taxíku a říká: domů. Taxikář se ho zeptá: chápu, prosím vás, ale kam? No, domů, ne? Prosím vás, můžete to nějak upřesnit? No, do obyvaku, na gauča, přikrejt.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Na víkend se bude hodit jídlo, které si dopředu nakrájíme. Maso necháme odležet v marinádě a až bude potřeba, jen všechno hodíme na pánev. Taková může být například takzvaná čína, masová směs, do které bez ohledu na název můžeme dát téměř všechny ingredience z našeho kraje. A recept pro vás na dnešek tedy přichystala Dáša.
2: Maso na čínu. V názvu tohoto receptu je sice daleká asijská země, ale my v České republice jsme si ho počeštili a vaříme si po svém. Používáme kuřecí i vepřové a doplňujeme každý podle sebe. Výrobce vepřového masa Miroslav Kincel z firmy Maso uzeniny z Českého dvora doporučuje vepřovou plec, sám ji ale doma nevaří.
3: Já nejsem žádný kuchař, ale samozřejmě z vepřového jako jisté plece, plec může být i na guláš, jo. Dá se udělat čína, na nudličky. Takhle. Takže manželka dělá tady z té plece tady tu čínu.
2: Co k masu dodat, záleží u Kinclu na tom, co jim vyrostlo na zahradě a ve skleníku.
3: Snažíme se my žít jako regionálně, takže my jako co jíme, co si vypěstujeme, potom jsou nějaký koření, které jako prostě tam člověk musí dodat, aby to mělo nějakou chuť, sůl, pepř. Jsou to jednodruhové koření, nejsou to nějaký směsky koření, mixy.
2: Bez koření to nejde, takže aby směs připomínala alespoň trochu svůj dávný původní vzor čínu, můžeme použít kvalitní sojovou omáčku. Z koření pak stačí sůl a pepř. Nejprve maso nakrájíme na tenké nudličky. Přidáme k němu na plátky nakrájený česnek a cibuli na kolečka. V sojové omáčce společně s olejem marinujeme alespoň hodinu. A pak už bereme zeleninu, co dům dal. Papriky, cukaty, pórek, zelí. To všechno můžeme mít z vlastní zahrádky. Na pánvi pak nejprve podusíme naloženou vepřovou plec a když maso změkne, přidáme nakrájenou zeleninu. Tu také necháme změknout na skus. Takto připravenou čínu podáváme s rýží a na talíř můžeme přidat i čerstvou zeleninu. Tak si dejte a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Trolejbusy v Jihlavě nabírali zpoždění kvůli přehřátým motorům a kompresorům. Ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa, návrhu na vazbu nevyhověl. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo podle tamní prezidentky přes 580 lidí. Zítra očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Jihlavské trolejbusy dnes měly kvůli vysokým teplotám technické problémy. U starších vozů se přehřívaly motory i kompresory, takže řidiči museli odstavovat z provozu. Podle vedení dopravního podniku nejsou modely z let 2010 a 11 na aktuální tepelné podmínky uspůsobené. Místo nepojízdných trolejbusů nasadil funkční vozy. Podle ředitele Radima Rovnera by teď už měly spoje jezdit bez problémů. Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhán v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice oceňuje.
2: Naše reakce jsou pozitivní. Mně je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zástupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
1: Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolu podepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů nebo částí. Počet obětí včerejších zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589, zraněných jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Álvarez řekl, že o život přišli 3 Španělé. 99 dalších se podle něho pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbily země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. Sport. Výprava kraje Vysočina získala na letní olympiádě dětí a mládeže 27 medailí, 10 z nich bylo zlatých. O 2 se v poslední soutěžní den postarala bajkerka Veronika Fousková. V celkovém pořadí krajů obsadila Vysočina 11. místo. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra očekáváme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 38 v Litohoři na Třebíčsku. Překáží tam nehoda dvou osobních aut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
2: Senky, písničky, výhry, humory, vedru na vzdory.
3: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
2: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat Žal se odkládá.
3: No, tak co nám chybí?
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý.
1: To prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jak jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak.
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: Ale on vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc na krátko. A vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc na krátko. A teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc na krátko. A protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem se koukal po těch mladých a oni jak nosí ty květáky strašně
0: no,
1: na hlavě.
0: Vepředu, furt
1: si to upravují,
0: no,
1: ty čupřiny, že jo, no, furt to tak těma
0: mobilu, tam se vidí, že jo.
1: Tak oni se češou prostě úplně neskutečně. Uh-huh. Tak jsem zjistil, že to nemám jako mladý, ale jako my, ty padesátníci, který chceme vypadat jako mladý, rozumíš tomu, takže uh-huh. Ale je to
0: strašně tam zajdu taky, myslím, že Kuba si poradí s tím.
1: Já myslím, že s tím, co máš na hlavě, ale je to na tohle to strašně praktický.
0: Jo, nechám mu vousy předělat nějak.
1: No, ale to je, hele, a my jsme tam prodělali i masáž hlavy. Oni tam mají úžasnou slečnu, která tohleto nám ukázala. Já jsem nikdy nic takového nezažil. To je to, seš hodinu v ráji.
0: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
1: No, jenom, no, no, to je taková, která jsem zkroutila blahem právě.
0: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích,
1: ano.
0: Teď to bylo ve středu, mm-hmm. Tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, mm-hmm. Můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
1: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděle od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi. Z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka. Soutěžilo se, bylo tam veselo. No a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají. My během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na Dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na Dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet. Včera, dnes a zítra.
0: Já bych

0: zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té
1: dvojce. To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
0: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
1: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
0: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
1: Bude plum plum.
0: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekl jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník, hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilja.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
5: Ne, Pidivajzlice, to je a moc se mi to líbí.
4: Ano, a navíc má zajímavé obyvatele Josefa Linomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra.
5: No,
4: je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, pídívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
4: Miroslav Karviné.
5: Hezký den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: Pro pidi vajzlíte.
3: No vidíte, jak to hezky říkáte.
5: Mně už stačí tohle.
3: Děkujeme. Naslyšenou. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
5: Zdravíme.
6: Jsi pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů.
5: Mm-hmm.
6: Tak dejte pidi vajzlíce.
5: Ano.
3: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
7: Haló, tady je starší Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý
7: den. Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
5: No.
7: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
5: Aha.
7: Skupinu znáte.
5: Vidíte, tak na to se hned podívám.
7: Ta sranda.
3: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
5: Mm,
3: tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
7: Posádku v humoriádě.
5: Děkujem.
7: A dáme si Ačko.
3: Je to tam, děkujeme.
5: Děkujem.
3: Hezký víkend, dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme,
5: ano.
3: Ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat. Není čas ztrácet čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, já vás zdravím.
5: Zdravíme taky.
8: Chtěl bych hlasovat pro ty píšvajzlice.
5: Ano.
8: Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohl říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky, z té herce?
3: Tak já jdu na svačinu, alež bude jmenovat všechny
5: jako
3: jména.
5: Hercu. Děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu rovnou říct?
3: No,
5: pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
3: No, tak to je jasné. Vždyť si on napsal nejednu knihu, dvě
5: ano,
3: nebo tři?
5: Ano, tři, ale tak jako dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
3: Hmm. Tak jeho jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
5: já
3: si.
5: Koukám, ale já koukám, ano.
3: Máme součet?
5: No.
3: Víš, kam jdeme?
5: Do Pidivajzlic.
3: Přivítání Shakespearea v Pidivajzlic.
5: Je.
9: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
10: Máme, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej červený kout ze řetězu?
9: Samozřejmě, Coldru. Samozřejmě.
7: Děkuji vám.
9: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak. O co nám vlastně jde?
11: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím...
9: Ale počkej tou druhou. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
11: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
9: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespeara. Teď jde o to. Za A. Jak ho přivítáme? A za B. Kdo to vlastně je?
11: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
10: Ojele! My máme dost patalí s našima umělci, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
9: A nevěř to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
11: Proč myslíš?
9: Já mám takovej dojem, že to bude nějaký shake, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
11: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
9: To je správně.
11: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
9: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespeara. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo Pidivajzlice?
5: No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespeara v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
3: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900 a Xindl X zpívá dřevo.

Železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Já
1: a letošní
2: miluju.
1: Léto?
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: bouřky.
1: Byla
2: bouřka, no jistě, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: Teď jsem trefil
1: úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře, děkujeme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: S námi, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: mm-hmm.
4: A dám si
1: Ačko. Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend. Vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko, mm-hmm, a děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum, 26.6.26.
2: Ano,
1: jenom dvojky a šestky, nám to připomíná.
2: No jistě.
1: Ano.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme pěkně, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Mezera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera, jsem zaslechl správně, dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. A omlouváme se panu Genzerovi příště. To
1: ano, a nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda, ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, co, druzí. Já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co by na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: Ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Toto, vodou se musí šetřit kvůli požáru. Navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Správně, to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Nice, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš přece slepičák záděj, ne?
7: No jo,
8: já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Ale která?
7: Hele. To Mirovická z mlíkárny.
10: No jo, to ano.
7: Že jo, no jo, počkej, ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
10: Aha, no jo, no. Hele, tak v tom případě bych navrhnul,
7: Barkalovou ze svazu...
11: No vidíš to, to je dobré. To má sice politický jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
8: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
11: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a hlejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že... Když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. No, to je teda pozoruhodný.
11: Ale to, já myslím něco hmatatelného.
7: Hmatatelného, jo?
11: No.
7: Tak v tom případě jedině Mirovická.
11: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničku.
11: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
7: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
11: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
11: No právě. No.
9: To je staro.
11: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
11: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať je pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty to máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo. Tak to je prima.
0: Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Ano, tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Za A. Nové odrůdy jarní cibulky. Za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta prajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem zahradnice, tak tu cibulku. A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kejvu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na Šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš
0: jak to
1: svůj rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na Šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala ji cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom Šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na Šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanilovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Výborně, zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé, my to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Pod číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili máme jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká, že
0: nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou 3. Byla připravená i ta 5.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím,
1: tak,
0: že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak se tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak. Vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumu, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
3: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Mariša, tedy Jiří Labus.
0: Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Mariša. A scénku Mariša.
4: Bílý nebo černý? Jsou ti černý?
5: Černý, měnej. Sváděla se?
4: Zapomněla jsem.
5: Od koho je káva?
4: Od Žida.
6: Od Žida.
5: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
6: Měli zavříno.
5: Tohle je stuchá nebo co?

0: si je otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo, až čípajo, až už čípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho z toho.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Ne vši jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál. Kdo
2: ano, ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš
4: tlak? Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. To skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct. Když takhle to, i když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne, ne, ne.
4: Ne?
5: Ne, ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už ho máte, znova, už máte
4: no,
5: lepší.
4: No, no, no, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. No, no.
3: A ty si
4: takže
3: to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům, a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No já, když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme,
4: že to
3: o tlaku pořád,
4: no, no, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano,
4: a on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru, já beru opravdu, že asi tak 3 nebo 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo a už to. A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
3: Na tlak?
4: No, na tlak.
3: Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou,
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle tlakovky.
3: A
4: tlako, já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano, jako jinak si myslím, že ten tlak jako.
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
4: no,
3: ano.
4: Ale polecí, to musím, že jako polecí.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Školka v Černovicích bude mít novou přírodní zahradu. Ministerstvo vnitra porušilo práva SPD zařazením do zprávy o extremismu. Rozhodl o tom soud. Fotbalisté Francie a Norska budou hrát na mistrovství světa o vítězství ve skupině. Zítra očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Environmentální výchovou dětí z mateřské školy v Černovicích pomůže nová přírodní zahrada za víc než 250 000 korun. Kromě klasických herních prvků tam budou i některé netradiční, jako například vrbové bludiště nebo hmyzí hotel, pokračuje lidovecký starosta Jan Brožek.
2: Týká se to prostoru těsně před vchodem do mateřské školy, měla by tam vzniknout nějaká přírodní učebna, nějaký takový ten chodník na bosonohý chození, nějaký místo na posezení. Drobná věc, kterou zase kousek prostředí té školy vylepšíme.
1: Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zaradil do zprávy o extremismu za rok 2022. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Rozsudek není pravomocný. Rezort hnutí ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu. Podle soudu ale ministerstvo své tvrzení dostatečně neprokázalo. Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura očekává, že podobně soud rozhodne i v dalších žalobách.
3: Je to již druhý soud ohledně zpráv ministerstva vnitra, který SPD vyhrálo. Máme tam podány další žaloby a předpokládám, že podobné rozsudky budou pokračovat.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 na začátku června SPD nepravomocně potrestal 3 000 000 peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. A to kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Hnutí vinu odmítá. V Pekingu narazilo malé letadlo do tamního nejvyššího mrakodrapu, informuje o tom agentura Reuters odvoláním na dva očité svědky. Letoun o velikosti auta nárazem poškodil dva skleněné panely na plášti budovy ve vyšších patrech. Záběry z místa ukazují padající trosky a odlomený ocas malého letadla po dopadu na zem. Budova City Tower je vysoká přes 500 metrů. Policisté po incidentu uzavřeli některé silnice a zabránili kolem jdoucím incident fotografovat. Čínské úřady se krátce po incidentu k situaci nevyjádřili. Nejsou ani informace o obětech nebo raněných.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Francouzští a norští fotbalisté budou hrát na světovém šampionátu o první místo ve skupině. Oba týmy mají po zápasech se Senegalem a Irákem plný počet bodů. Francii k tomu 4 góly pomohl Kylian Mbappé, Norsku stejným počtem branek Erling Haaland. O hvězdných útočnících mluví norský kouč Ståle Solbakken.
4: Myslím, že oba mají před sebou ještě mnoho úspěšných let. Jsem si jistý tím, že i nadále budou plnit titulky novin po celém světě. Jsou to dva různé typy hráčů, hrají v jiných ligách. Jeden navíc za velkou zemi, druhý za malou.
1: Utkání Norsko-Francie začne v 21 hodin českého času, stejně jako souboj Senegalu s Irákem. O 2 hodin ráno se utkají Španělsko s Uruguayí a Kapverdy se Saudskou Arábií. V 5 ráno pak začnou zápasy Egypt-Irán a Belgie-Nový Zéland.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra očekáváme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda dvou osobních aut překáží ve Žďáře nad Sázavou ve Smetanově ulici. Počítejte tam s komplikacemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Tábořiště jsou nachystaná na příjezd dětí. Vedoucí a organizátoři Vrhozné u Jihlavy si dávali s přípravou táborové vesničky opravdu záležet. Za 15 minut se v reportáži například dozvíme, za kolik minut dokážou postavit jeden stan. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Děti dnes dostali výroční vysvědčení a řada turisticky atraktivních míst na Vysočině pro ně připravila odměny za vysvědčení. Nabízí buď snížené vstupné nebo různé dárky. Děti je můžou po předložení vysvědčení využívat po celý víkend. Kromě toho mají naspěchy pořadatelé letních táborů. Oběma tématům se budeme v následujících minutách našeho vysílání ještě podrobněji věnovat. Urgentní příjem Jihlavské nemocnice eviduje zvýšený nápor pacientů kvůli kolapsům z horka. Nejvíc jich zdravotníci ošetřili v pondělí. Ve zbytku týdne se počty pacientů zasažených horkem pohybovaly v desítkách denně. Další příjmy očekává nemocnice i o víkendu, pokračuje mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
2: Dá se říct, že v podstatě teďka polovina sanitek, který přijíždí na urgentní příjem, tak jsou právě potíže tady skrz horku.
1: Jihlavské trolejbusy dnes měly kvůli vysokým teplotám technické problémy. U starších vozů se přehřívaly motory i kompresory, takže řidiči museli odstavovat z provozu. Podle vedení dopravního podniku nejsou modely z let 2010 a 11 na aktuální tepelné podmínky uspůsobené. Místo nepojízdných trolejbusů nasadil funkční vozy. Podle ředitele Radima Rovnera by teď už měly spoje jezdit bez problémů. Po desítkách let obnoví Chotěboř městskou hromadnou autobusovou dopravu. Okružní linka bude mít zastávky na 18 místech a cestující doveze i do okrajových lokalit. Poprvé by se měla rozjet na konci srpna. Provoz bude v prvních měsících zkušební. Lidé se můžou zapojit do sečení luk. Spolek Javořice chystá údržbu rašeliné louky u rybníka Horní Mrzatec nedaleko Lhotky u Telče. Družení Krajina zase s dobrovolníky míří do Třešňového sadu kousek od Sněžného na Žďársku. Slovo má koordinátorka Eva Marečková.
3: Takhle se pravidelně staráme o to, aby v tom sadu byla pěkná květnatá louka a dobře to tam prosperovalo.
1: Výprava kraje Vysočina získala na letní olympiádě dětí a mládeže 27 medailí. 10 z nich bylo zlatých, o 2 se v poslední soutěžní den postarala bajkerka Veronika Fousková. V celkovém pořadí kraju obsadila Vysočina 11. místo. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Je 17:13 k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, den kraj v kraji. Dnes začínají letní prázdniny, řada dětí už si balí věci na tábory, první turnusy totiž začínají už zítra a například tábořiště u Rohozné na Jihlavsku připravovali desítky lidí.
1: A teď to může být na půlku na rovině, na půlku jak křivo. Ale musíme se na tom domluvit. Ale máme tady architektonickou studii na 5 různých způsobů stavění.
2: Zhruba 30 lidí z volnočasového střediska z Polné u Jihlavy skládá dohromady dřevěné podsady stanů uprostřed plácku tábořiště v Rohozné. Kladivy stloukají tyčky na plachty. V jedné stavební skupince je Oliver a Matěj.
3: No my tady máme totiž jakoby stanový antifahnutí, protože tady se perou dva jakoby obecně filozofie a proudy toho stavění tábora. Jeden je ten klasický buzer plac a je určitý jako turnusy tady ho jakoby protěžují a my se snažíme tady dělat jakoby antifahnutí prostě a trošku to jako rozbít právě.
2: A kolik stanů musíte postavit?
3: Podle mě jich je... Ne, 50 zase nejí.
4: Okolo 40.
3: Kolem 40. No. Mezi 35 a 40 jich bude.
5: Zhruba jeden stán, podle toho, když se dostavíme ve čtyřech, tak třeba klidně kolem půl hodiny, no.
4: Cože, jeden stán kolem půl hodiny.
6: Všechny platy.
4: Jo, takhle. Jako nenudíme se tady určitě.
2: Všechny stany stihnou postavit za den, tím ale jejich práce na tábořišti nekončí, jak mi vysvětluje jedna z vedoucích, Tereza Pešáková.
7: Druhý den se dělají už věci kolem, že se seče tráva, připravují se záchody, všechno se umývá po zimě, všechno nádobí, čistí se věci a tak.
2: Jaké tady tábory budou, na jaká témata třeba?
7: Letos máme epos o Gilgamešovi, tam je, potom my hrajeme na Hvězdný prach třeba.
8: Bohdy, na co letos hrajete? Na Havaj.
9: Na Vajany.
7: Jo, to je Havaj, ne?
10: Ale bude to jinak, je to jako zaobalené, je to vzhůru za obzory, nebo něco takového.
2: První děti se zabydlí ve stanech 1. července. Jeden turnus má až 70 táborníků. Z Rohozné Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A pojďme dál. Český svaz žen a nohejbalový klub ve Štěpánově nad Svratkou pořádají už 15. ročník plaviády. Jel se tam podívat i náš regionální stopař. Kolegyni Adélu Zachovou za chvíli přivítáme v našem vysílání.
11: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Jana Hofmana, kterému přátelé říkali Jenda. Měl lirickou duši, miloval četbu a dobrodružství. Byl sportovcem a sokolem. Když vypukl zápas o vznik Československa, nabídl vše. Bojoval v zákopech, létal jako válečný pilot, často tváří v tvář smrti. Byl teprve na začátku své cesty.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Ve Štěpánově nad Svratkou začala tradiční akce Plaviáda. Jedná se už o 15. ročník, který opět pořádá Český svaz žen a nohejbalový klub. My už na místě máme regionálního stopaře Adélu Zachovou, která nám poví, co se právě teď na Plaviádě děje. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Účastníci se sešli u Boroveckého mostu už o 16:30 a potom v 17:00, respektive lehce po 17:00 všichni vypluli. Před chviličkou odplulo i to úplně poslední plavidlo a jedou ke splavu u Mariši. A byli tu nadšenci do plavby, zhruba kolem 10 plavidel tu bylo a většinou to byly nějaké spojené nafukovací kruhy nebo po domácku udělaná dřevěná plavidla z prken, nebo taková nafukovací velká žlutá kačenka. No a aby to bylo úplně dokonalé, tak účastníci taky měli na sobě různé převleky a kostýmy. Takže tu byli třeba tučňáci z Madagaskaru, červená kárkulka, různé princezny nebo i muchomurka.
1: Tak to zní velmi úsměvně. Pojďme tuto akci představit tedy blíže.
2: Tohle je vodácká akce, kterou oba kluby každoročně pořádají na konci školního roku a účastníci sjíždí řeku na všemožných, tedy netradičních plavidel nebo jen tak na lehátkách, matracích a s různým vybavením, někdy i taky netradičním, takže sebou třeba červená karkulka měla pochopitelně na plavidle vlka a košíček s dobrotami pro babičku, no a nebo tučňáci z Madagaskaru sebou měli udělané takové ledové kry. No a originální plavidla si jednotlivé týmy nebo rodiny vyrobily vlastními silami. Fantazii se tu skutečně meze nekladly. Asi nejzajímavější na celé téhle akci bylo, že si vlastně nikdo nemůže být jistý tím, jestli jeho plavidlo dopluje až do cíle, respektive jestli vůbec se na to plavidlo dostanou, až ho položí na vodu. No takže pro mě jako pro diváka to bylo místy, jak už si říkala, velice vtipná podívaná a stejně jako všichni ostatní jsem si vlastně říkala a byla jsem napjatá, jestli se to teda povede a všichni vyplují a musím potvrdit, že se to naštěstí všem povedlo.
1: Tučňáci nebojovali, říkáš.
2: Ne.
1: Nicméně, je tu připraveno i něco pro děti, když je konec školního roku?
2: Určitě, tak bude připraveno velmi bohaté občerstvení pro děti taky, skákací hrát, společně si mohou opéct špekáčky, no a rodiče i děti se přijeli teda hlavně pobavit, potkat se, odpočinout, zrelaxovat a oslavit tedy společně konec školního roku.
1: Já myslím, že další z úžasných akcí tady na Vysočině z 15. ročníku plaviády ve Štěpánově nad Svratkou se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová. Děkuji a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: A pojďme dál. Dnes jsme si v dobrém dopoledni povídali o historickém úspěchu pro Vysočinu. Stolní tenistky Havlíčkova Brodu Ostrov Havlíčkův Brod poprvé v historii vybojovali titul mistryň České republiky. Zajímalo nás tedy, jaká byla jejich cesta na vrchol a co stálo za zlatou sezonou. Ukázku si poslechneme za chvíli.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Vaším
1: společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobré páteční pozdní odpoledne. Je těžší titul získat nebo ho obhájit? Na tuto otázku odpovídali úřadující mistryně České republiky ve stolním tenisu Veronika Poláková a Zdena Blažková z týmu HB Ostrov Havlíčkův Brod v rozhovoru Dobrého dopoledne.
2: Tak určitě si myslím, že obhájit, protože když už ten jeden titul získáte, tak vlastně pak do té nové sezóny jdete s tím, že byste to měli obhájit, že se od vás čeká to, že to znova vyhrajete nebo že se minimálně podíváte do toho finále. Ale zároveň si myslím, že je to dobrá motivace pro to celou tu sezónu makat, odehrát ji naplno a podřídit to všemu znova tomu, aby se ten titul získal zpátky domů.
3: No, já si taky myslím, že těžší je asi obhajovat ten titul. Neznám to z těch týmových soutěží, znám to spíše z té singlové kariéry, kde určitě i vlastně potom, co jsem loni vyhrála mistrovství republiky, tak letos bylo fakt těžké to obhájit. A uvidíme, no, náš cíl je, myslím si, že jasný a uvidíme příští sezonu, jak to klapne.
4: Dá se říct, že ten úspěch je víc o talentu nebo o disciplíně?
3: Myslím si, že tak všechno asi v tom hraje roli, určitě nějaká i pokora, respekt vůči ostatním a určitě i ta disciplína, protože bez tréninku to prostě nevyhrajete, ale ten talent je taky rozhodující. Takže já bych řekla, že všechny ty faktory jsou tak v souladu dohromady a hrají roli.
1: To nejlepší z pořadu Dobrého dopoledne uslyšíte i tuto sobotu po 11. hodině. Nabídneme i další část rozhovoru se stolními tenistkami Havlíčkův Brod Ostrov. Mluvit budeme s ředitelem nemocnice Pelhřimov Michalem Kozárem. Poradíme, jak správně dodržovat pitný režim a podíváme se také do Zoo Jihlava na prázdninové novinky. A když už jsme u toho z jihlavského podzemí, teď děti odchází i s vlastnoručně vyraženým vladislavským denárem do zoo, zase můžou jen za korunu. Organizace v Jihlavě je takto odměňují za vysvědčení a více si můžete poslechnout už za malou chvíli.
5: Den v kraji.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Vítězslav Vávra, je 17 hodin 41 minut a vy posloucháte Den v kraji. Čerstvé vysvědčení je teď pro děti výhoda při návštěvě různých turistických atrakcí. Někde jim odpustí placení vstupného, jinde získají dárek navíc. V Jihlavě si odměnu pro školáky připravila řada památek, zoologická zahrada i podzemí.
1: Na věznici umisťujeme střížek, do kterého se nám utiskne avers a revers, tedy obě strany té mise, a umístíme ho do takového modernějšího lisu. Tam a teď bude velká rána.
2: Ukazuje průvodce jihlavským podzemím Filip Prokop, jakým způsobem si můžou návštěvníci vyrazit vladislavský denár. Právě vyražení mince nabízí průvodci dětem za vysvědčení zdarma.
3: No, museli jsme tam dali jako takovou železnou placičku, my jsme to potom překlapili a pan roztočil tak tím a ono to bouchlo do toho a ono to vyrazilo tu minci.
2: Popisuje zážitek Lukáš, který si denár nese domů za vysvědčení z druhé třídy.
1: Mají děti u nás v Jihlavském podzemí za předpokladu, že si koupí dětskou vstupenku, a tak k ní má každé dítě možnost vyrazit si u nás na lisu vladislavský denár. Není to náročné, ale budeme rádi, když nám děti pomohou a budou si moci vyrazit minci, se kterou se dříve platilo.
2: Jinde zase sází, co se odměn za vysvědčení týče, na snížené vstupné. Tradičně takto láká mladší návštěvníky jihlavská zoo. Za jedničku na vysvědčení mají totiž vstup za korunu.
4: Máš korunu?
5: Já jsem dopadlo velmi dobře a jsem spokojený a tady ty akce různý zlevněný a slevy různý a tady ty vstupy tak dost rád využívám, protože je to nějaký jako příjemný benefit za nakonec toho školního roku za tu snahu.
2: Student Jakub je v zoo na poslední školní den podle svých slov už pravidelným návštěvníkem. Akce je oblíbená i podle mluvčí zoo Simony Kubičkové. S vysvědčením se sem dostane skoro zadarmo skutečně každý.
6: Nemusí se bát, občas se nás rodiče ptají, proč je to jako za jedničky, že co ty, co mají dvojky, trojky. My věříme, že alespoň z tělocviku, z výtvarky nebo schování se nějaká ta jedna jednička vždycky najde, takže pustíme ty děti vlastně takhle symbolicky do zoologické zahrady.
2: Akce navíc organizace neomezují jenom na den předávání vysvědčení. Snížené vstupné i různé dárky ke vstupenkám platí po celý víkend. Z Jihlavy Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Děti tedy už mají vysvědčení doma, už to vypuklo, 2 měsíce prázdnin jsou konečně tady, také hlavně prožijte veselé a ve zdraví. O víkendu nás čekají extrémně vysoké teploty na hranici 40 stupňů. A jak bude na Vysočině, povíme už po písničce.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, ať už jste někdo, kdo si vysoké teploty užívá, nebo někdo, kdo výrazně preferuje chladnější počasí. Pro tělo jsou velmi vysoké teploty vždy zátěž a je dobré dodržovat také některá základní pravidla. Samozřejmě pitný režim, to především, chraňte se pokrývkou hlavy, držte se raději ve stínu, anebo vůbec radši nevycházejte přes den ven. A nikdy, přátelé, nikdy, prosím vás, nenechávejte děti nebo domácí mazlíčky zavřené v autě. A pojďme se podívat, jak to vypadá s předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má v tuto chvíli meteoroložka Bára Kučerová. Já vás zdravím.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se podívat tedy, jak to vypadá aktuálně v tom hitsu na Vysočině.
2: Teploty, ty se pohybují v současné době často mezi 33 a 35 stupni Celsia a k tomu je na obloze už oblačnosti relativně málo, postupně ubývá, to znamená často skoro jasno, případně někde už i jasno.
0: Co nás čeká během večera a noci, jak to bude vypadat s teplotami?
2: Oblačnost by dále měla ubývat, v noci pak čekáme jasno nebo skoro jasno a teploty a ty budou nejčastěji mezi 22 a 19 stupni ráno. V údolích lokálně ta teplota může klesnout ještě trošku níž, tam bude možná až 17 stupňů Celsia a v noci vydržívat slabý vítr, měl by být proměnlivý, případně můžeme v noci se setkat i s bezvětřím.
0: A pojďme se tedy podívat na ten horký víkend, který nás čeká, na co se máme připravit, jak to bude vypadat.
2: A zítřek i neděle budou podobné tomu dnešku, to znamená spíše méně oblačnosti, mělo by převažovat jasno a během dne se může dělat ta kupovitá oblačnost, tak jako se dělala dnes. A zítra by jí mělo být možná trošku méně, v neděli také spíše a méně. A zítřejší maximální teploty je mezi 34 a 37 stupni Celsia a ještě zítra by měl také stále vát slabý proměnlivý vítr. Neděle potom ty maximální teploty už mezi 34 a 38 stupni Celsia a bude vát vítr slabý přes den až mírný, jihovýchodní až jižní vítr, ale s rychlostmi jen do 20 km v hodině.
0: A není tam ani náznak nějakého deštičku?
2: Zdá se, že nějaké srážky by mohly přijít v pondělí a to ve formě přehánek, případně bouřek, které mohou být i, nebo by mohly být i silné, ale ty srážky budou postupovat od západu a zatím je otázka, jak daleko na Vysočinu postoupí, respektive jakou její velkou část od toho západu zasáhnou, takže zdá se zatím, že více srážek bude v té české části, respektive v Čechách. Takže záleží na tom, kde se v pondělí na Vysočině budeme zrovna nacházet.
0: Tak uvidíme. Já děkuji za informace o počasí, tolik Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, hezký den a celý víkend přeji.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Kratička.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, den v kraji končí, blíží se 18. hodina a s ní i dechovky na vaše přání. Těší se na vás ještě za chvíli tedy Lidie Jakubičková a poslat můžete své přání už teď přes náš web vysočina.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Osmnáct hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Dukovanech skončila plánovaná odstávka čtvrtého bloku, trvala víc než dva měsíce. Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. Belgie kvůli vedrům zrušila víkendovou rekonstrukci bitvy u Waterloo. Zítra očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Plánovaná odstávka čtvrtého bloku spojená s obměnou části paliva dnes skončila v dukovanské jaderné elektrárně. Blok nevyráběl elektřinu od 17. dubna, teď už je znovu připojený k přenosové síti. Na plný výkon by měl naběhnout podle mluvčí ČEZu Jany Štefánkové za několik dnů. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru, počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z Hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba tzv. Bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka z Hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily rekonstrukci bitvy u Waterloo. Připomínka porážky francouzského císaře Napoleona Bonaparte z roku 1815 byla plánovaná na tento víkend. Informuje o tom agentura AFP. Událost tradičně přiláká tisíce diváků. Evropské státy se v současnosti potýkají s vlnou veder. Teplotní rekordy už padly třeba ve Švýcarsku nebo ve Francii.
3: Sport.
2: Po fotbalovém útočníkovi Patriku Šikovi oznámil konec reprezentační kariéry také obránce Tomáš Holeš. 33-letá opora pražské Slávie to po vypadnutí Česka na mistrovství světa oznámila na sociální síti Instagram. Za národní tým odehrál Holeš 43 zápasů, kromě světového šampionátu nastoupil i na dvou mistrovstvích Evropy.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra očekáváme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S dopravním omezením a uzavírkami musí ode dneška až do pondělí počítat řidiči v Přibyslavi. Důvodem je tradiční pouť.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je tady páteční podvečer 26. června, svátek má Adriána a Adrián, přejeme jen to nejlepší a pojďme si zahrát pěknou písničku, a ne jednu, máme na to necelou hodinku, tak. A číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat do dechovek na vaše přání právě teď. Na úvod jsem si dovolila vybrat Vinařinku a píseň Koníčky.
3: Dechovky pro Vysočinu s Lídií.

0: Jendo, tak, komu budeme dneska hrát?
1: Zdravím, Jendo, zdravím Rádio Vysočina. Dneska bych chtěl zahrát Jarně Navrkalový, ke kulatým narozeninám, přejem jí hodně štěstí, zdraví, vitality, to jí přeje přítel Jenda náš, dvě sestra a bráka s rodinami, maminka Smejkalovi a Svatoslavské akademické sdružení, teď to přeje ze Svatoslavy. No, děkujeme za vysílání a někdy naviděnou, ahoj.
0: Měj se krásně, Jeníčku, hezký podvečer i poslech, také přejeme jen to nejlepší a pojďme na to, tady už je Vinohradská kapela a Bílá

0: A hrajeme dál, teď podle hasičů Skališť. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dnes začínají prázdniny. Proto chceme dětem našich členů a všem dětem, který jsou u přijímačů, vybrat píseň, je to Valčík Vysočinky prázdniny, a přejeme jim, aby vše, o čem se v tomto valčíku zpívá, se jim podařilo během prázdnin. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Já děkuji také, mějte se krásně, samozřejmě je to fajn přání pro děti a já přeji hlavně prožijte vesele a ve zdraví a hrajeme.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, plníme další hudební přání. Teď jsme vybrali také písničku s paní Zdenou Splačková. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, tuto písničku posílám Jarušce Pohanovi do Hočic u Humpolce a přeju jí hodně zdravíčka.
0: Přejeme také. Ano. Já vám děkuji, paní Zdeňko. Mějte se krásně, ať se vám daří. Děkuji, naslyšenou a užívejte si pohodu u našeho přijímače Českého rozhlasu Vysočina. Tady už je myslivecká kapela Atlas a železná růže kovaná.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: 18 hodin 22 minut a je tu další hudební přání, které má také paní Marie z Bohuslavy, s kterou také vítám v našem pořadu. Přeji vám dobrý podvečer. Pojďme na to, komu zahrajeme.
3: Dobrý den a hezky pateční podvečer. Přeji vám, paní Lidie, a zdravím všechny posluchače krásného pořadu Dechovek na Radiu Vysočina. Dnes posílám písničku pro radost. Všem posluchačům i vám, paní Lidie, v tomto horkém létě, ať to zvládáme a jsme zdraví. Písnička ať potěší. Děkuji vám mnohokrát a naslyšenou.
2: Já moc krát děkuji. Mějte se krásně, paní Maria, a vy si písničku samozřejmě užijte úplně nejvíc. Tak, malá kapela Pavla Havlíka.

0: Tak to byla malá kapela Pavla Havlíka a jedeme dál, já nevím, přátelé, ale já to pořád opakuji, ale nechápu to, jak ten čas tak strašně rychle utíká, takže pojďme na další písničku v našem pořadu, kterou vybral také Láďa z Kamenice u Jihlavy. Láďo, no, já tě také zdravím.
1: Děkuji za to, že jsi mě zav. A já bych chtěl nechat zahrát s manželkou Švagrovi do Kameničky, on měl předevčírem už svátek a měli jsme návštěvu a zazdělo se to a včera říká, já nebudu doma. Tak říkám, tak musím zavolat dneska. Tak jestli tam máš něco, on je ctitel babouku velikej.
0: Mám tady něco, něco hezkého do života.
1: Ano,
0: tak
1: ano,
0: já doufám,
1: ano,
0: že potěší určitě. Pokud je to všechno, Láďo, tak já moc děkuji také za zavolání.
1: Maximálně bych tomu předal zdraví, štěstí, pohodu.
0: A žádnou nehodu.
1: Bude patřit tobě a všem posluchačům tohoto krásného pořadu.
0: Moc krát děkuji. Děkuji moc a hezký poslech samozřejmě i pro tebe. Hezké je žít a babouci jsou právě teď tady a přejeme jen to nejlepší.

0: Babouci dozněli na Českém rozhlasu Vysočina, plním tedy další přání. Zdravím Luboše z Malče, se kterým jsme nakonec vybrali. Tak já doufám, že potěší písnička a komu ji pošleme, prozraďte.
1: Takže ještě jedno hezký podvečer, hodně teplý.
0: Ano.
1: A písnička letí dneska do Zdislavy, z toho do Dubí, Jirkovi Prokopovi. Vendovi Pleskačovi do Kozí košku, celé mé rodině, manželce, mamince, dětem, vnoučatům. A ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří mi přáli nový týden k narozeninám, ať už SMS-kou a tak dále i písničkou. Moc jim děkuju a přeju vám krásný večer.
0: Luboši, já vám taky a moc krát děkuji, mějte se krásně, ať se daří a hezký poslechy pro vás. Tady už je Kubata a Krajanka.

0: 18 hodin, 36 minut k tomu ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a já už mám teď na telefonu také Zdeňka z Těchorazů, který se dovolal. Zdeňku, takže zdravím. A komu budeme hrát?
1: Lidunko, já tě taky zdravím do Českého rozhlasu Vysočina. Všechny posluchače, dobré dechovky. Samozřejmě musíme popřát, komu budeme hrát. Knacha Zdeňka Matoušková měla svátek a teď má, ono se jí to sešlo nakonec června všecko, že má i narozeniny, takže celou Matouškovou rodinu chceme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody, a měla za mnou přijít i vnučka Mája, ale ona se stydí, prostě ukončila první třídu dneska, přišla dědovi ukázat vysvědčení, takže měla sami jedničky, takže písnička bude i pro Máju jako vnučku. A ještě bych chtěl tuhle písničku poslat všem Hodzinkům, který měli svátek tento týden. Popelišný z Těchorazu, Lipice, Pácovice, ty koní vši, nebudem to rozebírat, to už by bylo moc. A zahraješ tam tu psíčku, vybral si ji snacha teda, ale ty stáře asi od
0: Božejáku. Ano,
1: takže,
0: já mám připravenou.
1: Takže Lidunko, my se tam krásně, ještě chtěla Máje něco říct, ale ona se stydí.
0: To
1: takže
0: nevadí.
1: Mějte se krásně a písnička je taky pro Vaška a Feťu, dožili vás.
0: Výborně.
1: Moji kamarádi, ty to poslouchají, tak si
0: tak ať si
1: vaše
0: to
1: kamarád myslivec a Peťa Chmelu, jo? Takže jim posíláme do Želiva všem přátelům a kamarádům pěknou písničku.
0: Písnička je na cestě.
1: Se krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Zdeňku, také hezký poslech samozřejmě a pěkně si to užívej v kruhu své rodiny a Majda se třeba přihlásí příště. A samozřejmě jí gratulujeme k tomu krásnému vysvědčení.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: A já teď ještě také přidávám vaše písemnosti. Prosím o zahrání písničky Na staré mohelně pro kamaráda Jakuba Krule z Heraltic, který dnes 26. června slaví krásné narozeniny. S přáním: kamaráde, tak vše jen to nej, hlavně hodně zdraví, štěstí, spoustu lásky, pohody, radost, úspěchů, jak v práci, koníčcích, tak v životě ti přejí kamarádi a kamarádky. Ty víš, kteří, a těší se na tebe, pořádně to oslav a užij. Tak mi také přejeme jen to nejlepší.

A já přidávám další také vaše SMSky. Prosím, zahrajte paní Zdeňce Leškovové k proběhlému svátku. Hodně štěstí, zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu přeje Jiřina. Omlouvám se a vám děkuji. Tak a ještě přidám k tomuto přání jedno. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Toužení od Hanačky z Břestu. Děkuji, Jirka. No tak jdeme na to, hezký poslech.

A pojďme na další vaše přáníčko. A to je hezké, když nemůžeme otočit panáčka, otočme písničku, a to pro Luboše Dobalče, Hovoranský Potůček, Václav z Kozích Vršků. Moravanka hraje.

0: A ještě plním přání také paní Marie, která se k nám dovolala. Přeji i vám dobrý podvečer a komu zahrajeme?
1: Dobrý podvečer, zahrajeme mojí mamince.
0: Ano.
1: K narozeninám, k 60. Takže maminko, já ti přeju všechno nejlepší. Hodně zdravíčka, štěstíčka. Měj se krásně s náma a spoustu dalších let.
0: To přejeme i my, Český rozhlas Vysočina, hodně moc pevné zdraví, ať se daří a je to krásné přání paní Marie. Vy jste vybrala písničku Ave Maria, já jsem vybrala Žadověnky, tak já doufám, že písnička potěší a bude se líbit.
1: Děkuju moc, pěkný večer, naschlánou.
0: Nemáte vůbec zač, mějte se krásně, hezky si to spolu oslavte, pokud můžete. A teď už jdeme hrát, no a já se budu těšit zase někdy příště.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na urgentním příjmu Jihlavské nemocnice denně ošetří desítky lidí kvůli kolapsům z horka. Prezident Petr Pavel bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Ruské úřady na Krymu vyhlásily nouzový režim, má jim pomoct s ekonomickými problémy. Zítra očekáváme převažující jasno a teploty do 37 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Urgentní příjem Jihlavské nemocnice eviduje zvýšený nápor pacientů kvůli kolapsům z horka. Nejvíc jich zdravotníci ošetřili v pondělí. Ve zbytku týdne se počty pacientů zasažených horkem pohybovaly v desítkách denně. Další příjmy očekává nemocnice o víkendu, jak říká její mluvčí Monika Zachrlová.
2: Z většiny se jedná o starší pacienty, kteří jsou z většiny chronicky nemocní. Nejsou to mladí lidi, kteří nemají problém. Jsou to prostě starší lidi, kteří mají nějaký další přidružený problém. A dá se říct, že v podstatě teďka polovina sanitek, který přijíždí na urgentní příjem, tak jsou právě potíže tady skrz horku.
0: Větší počet pacientů kvůli horku hlásí i Havlíčkobrodská nemocnice. Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést ovlivňování veřejnoprávních médií. Ruskem dosazený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov vyhlásil na poloostrově nouzový režim. Má pomoc s řešením ekonomických otázek. Přesnější důvody nařízení ale neuvedl. Rozhodnutí přichází v době, kdy Krym i západ Ruska čelí intenzivním ukrajinským útokům. Ty cílí na ropnou infrastrukturu, zásobovací trasy nebo vojenské objekty. To se podepisuje i na tenčících se zásobách pohonných hmot. Ruské úřady na Krymu už kvůli tomu o víkendu obyvatelům poloostrova zakázali nákup benzínu a nafty. Tankovat na čerpacích stanicích můžou jen vozidla státních orgánů. Sport. Největšími zahraničními hvězdami tenisového turnaje Live Sport Prague Open budou Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakariová nebo předloňská vítězka Polka Linetová. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Hráčky se připojily k už potvrzeným Češkám Marii Bouskové, Barboře Krejčíkové nebo Sáře Bejlek. Turnaj se bude hrát nově na pražské Štvanici v druhé polovině července. A basketbalisté Pardubic mají první posilu pro příští sezonu. Do týmu přichází 24-letý křídelník Dalibor Vlk. V předchozích 7 sezónách působil rodák z Karviné v dresu USK Praha. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno s teplotami kolem 18 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme převažující jasno. V průběhu dne se může přechodně tvořit i drobná kupovitá oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 34 a 37 stupni. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 93. kilometru u Humpolce. Na krajnici tam stojí porouchané auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, pamatujete si, jak jsme před časem rozebírali slovo pinožitce?
2: Pamatuju, nahlíželi jsme do etymologického slovníku.
1: No a vy jste si tehdy říkala, že najdete ještě nějaké slovo na pi, na p a měkké i. No a našla jste a dnes si ho rozebereme, protože to si taky často říkáváme, odkud to slovo je. Můžu ho říct já nebo ho řeknete vy?
2: Jen si ho užijte, já ho pak taky ráda řeknu.
1: Protože zas tak často si ten komfort říct takové slovo do vysílání nemůžu dovolit.
2: Opravdu, tak si pak řekneme proč.
1: Pitomí.
2: Pitomí, tak. A víte co, kdybychom byli v ruskojazyčném rozhlase, tak to slovo můžete říkat pořád.
1: To snad ani ne, prosím vás.
2: A zcela regulérně a já vám hned řeknu proč. Etymologicky vývojem významu toho slova šlo původně o to, že se tak označoval někdo, kdo byl krotký, vychovaný, pěstovaný, zkrátka někdo, kdo měl veškerou péči. A pozorováním zvířat, která byla chována v zajetí, se dospělo k tomu posunu významu. Původní tedy bylo odchovanec, někdo, kdo je opečováván. Ale ta zvířata v zajetí ztratila svoje běžné instinkty, jako že nebyla schopná bojovat o život, nebyla dost bystrá, ostražitá. Dokonce se v tom slovníku etymologickém uvádí, že tyto instinkty ztratila zvláště, když stučněla.
1: Takže když si to tak rozebereme podle jednotlivých podvýznamů, dá se říct, tak když se řekne pitomí, tak si představím, že je to někdo hloupý, kdo neumí myslet. Nebo
2: tak
1: nemá
2: se to dneska nejčastěji užívá, ano.
1: Možná ještě někdo, kdo není soudný.
2: Nebo hloupý, omezený, to se taky uvádí ve slovníku jako ty hanlivé významy. Kdo si, kdo je bezvýznamný, bezcenný, nebo něco, co je bezcenné.
1: Taky omámený, otupělý možná, já jsem z toho úplně pitomý, řeknu. Třeba z nějakého prášku, který si vezmu na bolest zad.
2: Vy možná, já bych řekla, kdybych byla muž, že jsem pitomej, protože

0: No jasně, já jsem chtěl dodržet tu korektnost jazykovou vysílání.
1: Což je u těch slov s příznakem citovým potom poměrně legrační.
0: Tak jste mi povolila ještě to, co vůbec nemůžu říkat ve vysílání, ani nechci, protože jsme normotvorní, ale teď to řeknu, já jsem pitomej. No a pak taky o zvířeti se to dá říct. Ten pes je úplně pitomej.
1: No a dneska tím samozřejmě myslíme právě, že je trošku už zblblej, ale ten původní význam by byl ochočený. Právě díky tomu, že byl odchován v zajetí a je krotký, chová se jinak, nemá ty instinkty. Takže teď zpátky k té ruštině. V ruštině si to slovo původní význam stále zachovalo, takže nedávno jsem například měla v ruce cvičebnici ruského jazyka a tam byla fráze pitomec našeho fakultěta, jako absolvent naší fakulty.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vrch Boreč v Českém středohoří nedaleko Lovosic v zimě vypadá, jako by se pod ním probouzela sopka? Tento přírodní úkaz je ve skutečnosti ohromujícím fyzikálním procesem probíhajícím uvnitř znělcového masivu. Hlavní roli zde hrají ventaroly, systém hlubokých skalních puklin a průduchů, které propojují úpatí hory s jejím vrcholem. Celý kopec funguje jako obří tepelný výměník. V zimě nasává studený vzduch u země, ten se průchodem skrz masiv ohřeje o teplo akumulované v hornině a nahoře vyfukuje ven jako horká pára. Díky těmto výdechům vrchol hory nikdy nezamrzá a drží si stabilní teplotu kolem 10 stupňů. To vytváří specifické mikroklima, kde se daří unikátní teplomilné rostlině játrovce borečce vzácné, jejímž domovem je Středomoří a která by jinde u nás nepřežila. V létě se proces obrátí. Nahoře se nasává teplý vzduch, který se uvnitř hory ochladí a u paty kopce pak příjemně mrazí. Boreč je zkrátka důkazem, že příroda nepotřebuje elektřinu, aby vytvořila dokonalou klimatizaci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Když se snáší déšť, s tmou se kří.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedra lámou teplotní rekordy, o víkendu může být až 41 stupňů. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až na 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Na třetině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili 38,1 stupně. Ve Středočeském kraji mají nové rekordy 4 stanice. Nejvyšší teplotu zaznamenala Tuháň na Mělnicku, a to 38 stupňů. Rekordy padly také v Poděbradech, Čáslavi a Hulicích. Vedra budou pokračovat i o víkendu. V sobotu může být ve středních Čechách až 39 stupňů. V neděli výjimečně až 1,40. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit s plouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempů a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná, potvrzuje vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jakoby plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
0: Na začátku sezóny upozorňuje finanční úřad na povinné odvody z prodeje hub, lesních plodů nebo přebytků ze zahrad. Podrobná pravidla zveřejnil na svém webu. Zásadní je 50-tisícový limit pro tuto formu přivýdělku, vysvětluje mluvčí finanční správy České republiky Patrik Madle.
3: Pro správné zdanění si musí každý nejprve posoudit, jestli se u něj jedná o činnost příležitostnou nebo nahodilou. Pokud ano a zároveň jeho celkové příjmy z takových činností za celý rok nepřesáhnou 50 tisíc korun, žádnou daň z nich nezaplatí.
0: Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádní Airbus. Kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, dva lékaři a tlumočnice policie České republiky.
0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí úřady pohřešují.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11 ve směru na Prahu leží u 12. kilometru větší předmět ve vozovce, na D1 u 267. kilometru ve směru na Ostravu se auto srazilo se Srnou. A v Bílovci v Jereminkově ulici havarovala dvě auta, na silnici vytekly provozní kapaliny. Na všech místech projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Vítejte u dalšího dílu. My jsme se na vás moc těšili. Tady je Patrik Rozehnal.
6: A doktorka Kateřina Cajthamlová. Je to díky tomu, že jste nám poslali velkou spoustu dotazů na téma
5: vložky do bot, ty špatné, anebo možná poradit i s těmi dobrými.
6: Tak.
5: Když už jsme u těch vložek a nohou. Mami, děti se mi smějou, že mám velké nohy. Ale nemáš. Dej si boty do garáže a pojď obědvat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Zdravotní vložky robot bych rozdělil podle materiálu, ze kterého jsou vložky vyrobené, na vložky buď pěnové, gelové, korkové nebo kožené.
1: Které jsou nejobvyklejší?
0: Každý materiál má svoje výhody a nevýhody a je skvělé, že máme možnosti si dnes vybrat, co potřebujeme. Osobně se nejvíc setkávám s pěnovými vložkami robot, které jsou lehké, dobře tvarovatelné, ale ne už tak vhodné třeba pro korekce délky končetin.
1: Prý jsou i písmenné kategorie šířky chodidel.
0: Ano, šířka chodidel se dá rozdělit na standardní šířku označenou písmenem G, užší označenou písmenem F, širší pod písmenem H a extra širokou pod označením K. Pokud by někdo chtěl tyto kategorie použít pro výběr bot bez předchozího vyzkoušení, úplně bych to nedoporučoval. Výrobci si často určují šířky bot podle svých norem a tak nezbývá, než si boty stejně osobně vyzkoušet.
2: Proč jsi přišla?
3: Přišla jsem za tebou kvůli nohám. Jsou ploché.
2: Jo.
4: To jsem ještě neviděla.
2: Vážně?
4: Ne.
2: No a uměla bys je opravit?
1: Panenka Barbie se s problémem plochých nohou obrátila ve filmu na specialistku.
0: Nechci, aby to znělo jako kliše, ale pravdou zůstává, že pokud si někdo plánuje vložky do bot pořídit z těch zdravotních důvodů, pak vždy doporučuji se nejdřív poradit s odborníkem. Je taky důležité mít na paměti, že i slavní lidé, slavní běžci, například Usain Bolt, má ploché nohy a tomu to výrazně nevadí.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci.
1: Co říkáte tomu, že pánové si dávají do bot vložky, aby vypadaly vyšší, třeba o 3, o 4, o 5 cm?
0: No, řekl bych, že je vidět, že stále platí rčení, že pro krásu se musí trpět. Z pohledu zdraví bych však takové vložky doporučoval používat obezřetně.
1: Co veselého se komu stalo s vložkami do bot?
0: Když připravuju vložky na míru pro své klienty, zvnitřku bot vždy vysypávám nečistoty, zejména u dětí se stává, že i přes velké úsilí rodičů zůstává v botě pod původní vložkou značná část pískoviště, což bývá velké překvapení.
6: Vesele a zdravě.
7: Slyšeli jsme reportáž, chcete k tomu, paní doktorko, něco dodat?
8: No, vzhledem k tomu, že minule jsme povídali o těch typech vložek a povídali jsme, jak je správně vybrat, tak dnes bych se trošku věnovala té ploché noze, která dominuje tomu vlastně povídání.
7: Proč takže máme ty vložky?
8: Ano, takže ona je plochá noha, je to deformita, která vlastně vzniká v období růstu a je to vinou toho, že vazy, které jsou strašně četné v té klenbě nožní, se povolí a dochází k oploštění buď podélné klenby a pak dochází k tomu, že se vykloní naše patní kost. To znamená, že máme ty ploché nohy podélně ploché, to je ta nejčastější diagnóza. A pak jsou ploché nohy, ta příčná klenba, a to zas nejčastěji mají nositelky lodiček. Protože v tu chvíli, kdy chodí pořád po špičkách, tak ta klenba nohy, která je za prsty vlastně, to je ta příčná, tak ta se zhroutí a dojde k takzvanému vzniku toho palce vbočeného, který vlastně se snaží jako těm ostatním prstům a zbytku
7: pomoct
8: té klenby pomoci. Klinické projevy, pokud dojde ke snížení podélné klenby nožní, tak se projevují tím, že máme patu, která je vykloněná směrem ven. Další, co se děje, tak vlastně často ta chůze na plochých nohách je taková trošku kachní, tak tam už jsou potřeba ortopedické vlastně vložky.
7: A o vložkách bude řeč v našem pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma našeho dnešního pořadu nám opět připomene básničkou posluchač Petr. My moc děkujeme.
1: Před očima mžitky skáčí z toho, jak mě v botách tlačí. Asi nemám správné vložky, když tak rýjí do pokožky.
0: Vracíme se dnes ve Vesele a zdravě k vložkám do bot, abyste zvolili ty správné a ty špatné třeba zahodili. Je to proto, že spousta otázek nám z předchozího dílu takto věnovanému zbylo a my se chceme ještě věnovat vašim otázkám. Za malou chvíli, než na to dojde, tak bych rád vyspovídal doktorku Kateřinu Cajdamovou k tomuto tématu dnes.
2: Ano.
0: Jak vlastně ty vložky do bot fungují? Oni mají něco jako přizvednout nebo zabránit nějakým otlakům, něco stimulovat?
2: Ano, báječná otázka. Zaprvé se velmi přikláním k tomu, co říkal pan doktor na začátku, čili je potřeba udělat nejprve vyšetření plantogramem anebo podoskopem, to znamená zjistit, jak fakt chodíme. A vlastně je vidět, kde ta noha tlačí na tu podložku víc, než by měla. A v tu chvíli ta vložka ji odlehčuje, protože ten problém s plochou nohou není jenom problém chodidla, jak by se zdálo, nebo prstů, ale protože ta šlapka naše je nosná část celého těla, tak se to velmi brzy začne projevovat výš. A nejčastěji kolenní kloub, kyčelní kloub, postavení pánve, postavení dokonce celé páteře.
0: Prostě to, jak chodíme, kývavě, šmajdáme, někdy ano. Máme špatné otaky, může to mít vliv třeba i na orgány, protože jenom čínská medicína pracuje s tím, že na chodidlech je spousta bodů.
2: No jasně, no to víte, že
0: jako,
2: jo.
0: Že když budeme chodit třeba vykloněni nějak na stranu s těmi šlapkami, no, tak budeme mít třeba problém, já nevím, s játry nebo ze srdce.
2: No, spíš budeme mít problém s pánevními orgány, to ano. Znamená, může ta pánev poklesat, může dojít ke změnám vlastně inervace vinou toho, že ta páteř se vlastně jakoby zakloní, udělá skoliózu, prostě skřiví se a zmáčkne kořeny některých nervů, které jdou do vnitřního prostředí. To znamená, může to působit zácpu, změny peristaltiky střeva, může to změnit funkci třeba pánevních orgánů.
0: No a může to tedy mít i vliv na to, že třeba dámské a pánské vložky budou vypadat trochu jinak?
2: To ne. Naštěstí ne. Tady vložky jsou teda bez nějakého specifika sexuálního. Ano, on teda, promiňte mi, ani prsa, ani penis tolik neváží, aby to muselo změnit.
0: No ne, vy jste říkala, že to může mít vliv na oblast pánevního dna, tam každý ano, máme něco jiného, že?
2: To je sice pravda, ale to držení, to pánevní dno dělá stejně. Ta hmotnost těch orgánů není tak rozhodující.
0: Jinak se zeptám, bude se lišit výběr dobrých vložek u dětí a u dospělých?
2: To určitě ano, protože jsme povídali, že vlastně zhruba od 2 let už je vidět, že tam je plochonoží a v tomto okamžiku se nedávají úplně vložky, ale nejdřív se dělá cvičení. Plus se musí zkontrolovat botičky, protože řada dětských botiček má už tu vložku integrovanou, to jsou ty takzvané ortopedické. To znamená,
0: a je to dobře?
2: No právě, pokud to povolí ortoped, tak ano. Ale u dítěte s plochonožím, kde vlastně rodič jako nepřemýšlí o tom, jak ty boty, kde ty boty, tak může dojít k problému. Já bych tady doporučovala, jakmile to dítě začne šmajdat, tak se poradit nejprve s pediatrem, protože celé držení těla těch dětí, zejména ve chvíli, kdy už chodí, proto se to projevuje.
0: Rozhoduje o tom, co bude v dospělosti.
2: Rozhoduje o tom, jak bude páté, jak bude držení těla, jaký bude i třeba sebevědomí a jaký bude styl chůze a jak dlouho nám vydrží ty klouby. Hmm. Ať už kotníky, ať už kyčle, ať už kolena. To znamená, je to strašně důležité podchytit to včas.
0: Myslíte si, že jsou lidé i dospělí, kteří nosí třeba vložky do bot zbytečně?
2: No, ono totiž, když byste nosil vložky do bot zbytečně, tak vás leccos začne bolet. Jo, začne vás bolet hlava. Jedna z věcí, pokud mám tu klenbu v pořádku, to znamená ty všechny vazy a svaly mi fungují dobře, tak ta noha funguje dynamicky. Kdykoliv já tam dám nějakou oporu, ono to je trošku jako sádra, to znamená, že to jako uleví těm částem, které by jinak byly propadlé a tlačily by příliš, ale ono to zároveň jako neposiluje tu svalovou hmotu.
0: Takže preventivně to nepůsobí?
2: Nepůsobí, tam je důležité, důležité, pokud chceme něco dělat preventivně, zásadně cvičení.
0: Už za chvíli se s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou budeme věnovat vašim dotazům na to dnešní téma. Řešíme vložky do bot.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Po písničce se vracíme do studia pořadu Veselé a zdravě za doktorkou Kateřinou Cejdamovou a teď i za vámi a vašimi dotazy.
1: Dobrý den, paní Jana z Plzně. Chtěla jsem se zeptat, jestli paní doktorka neví, když mám lymfatické otoky, plochou nohu a potřeba bych ušít boty. Můžu normálně jako ve zdravotních potřebách a nějakých jako jsou boty, jako už i v obě dvě stejný. Jelikož mám tu levou nohu jako širší, i dole ty otoky, tak se do těch bot nevejdu. A potom je to přes léto, je to ještě horší, ty lymfatické otoky kolem jako dokola, kolem kotníků a dole. A ta bych potřebovala ty boty ušít. A tady nikde v Plzni jako není žádný obuvník, který by ty boty ušil. A říkají, že pouze vložky do bot. Ale když ty boty nemám, tak nemůžu ty vložky chtít, abych potřebovala ty vložky ušít na každou tu nohu jako jinak, aby se mi dobře chodilo. A potom, když ty nohy otékají, tak jednou je to ta levá, s tou levou se pak nemůžu nikde obout ani do těch šněrovacích bot.
2: Tohle je každá rada drahá. Většinou ortopedická obuv, která se dělá na míru, je obuv, která je doporučená přímo tím ortopedem, který člověka má v péči. A já se domnívám, že existuje možná možnost ve zdravotnických potřebách sehnat ty boty, které mají tu velikost K, protože ta velikost, která je dostupná v normálním obchodě, je do H, ale pokud by to bylo to K, tak tam už se ty vložky dají dát a obecně boty, které se přizpůsobují svou velikostí, jsou ty, které mají takový ten suchý zip, to znamená, že já tu botu můžu rozšířit nebo ji můžu jako stáhnout. Jsou to boty často, které jsou sportovní a jsou z tkaniny, nikoli z kůže a tyhle ty bych jako to přechodné řešení teda velmi doporučovala.
0: Své dotazy jste nejenom volali na záznamník, ale psali i přes stránky veseleazdravie.cz.
2: Paní Pavla se ptá, ráda bych se zeptala, jaké koupit vložky do kopaček pro 12-letého syna. Často ho po zápasech bolí paty a celkově nohy, někdy má puchýře na malíčkách. Prosím pěkně, paní Pavlo, vemte syna k ortopedovi. Vzhledem k tomu, že synovi je 12, má před sebou exponenciální fázi růstu, to znamená tu, kdy ty děti rostou až o 10 cm za rok. A tam je strašně důležité, aby ty vložky byly naprosto perfektně sedící a ten ortoped může udělat vyšetření a může i doporučit individuálně udělané vložky. Takže zejména, protože fotbal je strašně náročný sport, kde se hodně běhá a já předpokládám, že když má kopačky, hraje fotbal, tak doporučuji opravdu k ortopedovi.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i dalším, kteří nechali vzkaz na našem záznamníku nebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde se můžete věnovat zdravotnické tématice.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Posloucháte stále Veselé a zdravě. Připomínám, že se obracíte na nás s mnoha dotazy a často i po skončení pořadu na nějaké téma. Stalo se tak i u vložek do bod, proto se k ním vracíme v této chvíli a odpovídáme na další dotazy. Ty telefoní.
1: Dobrý den, tady Vajdíková. Je mě 82 let. Mám problém s nohama. Prostě ve spod jako to mám tak, jak kdybych měla desky. A bolí mě ty nohy ke kotníkům. Na levé noze prsty prostě jako těžko ohnu. Mám teda cukrovku, užívám glykalazín, folgin, glukopán. A to prostě ty nohy mě nějak neslouží. Chodím, jak kdybych měla desky na spod. Hlavně na té levé straně, ale nemám jich opuchlé. Prosila bych vás, co s tím teda mám dělat?
2: Tak tadyhle to zní jako typický vlastně komplikující faktor cukrovky a je to takzvaná polyneuropatie. Paní říká, že cítí, jako by měla desky na nohách. Polyneuropatie znamená, že onemocní nervy dolních končetin, mění se vlastně citlivost těch nohou a tohle to teda zase bez porady s ortopédem samotné vložky nemusí úplně řešit. Mohlo by to řešit lepší léčení cukrovky vzhledem těch prášků, co paní říkala, slyšela jsem tam glukofáž, takže je možné, možná, že by paní potřebovala stabilizovat víc hladinu inzulínu, případně brát vitamíny skupiny B na regeneraci těch nervů. Čili to není úplně o vložkách, pokud vložky, tak opravdu až po poradě s ortopedem a spíš pěnové.
0: Další dotaz přes stránky Veselé a zdravě, CZ dorazil.
2: Paní Valerie se ptá velmi stručně, jestli existují ortopedické vložky na patní ostruhy, takže existují, ale nejsou to celé vložky, ale je to vlastně taková jako vložka do boty, která zabraňuje tomu, aby ta ostruha se dotýkala spodku. To znamená, že je to vlastně takový oblouček, který
0: takový
2: se...
0: jako kruh, jak na plavání?
2: Ano, něco jako kroužek, který se vkládá. Někdy to mají, měli by to mít ve zdravotnických potřebách a mohou to mít tam i ve formě vložky, na které už to je udělané.
0: Vykroužený otvorek.
2: Čili zeptat se ve zdravotnických potřebách.
0: Dejme prostor dalšímu telefonátu.
3: Dobrý den. Já mám vnuka, který nosí botičky takový s tou tenionkou podrázkou, říkají, že to strašně zdraví, protože když chodí po nějakých kamínkách, tak znova se mu dobře tvaruje, že je to v pořádku. Myslíte si, že je to opravdu v pořádku, že ty děti tady tyto boty mají nosit? Děkuji vám, nashledanou.
2: V dnešní době je moderní takzvané bosonohé chození, což se chodí právě v takových těch tenoučkých botičkách, které mají tu pevnou část, nebo ona není pevná, ona je spíš gumová, aby se neporanili. No, pokud je to človíček, který nemá problém s páteří, konkrétně se skoliózou, tak je to ideální trénink, protože my jsme původně bosonozí. To, že nosíme nějaké boty, tak to vlastně tu klenbu spíš zhoršuje. Čili určitě, pokud od malička se chodí, ať už na boso, říká se, že pro rehabilitaci svalů a vazů v oblasti toho chodidla je dobré chodit třeba po trávě na boso. Tam je jediný problém, pokud takhle chodím v těchto botách, po pevném povrchu, zejména teda po asfaltu, tak to úplně tak jako není ono. Ta stimulace je lepší, když chodím po površích nerovných, čili třeba říkávalo se chodit po kamíncích v potoce nebo chodit po nějaké trávě a podobně. Takže určitě ano.
0: Další dotazy ještě zbývají a odpovíme na ně velmi rádi po písničce, která je nachystána.
4: Veselé a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Jste s námi v pořadu Veselé a zdravě, je tu hlavně doktorka Kateřina Cajdamlová a připomínám téma, které dnes posloucháte a my jsme ho do vysílání zvolili na základě vašich přání a žádostí, protože dotazů bylo hodně, vložky do bot. Ptáte se, tady je další dotaz telefonní.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie, jsem ze Zlína a mám takový dotaz na paní doktorku. V různých časopisech a novinách se objevují inzeráty, nedávno to bylo v Metru, vložky od profesora Kaneka, které mají nějaké magnety přímo v těch vložkách a tvrdí, že 5 feritových biomagnetů zlepší naše zdraví, krevní oběh, klouby, všechny možné stimuly, samogeneraci tkání a tak dále a tak dále. Máme vůbec my v Česku nějaké informace o těchto výrobcích a doporučila byste to?
2: Kdykoliv chceme ověřit nějakou věc takovéhohle typu nebo třeba různé kouzelné preparáty na hubnutí a podobně, tak doporučuji stránky www.sukl.cz anebo www.szu.cz. Sukl je Státní ústav pro kontrolu léčiv, ten se týká víc těch preparátů, které užíváme vnitřně, a Státní zdravotní ústav je právě i pro tyhle ty kouzelné věci. Já bych doporučila, pokud byste měla zájem, protože tam je otázka, jestli opravdu jako jsou magnetické, to bych jako zkusila s něčím, jestli to něco přitahuje.
0: Paní je spíš zvažuje se vůbec pořídit, asi nemá, aby to zkontrolovala.
2: No, to zjistíte, jestli něco je magnetické.
0: No to jo, ale musíte je mít doma, paní, jestli je třeba chce zvažuje
2: objednat.
0: No tak
2: si k tomu přidám, jo takhle, objednat. No tak prosím, po internetu bych to nekupovala, ale my máme 30 dní, ovšem ne všichni internetoví prodejci dodržují český zákon, jo, takže my máme normálně 30 dní na vrácení, takže když to domů přijde, zkusila bych k tomu přiložit nějaký kovový předmět, jestli to teda magnetuje nebo ne. Jináč ta věc, která funguje, tak je určitá akupunktura, kterou dělá nějaký člověk, který to vystudoval, anebo nějaké formy vlastně čínské medicíny, ale je to vždycky renomovaný člověk a je dobré, když má nějaký certifikát. Takže ten vám i poradí, protože se může stát, že vy si budete něco stimulovat vložkou a bude vám hůř než líp. Jo? Takže pokud má něco účinek, může to mít bohužel i vedlejší.
0: Ptali jste se dál, paní doktorka má přichystán dotaz z našich stránek internetový?
2: Ano, pan Radim píše, že má čitelné nohy, píše, že je má do O, jenom jsem chtěla říct, ty ploché bývají častěji do X, taky jsou čitelné. A poslední dobou cítí, jak špatně našlapuje a nohy ho bolí i při kratším chození. Ano, on si zatěžuje víc tu vnější klenbu. V okamžiku, kdy ty nohy jsou do O, tak vlastně stojí víc na té vnější klenbě. Někdy se takhle projevují vlastně poruchy v oblasti třeba kolenního kloubu. Takže já bych doporučovala, než on píše, že se snaží naslapovat lépe, ale tím je bolest silnější, uvažuje o vložkách do bot, já bych nejdřív nechala vyšetřit kolenní klouby a zašla bych za ortopédem a zeptala bych se, jestli je v mém věku vhodné a jakými vložkami korigovat, ale ta korekce je potřeba dělat velmi pomalu. A spíš tady asi budou nějaké spíš ty měkčí vložky, které by pomohly odfiltrovat tu přílišnou zátěž na té vnější klenbě.
0: Ještě nějaký dotaz?
2: Ano, ještě pan Jan, ten se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit vložky do bot, proč a kdy je potřebuju? V minulosti jsem se nikdy neobtěžoval vyměňovat vložky do bot za nějaké specifické, vždycky jsem používal ty, co byly, vyměnil je, když se opotřebovali. Ano, toto je správný postup, to znamená, v okamžiku, kdy nemáme problém, tak je zbytečné ho řešit. Už jsme tady na začátku říkali, že preventivně nic takového nefunguje, a říká, že vlastně to poskytuje lepší odpružení, podporu pro nohu, to se týká pouze o sportovní obuvi a ty vložky, které mají být odpružovací, tak musí být měkké, nesmějí být pevné, tvrdé. Tady jenom doporučuju, že pokud ho bolí nohy na dlouhých turách, jak píše, a spíš vepředu než na patě, ale nakonec obojí, vždycky si myslel, že je to normální součástí turistiky. Ano, je to normální součástí turistiky a tady bych normálně spoléhala jenom na běžné měkké vložky do sportovních bot, které už tam dává ten, kdo je vyrábí. Čili asi má nohy v pořádku, nosí boty Kintargi, protože to byly jediné, které mu v obchodě seděly na širší nohu. A myslím si, že děláte všechno správně, pane Jane.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěrečné povídání v pořadu Vesele a zdravě shrne to dnešní téma vložky do bot, na co tedy hledět, čeho si všímat, případně možná říci, jaké jsou nejčastější chyby, které paní doktorko Cajdamlová děláme, když si vložky vybíráme.
1: Nejčastější chybou je, že si vybereme příliš tvrdé vložky a potom nás vlastně ta vložka jako kdyby nese, to je jak ta sádra, a může nám nějakým způsobem změnit držení těla. Další, co za chybu velmi často slyším, že lidé dělají, že bez porady se svým lékařem, který by zkontroloval páteř, začnou chodit to bosonožství a pak je začne páteř bolet, protože v okamžiku, kdy vlastně začneme chodit jiným způsobem, což s tou bosou nohou chodíme jinak, no tak zatěžujeme jiné části páteře než předtím.
0: Je to takže už jsme si, vy jste říkala, v dětství zvykli na určitý typ chůze, že už se jako nepředěláme v té dospělosti takhle?
1: Jako předěláme, ale někdy to dost bolí, takže bych doporučovala to bosonožství zkoušet vždycky přidávat třeba
0: chvíli.
1: Jako každý den třeba půl hodiny a pak zase po týdnu třeba to prodloužit na 3/4 hodiny a koukat, jestli se nám nerozjede u bolesti hlavy, bolesti zad, bolesti kyčlí nebo kolen.
0: Jak poznáme, že jsme zralí na vložky do bot?
1: No tak většinou víme, že máme buď teda nějakou ortopedickou vadu, nebo nás začne bolet páteř, nebo se nám začne dělat skolióza, nebo prostě doktor řekne, hele, pravděpodobně začíná plochonoží, protože si všimne toho vbočeného palce. To znamená, buď si toho můžeme všimnout my sami, a to je nějaká bolest, nebo nějaká změna držení těla, jedno rameno výš, nebo šikmá pánev podobně, nebo začne bolet nějaké koleno. Nejčastěji to bývá po úrazech. To znamená, pokud máme zlomeninu té dolní části, tak může docházet k tomu, že potom potřebujeme třeba na přechodnou dobu na jednu stranu, třeba na tu bývalou zlomenou nohu, nějaké odlehčení a tu vložku.
0: Ale vždycky k lékaři a poradí ano. Vám, co a jak a jaké vložky jsou ty nejlepší.
1: Ano.
0: Vrátit se k tématu můžete i na našem webu veseleazdravie.cz, najdete nás a můžete být i fanoušky našeho pořadu na Facebooku, na stránce Vesele a zdravě, a ve vysílání jsme každý pátek v tomto čase, tak se na vás zase za týden těšíme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Děkuji moc.
1: Já taky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
3: Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona na září. Hasiči prohledávají spáleniště po požáru střechy hotelu v centru Prahy. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vládní koalice odložila projednávání mediálního zákona a zabývat se s ním bude až po prázdninách. České televizi to dnes řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. První čtení měla sněmovna původně stihnout ještě v červenci. Zákon má zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování veřejnoprávních médií převést pod státní rozpočet. To silně kritizuje opozice. Podle Šťastného lze proto očekávat, že její projednávání zdrží prosazování jiných zákonů.
4: Zákon o změně financování médií veřejné služby je jasnou prioritou této vlády. My očekáváme poměrně silnou nevoli ze strany opozice, ale musíme ji přečkat.
3: Vláda chce zákon schválit do konce roku. Platit by tak mohl už od 1. ledna 2027. Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nikdo nebyl zraněný. Terasa začala hořet před 6. hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Tež už většina jednotek z místa odjela. Zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Plzeň spustila kampaň Na kole bezpečně. Důvodem je nárůst cyklistů ve městě, a to i díky nové službě sdílených elektrokol. Kampaň je zaměřená především na mladé cyklisty. Připomíná například důležitost helmy. Náměstek plzeňského primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze starostů k hlavním bodům kampaně dodává.
5: Názornými nápisy a vzkazy i ilustracemi upozorňujeme, že kdo jede na kole, nesmí pít alkohol, není dovolena jízda na kole po chodnicích a po přechodech pro chodce, že je důležité mít na kole základní výbavu, odrazky a v noci i přední a zadní světlo.
3: Lidé v některých pískovnách na Třeboňsku porušují zákaz koupání. Znečišťují tím zdroje pitné vody. Například pískovna CEP 2 zásobuje vodou Chlum u Třeboně. Za porušení zákazu koupání hrozí až tisícové pokuty.
6: Policisté na Suchdolsku provádějí v blízkosti pískoven kontroly.
7: Říká policejní mluvčí Věra Mžiková.
6: Za parkování v chráněné krajinné oblasti mohou řidičům uložit pokutu až do výše 1500 korun. Koupání v pískovnách je oznamováno jako přestupek příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
7: Jak věc dál řeší báňský úřad, ví jeho mluvčí Jiří Frölich.
8: Ze zákona může báňský úřad fyzické osobě uložit sankci až do výše 15 000 korun.
7: Kromě pískovny CEP 2 slouží jako zdroj pitné vody také pískovna Halámky. Bez zákazu se lidé mohou vykoupat například v pískovně Tušť. Střeboňská Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Před námi je jasná noc, teploty klesnou na 21 až 17 stupňů, na horách bude kolem 16, sobota bude slunečná a velmi teplá. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36. V nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. We'll be right back.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 ve směru na Brno se tvoří kolona mezi 80. a 84. kilometrem. U kilometru 168 blokuje nehoda dvou aut levý pruh. U Lhoty na Praze východ se srazilo auto s motocyklem, na D3 pak u 89. kilometru ve směru na České Budějovice stojí porouchané auto na odstavné krajnici. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

0: Dnešním country oslavníku se podruhé a naposled vrátím ke skupinám, které se na naší scéně objevily v roce, kdy se narodili letošní padesátníci a padesátnice. V úvodu to byla ještě nedávno aktivní hradecká dělová koule. S vyznáním Františka Špágr Špačka sedím za volantem rád, zatímco náčelník dělové koule Karel Charlie Drtina prozradí, že v Texasu je ode všeho kousek.
1: V Texasu je ode všeho kousek.

Písničkou Vítr zpíval rád z dílny excelentního baladyka Toma T. Halla se připomněli další padesátníci. Kutnorští brzdaři se solovým Zdeňkem Leberou. I dnes vás pochopitelně zavedu mezi zámořské novinky. I když to zase nějak velká novinka není. Objevila se v diskografii Williho Nelsona už v roce 1994 pod názvem 6 hodin v Pendernails. Před měsícem vyšla pod jiným názvem Frederici a otevírá jí konstatování: nic se nezměnilo, všechno je při starém.

Karel Charlie Detina, který stál v roce 72 u kolébky dělové koule, a klasické kalifornský blues Jimmyho Rogerse. A zase na chvíli za kutnohorskými brzdaři. Ti vám teď nabídnou bluegrazovou klasiku bratrů Stanleyových If That's The Way You Feel s českým textem Veroniky Lebedové Podzim.

Klasika z dílny Willieho Nelsona je Po Mejdanu, The Party's Over, kterou s ním naspíval v roce 1994 Curtis Potter. Dlouholetý kormidelní kluků z údolí Brazos, western swingového velikána Henka Thompsona, který v roce 61 přivedl do hitparády renovovanou verzi Oklahomských hor Jacka Guthrieho.

Skladatel, pianista a v tomto případě i zpěvák Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr, protkaný zřetelnou atmosférou country. O 7 let později, tedy v roce 88, se k ní vrátil v přiznání: mám nejhoršího koně.

Písničkou Je cizí se připomněli další letošní padesátníci, trapeři z Rakovníka Vítězslava Vondráška, a hned po nich se hlásí o slovo opět Willie Nelson s dokonale swingujícím Curtisem Pottem a prosbou Nech mě být, ať si můžu zaswingovat.

klasika Johnnyho Cashe I Still Miss Someone v živé nahrávce rakovnických traperů, který se sice někdy kolem roku 1984 rozešli, ale tu a tam si stále ještě rádi zahrají. A naposled do alba z roku 1994, které se původně jmenovalo Six Days at Pendernails, ale čerstvě se vrací pod názvem Willie Nelson s mimořádným hostem Curtisem Potterem.

Poslední ze skupin, které letos stále aktivně oslavují 50. výročí vzniku, jsou Holátka, Standy Michigan a Horníčka ze Šumperka. Nabídli vám jedničku Johna Michaela Montgomeryho Výprodej chlapů a přidají dokonale zvládnutý Další den ze zpěvníku Dona Williamse.

0: Díky všem, kteří jste si se mnou zaspomínali na skupiny, které přišly na scénu naší kantry před půl stoletím, a příjemný zbytek večera se zprávou Dělové koule odjíždím do Kalifornie. Tak dobrou noc.
1: Mám je.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna finálně schválila změnu pravidel zaměstnávání státních zaměstnanců. S příchodem tropických dnů výrazně přibývá výjezdů záchranářů. Noc bude jasná a sobota slunečná s teplotami až nad 39 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo víc přiblížit běžnému pracovnímu poměru. Počítá s tím novela, kterou odpoledne schválila sněmovna. Snažší by nově mělo být třeba propouštění úředníků. Třetí čtení dnes koalice kvůli dlouhým opozičním projevům předčasně ukončila zařazením pevného hlasování.
4: O novele, která se má dotknout zhruba 70 tisíc úředníků, jednali poslanci skoro půl roku. Změny přibližuje za předkladatele Zuzana Ožanová z hnutí ANO.
5: Přinese to zrychlení pracovně právních procesů. Prostě i státní zaměstnanci ve většině věcí pojedou podle zákoníku práce, tak jako každý jiný občan.
4: Skončit má třeba takzvaný bazén, tedy tříměsíční doba, po kterou berou úředníci na odchodu až 4/5 platu. Nově by měli odcházet rovnou. Normu kritizují samotní úředníci i opozice. Podle Karla Dvořáka hnutí STAN povede k politizaci státní správy.
6: Bude mnohem jednodušší se nějakého státního úředníka zbavit, a to až na úroveň referentů.
4: Novela teď zamíří k posouzení do Senátu. Platit má od listopadu. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Jihočeští záchranáři mají kvůli horku až o třetinu víc výjezdů. Nejčastěji ošetřují lidi po kolapsu z vedra nebo v mdlobách. V červnu zasahovali také u 4 případů ušknutí hadem. 3x šlo o děti, nikdo ale nebyl ve vážném stavu. Záchranáři připomínají, že většině potíží z horka se dá předejít. Lidé mají dost pít, vyhýbat se přímému slunci a dávat pozor hlavně na děti, seniory a chronicky nemocné. Další doporučení přidá mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
7: Fungují jednoduchá opatření, dostatečný pitný režim, omezení fyzické zátěže přes poledne, ochrana před sluncem a udržování chladu v domácnosti. Při podezření na závažné přehřátí, poruchu vědomí nebo kolaps volejte 155.
3: Nová turbookružní křižovatka u sídliště Kunratická v Liberci bude kompletně hotová 30. června. Jde o teprve druhý turbokruhový objezd v Libereckém kraji. První je v Jestřebí na Českolipsku. Řidiči si ještě před vjezdem musí vybrat směr, kterým chtějí jet. V křižovatce už nepůjde přejet z pruhu do pruhu, což by mělo zrychlit její průjezd. Na kruhovém objezdu přibylo i čtvrté rameno k napojení nového sídliště Kunratická. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta stavbaři na křižovatce dokončují práce.
8: To je od Jablonce, když se jede, tak ten prostřední pruh, který umožní projet rovnou dolů do Liberce, tak vlastně tam dochází ještě k doplnění obrusné vrstvy a zhotovitel bude do konce týdne finalizovat jak vodorovné značení, tak svislí, aby to do toho 30. června bylo.
0: Počasí.
3: V sobotu bude slunečno a velmi horko. Teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severovýchodě na 33 až 36, v nížinách na západě a severozápadě Čech může být místy i přes 39 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 u 85. kilometru ve směru na Bohumín je po hromadné nehodě zastavený provoz. Srazila se dodávka, nákladní auto a 3 osobní auta. Na místě jsou záchranáři, policie a hasiči. Kolona se tvoří i v opačném směru na Brno, zhruba mezi 74. a 84. kilometrem. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, vážení a milí. Bajky, povídky a příběhy, kde hrají důležitou roli zástupci zvířecí říše, ale hlavně a především bohatě naplněných příštích více jak 50 minut. To je to dnešní divadlo pro vaše uši. Jako vždy klidný a ničím nerušený poslech přeje autor pořadu Robert Tamchina.

0: Například ježek.
1: Ezop, La Fontaine nebo třeba Krylov, ruský pajkář, to je asi tak ve stručnosti ta velká trojka v literatuře těch nejmenších příběhů, které často bývají tak správně nastaveným zrcadlem mnoha lidským vlastnostem. Bajky, literární miniatury, které čtenáře baví odedávna. A taky vyprávění, v němž se zvířata chovají vlastně jako lidé a z toho vždycky nakonec plyne nějaké poučení. Některé z těch ezopovských bajek nám dnes připomenou Vojta Dyk, Jiří Lábus a taky Táňa Vilhelmová, která celé to vyprávění otevírá příběhem o polní a městské myši.
2: Myš z města pobývala několik dní u přítelkyně na venkově. Bydlení v noře jí připadalo nepohodlné, strava jednotvárná, zábava žádná. Když se s polní myší loučila, politovala ji. Moje milá, nezávidím ti. Do pelíšku ti prší, fouká, k jídlu máš jen trochu zrní a ještě k tomu ta strašná venkovská nuda. Víš co? Pojď se mnou do města, ha? Ať vidíš, jak se dá žít v blahobytu a pohodlí. A pokud se ti tam bude líbit, můžeš u mě zůstat. Polní myš byla zvědavá a tak se dala přemluvit. Když došli do města, byla už noc. Město myšku z venkova okouzlilo. A což teprve dům, kde měla domov její městská přítelkyně. Střecha nad hlavou, teplo u kamen a těch dobrod ve spíži. Maso, škvárky, klobásy, špek, sýr, chleba, koláče, zelenina, marmeláda, máslo, med. Ber si, kolik chceš, pobízela jí myš domácí. U nás je všeho dostatek. Ale s jednou věcí se polní myš nedovedla smířit. Kdykoliv klaply dveře a objevil se člověk, museli se myšky honem schovat do díry v podlaze a počkat, až bude zase čistý vzduch. A zvlášť, když se přihnala ta obrovitá, chlupatá a zubatá obluda, totiž kocour. Po několika dnech napětí a strachu se polní myš raději rozloučila. Milá přítelkyně, závidím ti dobré bydlo, ale na ten každodenní strach bych si nezvykla. Měj se tu dobře, já se vracím na chudý a nudný venkov. A když konečně došla domů, řekla si, ať mi fouká do pelíšku. Ať mám k jídlu jen trochu zrní, hlavně, že se nemůžu.

0: opasený, zatímco na mě plandá kůže a kručí mi v břiše. Hlídám člověku jeho dům před zloději, vysvětloval pes. A pán mě za mou službu dobře krmí. Spím v teple, mám střechu nad hlavou a každou chvilku si přilepším tím, co lidem spadne pod stůl. Tomu říkám dobré bydlo, uznale zaskučel vlk. Co já bych za to dal, kdybych si mohl žít jako ty, v pohodlí a bez hladu? Nic ti nebrání, štěkl pes. Pojď se mnou a budeš se mít zrovna tak jako já. Mile rád? Však jsem si živoření v divočině užil dost a dost. Děkuji ti za velkorysou nabídku, kamaráde. A ještě mi řekni, od čeho máš tak odřený krk?
1: To nic není, mávl pes tlapou. Můj pán mě v noci přivazuje na řetěz, ale přes den mě nechá proběhnout po lese.
0: Přivazuje tě na řetěz? Jako otroka? Nevěřícně kroutil hlavou vlk. Kamaráde, vrátím se zpátky do lesa. Raději budu hladovět, než abych měl na krku řetěz. Svoboda je mi milejší než blahobyt.
2: Divadlo pro vaše uši. Myška, kohout a kocour. Malá myška, která dosud žila v myší skrýši pod dozorem své maminky, zatoužila podívat se do světa.
3: Maminko, myslím, že už jsem dost velká a rozumná. Ráda bych se podívala ven, na dvůr a poznala i jiná zvířata, než jsme my, myši.
2: Prosila maminku.
3: Ty hloupoučka, raději zůstaň ještě doma, jsi neskušená a venku na tebe číhá mnoho nebezpečí.
2: Varovala ji stará myš. Ale malá myška neměla doma stání. Když maminka odběhla sehnat něco k snědku, myška vystrčila hlavu z myší díry a rozhlédla se po dvoře. Byl bílý den a sluníčko pěkně hřálo.
3: Je tady krásně a teploučko. Trochu se proběhnu a hned budu zpátky. Maminka nic nepozná,
2: řekla si myška a vyběhla na dvůr. Rozhlédla se kolem sebe a náhle uviděla nádherné zvíře. Leželo na zápraží, vyhřívalo se na slunci, oči mělo zavřené a nejspíš spalo. Mělo čtyři nohy s měkoučkými tlapkami, hedvábný kožíšek a kulatou hlavu s malými oušky. Myška si všimla, že má u nosu legrační vousky. Pomyslela si,
3: s takovým milým zvířetem by bylo hezké kamarádit.
2: Náhle se ozval hrozivý křik. Myška se ohlédla a skamenila strachem. Před ní se objevil strašný netvor. Měl vysoké nohy zakončené ostrými drápy, byl porostlý pestrobarevným peřím a na hlavě měl krvavě rudý hřeben. Právě otvíral špičatý zobák a znovu strašným hlasem zakřičel Kikriki! Myška už na nic nečekala a dala se na útěk do své myší díry. Doběhla, sotva popadala dech. Maminka už byla doma.
3: Pro pána, kde jsi byla a co se ti přihodilo?
2: Ptala se.
3: Maminko, neposlechla jsem tě a vyšla jsem si sama na dvůr, nezlob se na mě.
2: No a jaké to tam bylo?
3: Je tam hezky, světlo a teplo.
2: A co ještě jsi tam viděla?
3: Viděla jsem dvě zvířata, jedno hrozné a druhé krásné. Hrozné zvíře strašně křičelo, mělo velké drápy, barevné peří a ostrý zobák. Raději jsem před ním utekla.
2: Myško, myško, vidíš, jak jsi neskušená? To byl přece kohout. Od něho ti žádné nebezpečí nehrozí. Nedělá plno křiku, ale neublíží. A jaké bylo to druhé zvíře? Také tě tolik vyděsilo?
3: Maminko, to bylo krásné. Mělo sametový kožíšek, měkoučké tlapky, malá ouška a směšné vousky. Vyhřívalo se na slunci.
4: Dítě nešťastné, měla si velké štěstí, že tě to zvíře nespozorovalo. To byl kocour, náš největší.

0: zpět, dik by se to nerýmovalo.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V pohádkách ze zoologické zahrady, v pohádkách ze zoo a taky fantaskním vyprávění Zelená psům nesluší, se svého času potkali takhle přes zvířátka manželé Libuše Šafránková a Josef Abraham, tedy potkali. Ono je to vlastně trochu jinak. Jsou to dva samostatné příběhy, ale my si je dnes zařadíme vedle sebe, jako by totiž patřili do jedné rodiny. A dřív, než se vydáme za malým budoucím králem zvířat do zoologické zahrady, začneme prvním dílem z cyklu pohádek, které napsala sestra Josefa Abrahama, paní Boca Abrahamová, o tom, jak plavčík Honza našel kamaráda.
3: Plavili jsme se onehdy po tom nejhlubším ze všech hlubokých oceánů a byl moc krásný den. Moře bylo klidné, obloha modrá, vítr s námi hezky pohupoval, až si kdekdo liboval, jaká je to prýma plavba. A že bylo tak hezky, dal mi vrchní plavčík rozkaz, abych místo do kuchyně šel škrabat brambory na palubu. Seš bledej, jdi si trošku na sluníčko. A jestli ty brambory oškrábeš hodně rychle, můžeš si po bramborové službě na hodinu pouštět draka. Vzal jsem hrnec, pytel brambor, přibrousil kudlu a usadil se na nejzadnější zádi. Bylo to proti předpisům, protože házení odpadků do moře se trestá, ale já jsem chtěl konečně dopadnout toho, kdo to v moři rád brambory a kůrky chleba a mrkev. Už mockrát jsem si všiml, že vždycky v moři zmizely, jako by se po nich země slehla. Protože země byla daleko a slehávat se nemohla a protože jsem pokaždé ve vodě zaznamenal tmavé podezřelé stíny. Rozhodl jsem se, že aspoň jednoho mořského hladovce přistihnu a přísně vyspovídám, kdo je, čím je a proč se živí bramborama. No a tak sedím a oškrabuju a aby mi to šlo lépe do ruky, zpívám si písničku, která se taktem hodí k bramborám. Skákal pes, čtvrtka brambory čistá, přes oves, druhá čtvrtka čistá, přes zelenou lounku, šup s bramborou do hrnce. Šel za ním. Prosím vás, pane, co to je louka? Povídá najednou někdo. Někde. Ale kde? Koukám, nic nevidím. No, tak jedeme dál. Šel za ním myslivec. Hej, vy tam, plavčíku. Ptal jsem se, co je to louka. Teď už to bylo jasné. Někdo chce vědět něco o louce. Ale kdo? A hlavně, kde je ten kdo? Řeknu vám, co vím o louce, až se mě ukážete a slušně představíte. Prosím, beze všeho. Jenomže si mě musíte vytáhnout z mouře. Nakloním se tedy přes zábradlí, táhnu a dost jsem se překvapil. To, co jsem vytáhl, vypadalo jako pes. Irský teriér, se jim tuším říká. Jo, byl to Irčan, ale byl vám celý zelený, jako mořská tráva. A jestli jste mořskou trávu někdy viděli, tak víte, jak vypadal ten pes. Vypadáte udiveně, pane plavčíku. Chcete říci, že jste ještě nikdy neviděl zeleného psa? Tak to jsem tedy neviděl, myslím si. Ale raději jsem mu to neřekl. Třeba opravdu zelení psi jsou. A třeba jsme se o nich ve škole učili. Ale třeba já jsem zrovna tenkrát chyběl, že jo? Jmenuji se Larry, povídá zelený pes. Vyslovujte to prosím přesnos. Moje babička si na to potrpí. Je totiž Angličanka. Těší mne Honza, plavčík. Babička i celá rodina jsou z Čech. How do you do? To je jako těší mě. A jak se má Praha? Tak Praha se má fajn. Já taky, ale prosím vás, kde jste se vzal v moři, Larry? Plavčíku Honzo, neříkejte mi, že nevíte, že v moři žijí hospodářská a domácí zvířata. Kdo si myslíte, že vám baští slupky od brambor a mrkev a chleba? Jo, tak to jste byl vy? No, já mrkev nerad. Mrkev a brambory jí mořské prase. O mrkev se ostatně dělí s mořským koníkem, který jí také chleba a dává vždycky půlku mořským psům. Mořské prase, mořský koník, mořský pes. Vždyť to je jako u nás na dvoře v Radějovicích. Byl jsem z toho celý vyjevený. A Larrymu jsem nevěřil. Ani slovo. Určitě si to všechno vymyslel. Ach ano, ovšem samozřejmě, že mořské prase. Spěchal jsem, abych nevypadal nezdvořile. Promiňte mi, na chviličku si odskočím. Mohu vám zatím nabídnout svůj chleba se sádlem? Sádlo neznám, ale děkuji vám. Rád na vás počkám. Proběhl jsem lodí, vyšplhal na kapitánský můstek a vklouzl do kabiny kamaráda telegrafisty. Pepiku, prosím tě, honem mě zavolej Prahu. Na nic se neptej, jde o čest naší školy. Pepik viděl, že věc je vážná a spojil mne s Prahou. Slečno, informace, ale rychle prosím. Přepojím, řekla slečna. Ve sluchátku to zacvakalo a začalo pípat. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp, píp. Nezavěšujte, jste v pořadí. Píp, píp, píp. A tak to šlo několikrát za sebou, až se ozvala jiná slečna a chtěla vědět, co chci já. Uklidněte se, plavčíku Honzo. Mořské prase, mořský koník a mořský pes existují. Přečtu vám, co se o nich píše v naučném slovníku. Ale na to už jsem nečekal. Poděkoval jsem telegrafistovi Pepíkovi a uhánil zpět na záď, za Larrym. Zelený pes však zmizel. Že by přece jenom mořští psi nebyli? Ale ta slečna v Praze přece řekla, že jsou zapsaní i ve slovníku. No a tak jen smutně koukám na pytel brambor, na draka, na kterého už nebude čas, když v tom jste tam, plavčíku Honzo, tady vpravo, ve vodě, byl tam mořský koník, živý, se zakrouceným ocasem. Vzkazuje vám, Larry, že jsem za váma zítra zase přijde. Dnes už nemohl déle čekat, slíbil sousedovic mořským štěňátkům pohádku na dobrou noc. Tak jim ji teď povídá, tak zítra, jo,
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: Lev je králem zvířat. To se říká. Někdy dokonce i píše, ale je to pravda? Lvů je hodně a král bývá jen jeden. A proto ne každý může pomýšlet na králování. Zvířata si přejí panovníka krásného, statečného, velikého, ale i moudrého, aby mohl všem dobře radit a spravedlivě rozhodovat. Zkrátka vládnout tak, aby se to každému zamlouvalo. Tohle všechno, a není toho málo, se očekávalo od jednoho malého lva, který se měl jednou, až vyroste, stát po svém tatínkovi králem zvířat. A protože tenhle lvíček, jmenoval se Vláďa, neměl žádného brášku, tak od malička věděl, že ho králování nemine. Budeš vládcem zvířat, Vláďo, šeptala mu jeho maminka lvice do oušek a hladila ho na krku tam, kde mu v budoucnu měla vyrůst mohutná královská hříva, ta vznešená lví ozdoba. Už aby to bylo. Zatím však pořád ještě královal tatínek lev a na jeho vládu si nikdo nestěžoval. Ale maminka lvice se už předem usmívala. Jen počkejte, až bude vládnout Vláďa. To teprve bude vláda. Podstrkávala svému synkovi nejlepší a hlavně největší sousta, aby rychle rostl. Připomínala mu od rána do večera, třeba ať tě ani nenapadne kamarádit s hyenami. Všechno by ti sežrali a pak by se ti vysmáli. Nebo taky nevěř slonům. Maminka se zapomněla zmínit o nosorožci a to, jak se později ukáže, byla velká chyba. Tenkrát jen řekla, slona nikdy nepřepereš, pamatuj si to, Vláďo. Ano, mami, sliboval ten malý lev poslušně, ale jako budoucí král si myslel své. Tou dobou totiž zrovna jedna malá hyena byla jeho nejlepší kamarádka. Dělil se s ní o svačinu a ona ho za to učila, jak se smát potichu, jak nahlas a jak se příšerně chechtat. Stačí, když se pořádně nadechneš. Takhle. A teď začneme spolu docela tichounce. He, he, he, no přidej, přidej. No vidíš, že ti to jde. A nakonec se spolu rozchechtáme. Jen se nestyď, Vláďo. A takhle se vždycky po svačině spolu chechtali malý lev s kamarádkou hyenou. Schovali se ve vysoké trávě, smáli se, až jim slzy tekly a všichni kolem říkali, slyšíte, jak se ty hyeny dneska příšerně chechtají? Čemu se pořád smějí? Potom, a o tom maminka lvice také nevěděla, si malý lvíček hrával se svým velkým kamarádem, slonem. A samozřejmě, že se spolu neprali. Hráli si na schovávanou. Malý lev se nejradši schovával za nějakou obrovskou sloní nohou a slon ho hledal chobotem tak dlouho, až ho našel. Baf! Vykřikl lvíček. A slon ho opatrně zvedl a nádherně ho pohoupal na té své chobotové houpačce. Malý lev se moc rád houpal na sloním chobotu. Moc rád se chechtal s hyenou a moc rád také skákal. Skákal výš než koza, dál než antilopa, skákal jako opice. Skoro, skoro jako opice, vřeštěli opice, skoro, protože tak jako my nikdo skákat nedovede, ani malý lev, který jednou bude naším králem. Tak mě skákat naučte, loudil lvíček. Jste přece taky moje kamarádky. Ale opice se honily v korunách stromů a na vyučování neměly chuť. My si s tebou někdy třeba pohrajeme, ale určitě tě nebudeme nic učit. My nemáme čas. To řekli a hop, hop, hop odskákali. Byly zkrátka najednou všechny ty tam. Všechny až na jedinou. Ta opice slezla ze stromu a šklebila se, no, jako opice. Já bych tě možná skákat naučila, Vláďo. Malý lev se zaradoval. Tak to bys byla má nejlepší kamarádka. Ale napřed mě musíš přinést roh od nosorožce, řekla opice a pořád se tak šklebila. A on by mě ho dal. A nač ho potřebuješ? Vyptával se lvíček. Vždycky v sobotu je rozdávají nosorožci své staré rohy, protože si na neděli berou rohy nové. Přineseš mi roh a budeš pak skákat jako opice. Váhal ještě lev. Ani nevím, kde nosorožce najdu. A taky jsi mě ještě neřekla, na co ten roh potřebuješ.
0: Nosorožci jsou tady všude, mávla rukou opice. Když se pořádně rozhlídneš, určitě na nějakého narazíš. A roh musím mít, abych byla chytřejší. Je v něm takové kouzlo, víš? Na cestu se vydal Vláďa časně ráno. Rozčilením nemohl ani dospat. Jaký bude ten nosorožec, hodný nebo přísný? A ten roh mu dá nebo prodá? Kouzelný roh by mohl být dost drahý. Co když na něj nebudu mít? Polekal se lvíček. A nebo, a to by bylo ještě horší, přijdu pozdě a roh si zatím odnese někdo jiný. Malý lev přidal do kroku. Už dávno neběžel po známé cestě. Minulo poledne i odpoledne a blížil se večer. Co pak asi dělá kamarádka hyena? A co slon? A kde jen může být ten nosorožec? Co když ho nenajdu? Uvažoval. V tom se ozvalo hrozné dunění, funění, praskání a mlaskání. Křoví se rozhrnulo a z něho vylezl veliký, mrzutý nosorožec.
5: Uhni, tohle je moje cesta,
0: huhňal a ošklivě se mračil.
4: To jste vy. Konečně. Přišel jsem si pro váš roh. Dobrý den, pípl nesměle lvíček. Dobrý večer.
5: Pro můj roh, nasupil se nosorožec. Slyšel jsem dobře.
4: Pro váš starý roh, abyste si na neděli mohl vzít ten nový. Ten hezčí, pomoc!
0: A víc už malý lev říct nestačil. Nosorožec ho hnal rštím trním močálem i kamením a byl čím dál zuřivější.
5: Abys věděl, ty uličníku, můj roh je stejně krásný ve všední den jako v neděli a já tě teď na ten svůj parádní roh naberu,
0: vykřikoval vztekle nosorožec a málem to taky udělal. Rozhněvaný nosorožec dokáže běžet hodně rychle. Rychleji než malý lev. Jenže naštěstí neumí skákat. Už šimral svým rohem lvíčka na ocásku, když budoucí král zvířat poprvé skočil. Pak ještě jednou a pak znovu. Skákal a skákal, až byl tak daleko, že už ho nosorožec nedohonil. Teprve potom se mohl zastavit a rozhlédnout se. Tenhle nosorožec neměl moc dobrou náladu. A nebyla s ním vůbec řeč? A já teď ani nevím, kde jsem. Mám hlad, mám žízeň, nohy mě bolí a domů netrefím.
5: Hlavně, že jsem tě našel, že jsi v pořádku,
0: řekl slon a objal ho chobotem.
5: Neboj se, já tě domů donesu.
0: Hehe, u potůčku na nás čeká hyena, schovala ti svoji svačinu. Vy dva jste moji nejlepší kamarádi, radoval se lvíček. Ale proč se nosorožec tak zlobil?
6: O, nosorožci už jsou takový. Dobrou náladu obyčejně nemývají. S tím musíš vždycky počítat, řekl slon.
0: Vysadil si malého lva na záda a vydali se na cestu zpátky. Tak se opice, která chtěla přinést kouzelný roh, nikdy kamarádkou lvíčka vlády nestala. Ale nosorožec také ne. Ani když malý lvíček vyrostl a stal se velkým králem zvířat. Byl silný, moudrý a uměl skákat nejlíp ze všech. Vyprávělo se, že ho to naučil nosorožec. A byl také moc krásný. I když tenhle král lev vůbec neměl dlouhou královskou hřívu, jen takový krátký legrační kartáček. I tak se ale podaným líbil. Měli ho všichni rádi, až na nosorožce. A on měl rád je.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to. No,
0: no to jo.
1: No.
0: No, ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu před chvílí mluvil o bajkách a bajkařích, zapomněl jsem vedle té svaté trojice zvoleného literárního žánru ještě na Radia Raky Blinga, který vedle té proslavené knihy Džunglí a taky Mauglího dal světu i tenonkou knížku nazvanou Bajky i nebajky. Ostatně posuďte sami, co je a není bajka v příbězích, které teď vyprávějí a čtou Miloš Kopecký a Jiří Lábus. A přidám ještě vzkaz, který mi tuhle napsala paní Renata, jedna z našich posluchaček. Ani nevíte, jak se těším na další pohádky na dobrou noc. Totiž čím je člověk starší, tím víc je potřebuje a taky ocení. Dobré dny, přátelé.

Proč má nosorožec zvarhanělou kůži? Před dávnou dobou žil na pustém ostrově u břehu Rudého moře Pars. Od jeho šklobouku se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Ten Pars z pobřeží Rudého moře měl jen klobouk, nůž a kuchyňská kamna. Taková, na která nesmíš nikdy sahat. Jednou vzal mouku, vodu, rozinky, švestky, cukr a ještě všelicos a udělal si koláč, který byl přes půl metru široký a skoro metr tlustý. Bylo to božské jídlo. Tohle jsou čáry. A Pars jedal na kamna, protože směl péci na těch kamnech. Pekl a pekl, až koláč zezlátl a voněl co nejlíbezněji. Ale právě v té chvíli, kdy se Pars chtěl do něho zakousnout, přišel k pobřeží ze zcela neobydleného nitra ostrova nespůsobný nosorožec s rohem na nose a s dvěma prasečíma očkama. V té době ještě seděla nosorožci kůže na těle jako ulitá. Nebylo na ní jediné vrásky. Vypadal zrovna tak jako nosorožec z Noémovy archy, jenže byl mnohem větší. Ale již tehdy byl stejně nespůsobný jako dnes. A takový bude vždycky. Řekl, aha. A Pars hned nechal koláč koláčem a vylezl až do vrcholku palmy jen s kloboukem na hlavě, od kterého se stále odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním. Nosorožec převrátil nosem petrolejová kamínka, až se koláč kutálel v písku. Pak jej napíchl na roh, zhltl a odešel, mávaje ocasem, směrem k pustému a zcela neobydlenému nitru ostrova, za kterým se rozkládají ostrovy Mazanderan, Sokotra a výspy dalekých rovníkových krajů. Tu Pars slezl z palmy, postavil kamna na nožičky a odříkal tyto verše, které dosud neznáš, ale já ti je povím. Kdo krade koláče, které Pars si peče, trestu neuteče. A v těch verších bylo víc, než myslíš. Za pět týdnů přišla od Rudého moře horká vlna, takže každý svlékal všechny šaty, které měl na sobě. Pars sundal klobouk, ale nosorožec svlékl kůži a nesl ji přes rameno, když se stupoval k pobřeží, aby se vykoupal. V té době se ještě jeho kůže zapínala ve spod na tři knoflíky a vypadala jako plášť do deště. Neříkal nic o Parsově koláči, protože jej zhltl celý a protože již tehdy byl nespůsobný jako je dnes a jako bude vždycky. Dokolébal se rovnou do vody a dělal nosem bubliny.

naplnil si klobouk drobty z koláčů. Párs totiž jedl jen koláče a nikdy nezametal tábor. Kůži vzal a roztřepal, rozprostřel a dovnitř vetřel, co se vešlo starých, vyschlých a lechtavých koláčových drobtů a přidal ještě několik spálených rozinek. Pak se vyšplhal na vrchol palmy a čekal, až nosorožec vyleze z vody a obleče si kůži. A dočkal se. Nosorožec zapěl kůži na tři knoflíky a teď ho to začalo lechtat, jako lechtají drobty v posteli. Začal se drbat, ale bylo to tím horší. Pak se vrhl na písčinu a tam se válel a válel a válel, ale pokaždé, jak se převalil, koláčové drobty lechtaly víc a víc a víc. Rozběhl se k palmě a dřel a dřel a dřel se o ní. Dřel se tak silně a mocně, až si sedřel kůži za rameny do velkého záhybu a do stejného záhybu dole, kde bývaly knoflíky, ty odřel, a do několika záhybů na nohách. Zkazilo mu to náladu, ale nemělo to nejmenší vliv na koláčové drobty. Byly uvnitř pod kůží a lechtali ho. Tak odešel domů, strašně dopálen a hrozně poškrábán. Od toho dne má každý nosorožec zvarhanilou kůži a velmi špatnou povahu. A to všechno pro ty drobty pod kůží. Párs slezl z palmy s kloboukem na hlavě, od kterého se odrážely sluneční paprsky leskem více než orientálním, sebral kamna a odešel kamsi buď k Orotavě, k Amygdálii, k náhorním rovinám u Anantariva, anebo k močálům

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. V dávných a dávno minulých dobách, děti, sloni neměli chobot. Měli černavý, vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi nejapné dotazy, ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami, měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu? Všechny s tím obtěžovalo, až byli celý uzoufaní a nakonec ho poslali k řece Limpopo, aby se o tom samo přesvědčilo. Sluně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta ovinutá kolem skály. A protože děti sluně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Sluně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla sluně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si sluně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho sluně co nejzdvořileji. Viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Sluně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl sluně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si sluně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A sluně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu sluně. Téhle řeči se děti sluně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Dechbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, Nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A sluně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos slůněte prodlužoval a prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo. Když konečně krokodýl pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajtě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajta. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajta se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala, někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajta. To by si s tím svým dřívějším šmidli nosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajta. Tím svým bývalým šmidli nosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajta, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeji vám pěkný páteční večer, milí přátelé. Začíná noční linka Českého rozhlasu. A jako vždy, v její téma by mělo spojovat vaše příběhy, které buď napíšete nebo zatelefonujete. Napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na 731 800 900. Od mikrofonu vás po 14 dnech pauzy zdraví z brněnského studia Borek Kapitánček. A zřejmě se shodneme v tom, že než nárazové hubnutí do plavek před tou právě začínající letní sezonou, je lépe se soustředit na změnu celého životního stylu, díky které budete mít celý rok ten krásný pocit a jako příjemný bonus ztratíte nějaké to nepotřebné kilo. Ale přesto, pokud se vám před letními prázdninami ježily vlasy při pohledu na plavky a plánovali jste schodit nějaké to kilo, tak řekněte, jakou cestu jste k tomu zvolili, nebo stále ještě, jakou cestou kráčíte. O metodách udržitelných, vyzkoušených i drastických možná budete chtít promluvit v té právě začínající noční lince. Opakuju, telefon je 731 800 900. No a budu se dívat i na web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. A vidím, že někteří už v tom mají jasno. Cituju, kočku v plavkách, tak to se podepsala. Přeje vám příjemný poslední červnový víkend a dodává, dnešní noční téma mě doslova ohromilo. Opravdu někdo někdy hubl do plavek? Tady si dovolím svou vlastní suvku, to byste kočko koukala. Ale pokračuj dál. Na pláži najdete hezčí, štíhlejší a sebevědomější, takzvanou menší polovinu lidstva. A pak jsou to otesánci, co sedí doma, polikají jeden knedlík za druhým a u toho sledují atraktivní štíhlé kočky a playboye na obrazovce. Tihle jedlíci se do plavek svlékají maximálně vzadu na zahradě. Možná by to chtělo je pustit k vodě. V úvozovkách. Krásné léto přeje kočka v plavkách. Konec citátu. 2 minuty po 23. hodině můžeme začít. Tématem noční linky jsou kila dolů, nejen do plavek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když o tom tak teď přemýšlím, tak tahle písnička s názvem Ještě se mi směj k tomu dnešnímu tématu noční linky, kila dolů, nejen do plavek, zrovna dvakrát nepasuje. No tak zkusím to napravit tou další, ale rozhodně vás čekají příběhy na téma o tom, jak jste třeba nejen do plavek hubnuli a jak se vám to povedlo nebo nepovedlo. Jsem ten poslední nebo možná předposlední, kdo by mohl kázat o zdravém životním stylu. Za mnou by možná ještě byl kocour Garfield, ale přece jenom pár rad jsem si taky přichystal, samozřejmě na základě toho, co jsem jednak vyzkoušel na sobě, ale taky co jsem našel třeba na internetu. Nicméně ty nejpodstatnější jsou vaše příběhy. Paní Libino, přeju vám dobrý večer, ten váš bude první.
1: Dobrý večer, pane Borku. V první řadě bych chtěla pozdravit Marušku Kudrkovou, která mě na to upozornila, že tam budete. Tak jsem to honem hned zkoušela a hned se mi to povedlo na poprvý.
0: No tak toho si vážíme všichni.
1: A jinak zdravím úplně všechny, kdo poslouchají noční linku. A já jako zhubnou do plavek, no.
0: No tak se chlupte, už to zkoušíte před nastávající letní sezónou?
1: No to jako já neskouším vůbec, ono to jde samo teď, poslední dobou. Já totiž piju jenom vodu obyčejnou, žádný sladký věci nejím a takovýhle věci. Takže jsem byla dost jako taková nemocná, tak ono to šlo samo.
0: Aha.
1: No tak... Ale potřebovala bych ještě hodně zhubnout teda. Ale jako tolik, co jsem měla, to už zaplať pánbu nemám.
0: Nebudu z vás tahat jakékoliv číslovky, to je samozřejmě no, čistě ne, vaše jasný. Věc a já chci být diskrétní, ale měl bych takových pár tipů pro diety, když už tedy takzvaně hubneme do plavek, ale znovu opakuju, je lepší zamávat s celou svojí životosprávou, upravit ji a potom jako hezký bonus ty kila dolů možná taky půjdou. Je dobré si naplánovat jídlo dopředu, abyste měla prostě pravidelný čas, kdy snídáte, kdy obědváte, kdy večeříte, případně něco mezi tím, ale aby to bylo pravidelné a aby třeba to poslední jídlo bylo v určitou dobu, která není tak blízko usnutí. Vsadit na zdravé potraviny se samozřejmě taky vyplatí. No a zelenina, ta prostě nesmí chybět. A když si jí dáte dvojitou porci, no tak to pomůže. To už taky máte vyzkoušeno, že jo?
1: No právě protože teď jsem začala hodně jíst zeleninu, hlavně hlávkovej salát a takovýhle. Hmm. A taky taková nějaká práce mě totiž přivedla k tomu. Teď jsem vyloupala slupky z těch hrachu. Dalo mi to práci, byl toho plná taška a mám toho plnou jízdu. Tak budu muset to dát do mrazáku potom a taky takhle, no prostě mi to nějak, jsem prostě zhubla, že jsem si musela opatřit úplně nový šatník. A koupila jsem si tam i ty plavky právě té velikosti, co teď mám a jsem opravdu štíhlejší trošičku.
0: No tak já vám můžu jenom gratulovat. A děláte dobře s tou vodou. Právě při dietách je dobré úplně zapomenout na slazené nápoje. I když nám mnohdy
1: já
0: tak chutnají.
1: Já nepiju sladký nápoje, mě to nechutná. Mě pálí potom žádný.

0: Zanky, no a z toho vařím, všechno dělám, piju to, no a žádný sladký věci nejím, teda někdy si dám třeba něco sladkého, ale aby to bylo moc sladký, to ne, to já nemusím sladký věci jíst. Hmm.
1: Víte, že nejhorším nepřítelem při hubnutí při dietách bývá stres? Stres z toho, že se věci a kila hýbou pomalej, než jste třeba doufala, paní Libino?
0: No, já si myslím, že to třeba může být, ale já jako byla ve stresu hodně, protože teď jsem byla dvakrát na operaci a teďka asi si myslím, že je ta operace hodně pomohla.
1: Já vám děkuji za váš telefonát, díky za váš příspěvek do dnešní noční linky a ať jdou kila dolů, ale zdravě a vytrvale. Je lepší ztratit kilo za měsíc
0: salát, tak
1: a udržet
0: si
1: to.
0: Udělat salát, si chci zítra udělat.
1: Já už mám naplánováno, co udělám zítra na oběd. Rozhodně k tomu bude řecký salát choriatiky.
0: No já obyčejný salát, takovej ten, jak se trhá jenom... Aby se neřeklo a to. Dám si tam jenom trošku vody a aby to nebylo suchý moc. Ale to mě tak nějak chutná, to je takový dobrý. A když tak bych pozdravila ještě Ivanku Rybijovou do Sousedovice, že bych mohla, ona říkala, že to taky poslouchá, a Jindřišku a Jarmilku do Stochova, nevím, Drahušku do Beranovou, nevím. Všechny zdravím. A hlavně Mařku, protože mi to dala vědět, tak ona říkala, dnes musíš poslouchat, bude tam kapitánčík. Já říkám, no jestli to stihnu vyloupat, tak to budu poslouchat. Akorát jsem to doloupala, byly 2 minuty po 11.
1: Máte štěstí, nejenom s kily dolů, ale i s tím hráškem. Paní Libino, děkuju a mějte se hezky.
0: Osm hodin jsem to loupala.
1: Tak dlouho trvat noční linka nebude, ale...
0: Ne.
1: Gratuluju. Mějte se hezky a dobrou noc. 23 hodin a 12 minut. A první příběh na téma kila dolů je za námi. Ty další můžete přidat na čísle, které za chvilku uslyšíte, anebo napsat na rozhlas.cz/linka. Podobně jako Bedřich, který napsal: dobrý večer, stačí trochu pohybu, aspoň každý den 30 minut. V tom má Bedřich pravdu. A já bych si dovolil dodat, že i ti, kteří nejsou založením sportovci, což platí i na mě, tak pro ty a vlastně pro nás všechny je důležitá chůze. Nezapomeňme na to. Možná se k tomu ještě za chvilku vrátíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám si, vážení přátelé. A jako na objednávku je tu další telefonát. A říkám to tedy o té objednávce proto, že už tak trošku vím, o čem Luboš bude chtít mluvit. Zdravím vás, Luboši.
1: Dobrý večer. Chtěl bych vám pozdravit všechny posluchače a také vás.
0: Děkuji moc krát.
1: Jenom říci, že velice důležitý je pohyb. Přirozená chůze.
0: Když chceme kila dolů.
1: Která je často podceňovaná. Ano. A chtěl bych jen říct ještě jednu takovou věc k té přirozené chůzi. Podívejte se každý den na sebe ráno do zrcadla a řekněte si, že jste krásní. Pochvalte se. Nikdo to za vás lépe neudělá než vy sami. Opravdu pochvalte se a nedejte na nikoho, kdo vám bude říkat, nemá to cenu, si tlustý, si tlustá. Ano?
0: Vy jste tím prošel.
1: A hodně zdraví všem.
0: Vy jste tím prošel, že vám někdo něco takového říkal?
1: Ne. Jenom to říkám ze svého pohledu zdravotníka. Ano?
0: Takže jste zdravotník. Já se na to chtěl zeptat v další otázce. Luboši, já vám moc krát děkuju, když jsem říkal, že je to jako na objednávku. Já ten předchozí vstup končil právě tou výzvou k chůzi, jako k nejpřirozenějšímu pohybu. Ano, a co si budeme povídat? Ne všichni jsme rození sportovci. A konec konců v každém z nás je, řekl bych, tak trošku lenosti, ale když využijeme každou chvilku, když třeba při sezení u počítače procvičíme pánevní dno, já se tady lososím u mixážního pultu taky, anebo když si dáme jenom 2-3 dřepy po té, co si vyčistíme zuby, tak máme aspoň nějaký pohyb.
1: Ano, jistě, to je pravda a mohu potvrdit. Nejnovější výzkumy nám vlastně říkají, že pohyb je to nejjednodušší a nejprostší, co pro sebe můžeme udělat, ale že je velkou roli u vlastně naší, jak bych to řekl, váhy, může hrát i genetika. Ano? Genetika plus onemocnění štítné žlázy. Takže ne všichni jsme takzvaně tlustí od toho, že jsme přežraní, takzvaně, že jsme přejedení. Ano?
0: Ano, rozumím.
1: Proto říkám, že mějte se rádi a pokud vám nepůjde hubnout přirozenou cestou, nestyděte se navštívit lékaře. Ano? A prosím pěkně, je to nefrolog, je to vlastně lékař vnitřního lékařství interní a je to lékař, který se stará o ledviny, ano? O ledviny a v tom je vlastně, dá se říct, takový základ, ano?
0: Takže já si píšu, nestyďte se zajít za lékařem, konkrétně za nefrologem, ano?
1: Ano, za nefrologem, ano.
0: Děkuji moc krát, Luboši.
1: Mějte se krásně a přeju všem štěstí a hlavně nenechte se ničím odradit a vzhůru do toho, ano? A pochválme se. Pochválme se opravdu, nikdo to lépe neudělá než my sami. A nenechme se odradit.
0: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Luboši.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je to vlastně jedna z těch rad, která se nachází v seznamu rad pro hubnutí na mnoha místech na internetu. Já tady zrovna mám otevřenou jednu stránku AlphaFit, tady vidím, mějte rádi sami sebe. Ano, to jsou slova, která pronesl Luboš do vysílání. Cituju, na co byste rozhodně neměli zapomínat, je mít rád svoje tělo a být sám na sebe hodný. Podstatné je žít spokojený život. Zbytečný stres a nervy kvůli každému nezdravému jídlu vám bude v hubnutí jenom bránit. Takže povolte si občas nějaký ten prohřešek a uvidíte, že vám to pomůže a hubnutí půjde mnohem lépe. A vytrvalost a motivace těch věcí, které jsou ve zmíněném seznamu, je trošku víc, ale já si je zatím budu dávkovat po kouskách. Vám samozřejmě taky po písničce Františka Nedvěda a po dalším telefonátu na čísle 731 800 900 do Noční linky na téma kila dolů, nejen do plavek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O hubnutí a nejen o hubnutí doplavek si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jestli pak i paní Zdena prošla nějakým martýriem, nějakou dietou, aby se vešla do plavek. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: To teda nemusím prodělat, ale protože si udržuji docela, mám více nebo to je jedno, ale není.
0: No, nemusíte
1: to,
0: říkat čísla, ale řekněte, jak to děláte. Ale...
1: No, já jsem byla teďka v lázních v Poděbradech a bylo to po operaci srdce. Tak jsem musela do Poděbrad, i když teda já propaguju pořád Hodonín, já nevím, ty lázně jsou všechny nádherný, jo, a jsou to Karlovy Vary, ale to je takový město, když to ten, ty Poděbrady, to je příroda. Mm-hmm. To je tak nádherný, ten lázeňský park a okolo ty kavárničky, vodotrysky a ta právě tam probíhá, já jsem za mě tam probíhala soutěž, mezinárodní soutěž v chůzi.
0: Mm-hmm. Takže jsme znovu u chůze.
1: Ano, 15 zemí světa tam byly a probíhalo to celý den. Já jsem měla lázeňský dům naproti, jestli někdo zná Poděbrady, tam jsou ty hodiny květinové. Takže naproti jsem měla ten lázeňský dům, tak jsem všechno viděla, tam to vlastně začínalo, byla tam velká obrazovka, kde ti pěši chodili a oni ten park obíhali nebo chodili asi pětkrát nebo nějak a vždycky před náma to tam ty dávali ty medaile a vyhodnocovali všechny. Ale co to poprvé, co se stalo, začínalo to v 8 hodin ráno do 9 do večera. A když to bylo poprvé letos, bylo, že tam že udělali taky soutěž pro seniory. Uh-huh. A v 8 hodin vlastně ráno jsme vyšli a podle celého parku je to kilometr, že my jsme šli jednou, když to ti mezinárodní soutěžící ti tam prošli třeba pětkrát. A tak jsem okolo toho šla, přišla jsem na místo, dostala jsem medaily. Chůze pro zdraví. Mene, je to krásná medaile, kde je vlastně jsou Poděbrady, že znak a po druhé straně je napsaný chůze pro zdraví pro seniory. Poděbrady 2026. Tak to udělali letos poprvní pro ty seniory a potom pro děti. Takže pro ty seniory tam vlastně šla nejstarší občanka nebo 102,5 roku měla.
0: Tak to je úctyhodné.
1: Tak ta byla nejstarší.
0: Ale po téhle souhrnné zprávě o tom, co se dělo v Poděbradech, nám řekněte, jestli jste vlastně někdy v životě měla vůbec problémy s nadváhou.
1: Tak trochu jsem měla, protože já jsem se s manželem měla strašně dobře, my jsme měli všechno, všude chodili, takže jsem tu měla, ale tak nějak to tak, to, že jsem, já chodím teda do jogy, cvičit, byla jsem sokolka, mm-hmm. že jsem si tak nějak potom udržovala nebo udržuji tu váhu.
0: No, vlastně podle mého jste zvolila ten nejlepší možný recept.
1: No,
0: to znamená pohyb,
1: pořád.
0: pohyb, aby se výdej rovnal příjmu potravy.
1: A chodím pořád teda do jogy, máme pořád tu jogu.
0: Tak v tom pokračujte. Paní Zdeno, ať jste zdravá.
1: A to si každý ráno dělám, cvičím, tady tím cvičím z té jogy. Ale tam to teda to bylo tak bezvadný, to se mě tak líbilo. A opravdu 15 zemí světa. Oni začali v 8 hodin, jsme začali, všechno to měli oplocený tam okolo celého tam těch lázní a v 9 hodin to skončilo večer a v 11 oni to skončili a ráno tam nebylo už památka, nic, všechno čistý, všechno uklizený. Říká, ty Poděbrady jsou nádherný teda a je to na chůzi výborný, protože je to na rovině. Takže tam jsem chodila všude, jsem mohla chodit ať na zámek, k Labi, do přístavu, do všech ulic. Takže to bylo všechno na rovině a blízko. Takže to jsem si
0: No začala jste
1: teda.
0: Hezky letní prázdniny. Paní Zdeno, děkuji vám za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky, děkuji, dobrou noc.
0: Telefonáty na čísle, které za chvíli uslyšíte a taky vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka dává dohromady tyhle dvě hodiny povídání na určité téma. No a protože dnes jsou to kila dolů, ovšem nejen do plavek, tak si dovolím další váš krátký příběh. Napsal je Jaroslav. Dobrý večer. S hubnutím a různými dietami, včetně pohybových aktivit, jsem bojoval snad 15 let. Nic nepomohlo. Stejně jsem dostal chuť na sladké, a to byl konec diet. Až nyní jsem za jeden rok zhubnul 22 kilogramů, a to díky určitým injekcím na hubnutí. Je to opravdu tak, píchám si je jedenkrát týdně, ale je nutné, aby tato léčba probíhala pod dohledem lékaře. Látka obsažená v injekcích vám ovlivní různé orgány vašeho těla, včetně mozku, že prostě nemáte na jídlo tak velkou chuť. Zmenšuje se o dost objem žaludku a tak dále a následuje hubnutí. Tedy u mě 2 kilogramy za měsíc. To je vše. Ještě dodám, že bohužel to neplatí žádná zdravotní pojišťovna. Mějte se dobře a klidnou noc přeje stálý posluchač Jaroslav.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám klidný závěr tohoto pátku s datem 26. června a možná i trošku inspirace, pokud jste zrovna těmi, kterých se ta kila dolů týkají. Před dovolenou, předtím, než si oblečeme loňský model plavek, anebo se rozhodneme pro nákup nového modelu, když to prostě nepůjde dolů, ale ono to hubnutí samo o sobě je jedna věc a druhá věc je změna celého životního stylu. A potom, když se to takzvaně přepne v hlavě, říkají mnozí, potom už jdou ta kila dolů vlastně sama. Tedy říkají to ti, kteří tomu rozumí. Já se tedy přidávám a žádám o další rady o tom, tedy k tomu, jak kila dolů, paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Kolik diet? Kolik diet už jste držela, paní Ludmilo?
1: Já jsem jako dítě byla lenošná, ale nebyla jsem baculatá, to ne. A vydržela jsem to až tak do 55, jo?
0: Jako lenošná, jako lenošná, že jste až do 55.
1: Jako by jsem neměla nadváhu.
0: Jo, tak jo.
1: Nadváhu.
0: Jo.
1: No ale potom jsem prodělala tu operaci páteře, a jakože závažně, ale zjistili mi, že mám úzký páteřní kanál a měla jsem dvě plotínky, takže po operaci jsem držela dietu, no ani ne dietu, ale držela jsem se tu váhu tak stejně.
0: Jo, abyste odlehčila no, páteři, jestli tomu správně rozumím.
1: Ano. Ale potom teda jsem najednou začala být, já jsem na houby chodila do kopců sama, všechno, a cvičit teda ne, to ne, ale tohle pohyb jsem měla. No ale oni mě říkali, že čím budu starší, tím to bude s tou páteří horší. A měli pravdu. Teďka je mě 74 roku, já ujdu 100 metrů a musím se zastavit, musím si předklonit, mě se ten páteřní kanál jako rozšíří, a zase ujdu kousek a zase se mě svrkne. Takže bolesti mám, takže to žádný sport, oni mě, proto já jsem od 40 roků v důchodě, protože oni mě doporučovali, abych měla v zaměstnání takový, aby chvilku stát, chvilku sedět a chvilku ležet. Takový neexistuje.
0: To, s tím ležením tam se to určitě nepotkalo, no? V zaměstnání, to chápu, no.
1: No a takže jsem teda byla v důchodě a tak jsem pomalu nabírala. Ale nejsou jako, že bych neoblíkala věci normální, konfekční nebo něco, to ne. Ale problémy mám. A dostala jsem aj cukrovku, takže diabetička. A na tu páteř beru léky už přes 20 let. A to je to, že to a mě pomáhá, abych měla taky tu neuropatii, mám trošku. Takže to mě taky jako brzdí. A teďka teda ten cukr.
0: Takže tady by se,
1: no, jsem byla, jako chodím každý 3 měsíce, nemám cukrovku takovou, která třeba bych měla 20 nebo 15, to ne. Mám tak do 10, jo. A oni mě nabídli mě píchání Ozempic. To můžu říct, protože to týká frčí všude. Ozempic.
0: Já jsem to někde zaslechl, nevím sice, k čemu to je, ale...
1: No tak ono to udržuje tu hladinu cukru za jedno, proto já jsem to nemusela platit a zhubla jsem teda za půl roku jsem zhubla 12 kilo.
0: No tady by se teď hodila paní doktorka Cajdhamlová, všem bohužel pro dnešek už je vyčerpáno s vysíláním vesele i zdravě. Ta by vám řekla něco konkrétního a přímo na vaši míru, protože já už to říkal, já nejsem žádný odborník, který by mohl plnými hrstmi rozhazovat rady ohledně zdravé výživy a hubnutí obecně. Tady by to chtělo odbornou lékařskou konzultaci, řekl bych. No ale paní Ludmilo, pokud vy jste takovou konzultací prošla, pokud vám to takhle pomohlo a ulehčilo to, v tomto případě ani nejde o to, abyste byla hezká v plavkách, ale o to, abyste se mohla s tou svojí diagnózou hýbat, s tím zúženým míšním kanálkem, říkám to doufám správně.
1: Ale můžu ho říct, pane Borku, že to má i moje dcera, která je zdravotní sestra a přišli na to tak, že v prvním ročníku zdravky na lyžích spadla a oni začali píchat to inzulin, ne, píchali ty jehličky, aby ona spíš myslela na ty bolest od těch jehliček, než od těch zad. A zjistili ji v 17 letech, že má taky ten páteřní kanál.
0: Takže je to genetické, se ptám.
1: Ona má 48 kilo měla. A ona normálně podstoupila 5 operací. Byla zdravotní sestra a nedoporučovali jí ani těhotenství, protože můj spolužák je přednosta kliniky v Bohunicích neurologie.
0: To už zabíháme do hodně velkých podrobností, ano.
1: Má to po mně, jo? Teď má 44 roku, má 2 děcka, dělá zdravotní sestru, ale můžu vám říct, že bolesti má pořád. A cvičí, jezdí na kole, každý den cvičí, od rána do večera je v práci a říká mami, já když přijdu domů, já se plížím, děcka na mě říkají velmi, ale mi nechceme, aby se umřela. A není to těma kilama vůbec, jo?
0: No, musí děti trošku víc pomáhat s domácími pracemi. No, takhle bych to viděl já.
1: Jo.
0: Ludmilo, děkuji moc krát za váš telefonát. Jsem rád, že jste se dovolala, být to bylo hodně specifické.
1: Ohledně toho ozempíku.
0: To bych raději nechal bokem, on by to někdo mohl vnímat jako nevyžádanou reklamu. Omlouvám se, paní Ludmilo, nebudeme o tom mluvit, ano?
1: Takže já jsem to musela vynechat, tak mě ty kila šly zpátky hned, jakmile jsem to přestala pít. Víte co?
0: Rozumím. Jojo efekt se dostavil, i když trošku jiný, než je obvykle myšleno. Děkuji, paní Ludmilo, a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vám taky. Naschledanou, dobrou.
0: Kila dolů, nejen do plavek, to je téma noční linky, kterou posloucháte. Píšete do ní a Pavel napsal na web rozhlas.cz/linka. Tak je to asi tak rok a půl, co jsem opravdu hodně přibral. A vždycky jsem měl kolem 68 kilogramů a najednou mám 1,90 a mám teda pěkný bříško. Ale nejsem úplně proti, ale taky si to úplně neschvaluji. Kamarádka mi poslala švihadlo, už jsem s ním byl 2x před bytečkem a párkrát jsem si zaskákal. Ale jinak jsem se k tomu ještě vůbec nedostal, ale mám to v plánu. To je tak jediný, co bych tak mohl dělat, protože určitě nebudu běhat ani plavání mocné a takový, takže asi to švihadlo a sem tam po ránu trošku si zacvičit, jakože jen tak ruce a nějaký pohyby, což mě asi kila moc neschodí. Ale to je teďka momentálně jediný, co pro sebe dělám, takže snad se to do budoucna trošku podaří schodit, budu si fandit. Přeji všem dobrou noc. Pavle, my vám držíme palce, pěsti a všechny končetiny, ať se vám to podaří. No a pokud napíšete, jak to dopadlo, třeba za půl roku, po plavkové sezóně, tak to bude fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět.
1: Přeju dobrý večer či klidnou noc všem, kteří jsou správně naladěni a poslouchají noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak těžké nebo jak je to možná lehké pro některé z vás dostat nadbytečná kila dolů. A platí to zejména před tou takzvaně plavkovou sezónou. No prostě před letními prázdninami to na mnohé z nás přijde. Je, tady je nějaká okrasná pneumatika. Ale Luboš říkal, že bychom měli mít rádi svoje tělo. A já, když už jsme tak u toho, říkám, že s tím, čemu říkáme kila dolů, tedy s tím hubnutím, nám může pomoct i dostatečný spánek. Pravidelně bychom měli chodit spát v určitou dobu a probouzet se také ve stejnou dobu. A ono s tím souvisí ještě něco. Naposledy bychom měli jíst, mně osobně se to osvědčilo, 2 hodiny před zalehnutím do postele. Já si v tu chvíli dávám třeba ještě jablíčko. Ale teď už jsou připraveny další rady v podání paní Evy. Zdravím vás k Břeclavi.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý
2: zdravím
1: večer.
2: Všechny posluchače. No, já se mývala také hodně nadváhu a pár diet mám za sebou. Nejhorší byla, když po porodu, to jsem zhodila 20 kilo a já jsem měla vajíčkovou dietu a od té doby vajíčka nemocí.
1: Vylečilo vás to, jo?
2: Ano, ne, ale tak jako průběžně také jsem se snažila jezdit hodně na kole, jako cvičit jsem chodila, ale tak jsem měla trochu nadváhy. Ale teď, jako jsem, mám špatnou stabilitu a jako už mám vozík. A každý rok jezdím teď s kamarádkou do lázní. A to si platíme za deset dní. Ale teď jsme se dozvěděli, že nám nemůžou dát otevírací vanu do naše ministerstvo zdravotnictví, že nás budou pouštět do té vany na šibenici a nebo musíme mít méně než 80 kilo.
1: Takže je před vámi důležité rozhodnutí, jestli se budete nechat spouštět tím kladkostrojem, vy jste řekla šibenici, ono to zní docela hrozně, tak proto jsem použil tohle slovo, a nebo budete muset jít po těch 80 kilo.
2: Ne, ale já jako jsem právě onemocněla a ono ty kila šly, za ten rok mám dole ale 7 kilo. Takže je to dobrý.
1: No, to je sice dieta hodně drastická, tedy v tom smyslu, že to zavinila nemoc.
2: A mě bolel žaludek a já už jsem si teď zvykla, ten žaludek se tak jako spravil, že už nežeru jenom jim.
1: Ano, rozumím tomu, co říkáte, i když to možná někomu přišlo až příliš hrubé. Já vám rozumím.
2: Ale
1: moc dobře.
2: Ještě můžu, ale já hodně chodím. Já každý den ujdu tak 2-3 kilometry, chodím s vozíkem a je výhoda, když mám ten vozík, třeba tady chodím kolem rybníku, si vždycky sednu chvíli, odpočinu si a mažu dál. A opravdu mě to chození pomáhá, jak jako na udržení váhy i na to, jako na tu stabilitu.
1: Znovu tedy potvrzujete to, co jsme si říkali už s naším posluchačem Lubošem, mimochodem zdravotníkem. My jsme tady vychválili chůzi, respektive pohyb jako takový. No a vy jste toho jasným potvrzením. Tak doufám, že poslouchá třeba i moje máti, která má už taky to chodítko, vozítko s těmi kolečky, ale zatím je to jenom ta chodba je to chodba paneláku.
2: Pardon, já mám ještě další problém. Mě hodně, jako já úplně stuhnu. Nikdo neví proč, takže já opravdu musím jako chodit. Třeba někdy i v noci se zbudím a musím se jít rozchodit. To je i ze zdravotních důvodů, víte?
1: Nesouvisí to třeba s úbytkem kostní hmoty? Nebo s takzvanou osifikací?
2: Halo?
1: Ano, já vás poslouchám. Ptám se, jestli to nesouvisí, jestli třeba jste to nezmínila před vaším lékařem.
2: Já už žádný doktorom nepůjdu.
1: Nepůjdete?
2: Už jsem to všechno zdala a snažím se tak, abych se o sebe postarala.
1: No, to je sice chválihodné, ale nemůžu s tím úplně souhlasit. Asi byste měla vyhledat lékaře. pokud no. máte tenhle problém.
2: Tak jo.
1: Paní Jovo, to jsem vás nepotěšil, já vím, já vím. Takže nejhorší byla ta vajíčková dieta po porodu. Od té doby se nemůžete podívat na vajíčka, jo?
2: Ale už jo, trochu. Ale to už je víc než 50 roků.
1: No, ale tak o takových receptech si můžeme povídat, pokud fungovaly.
2: No,
1: děkuji. Mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji všem.
1: Kila dolů, nejen do plavek. Tak zní téma noční linky, kterou právě posloucháte. A nebyla by to noční linka, aby do ní nenapsal František, samozřejmě. Nikdy jsem neřešil svou postavu. Jedl jsem třeba dva obědy, večer jsem se taky nacpal a vážíval jsem tak kolem 70 kilo při výšce 180. Ale musím připomenout, že moje fyzické zatížení tak do 60 roku bylo abnormální. Jako zedník jsem toho volna moc neměl. Po nástupu nového systému se mě změnil denní režim a začalo se to na mě projevovat. Kila šla nahoru, a to až na 115 kilogramů. V současnosti je moje váha okolo 108. Na plovárny se nechodím chlubit se svojí postavou. František ze Židlochovic. Františku, děkuju.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za 3 minuty tady bude nový den. To už bude sobota 27. června. Ale i v té první hodince příštího dne bude platit téma kila dolů, tedy při našem povídání v Noční lince. A já v ní vítám paní posluchačku Jitku.
1: Jitku.
0: Dobrý večer. Teď jsem si sám zakryl vaše jméno. Jitko, vy telefonujete odkud?
1: Z Brna.
0: Přímo? No tak sousedka.
1: Přímo z Brna.
0: Tak nám
1: ano,
0: řekněte.
1: Nejen... Bydlím tady pod Kraví horou.
0: No, malý kousíček, malý kousíček. Řekněte ovšem všem, kteří poslouchají v celé republice a nejen v ní, co vám pomohlo zhubnout do plavek, protože tématem jsou kila dolů.
1: No, já vím kila dolů, ale já jako postava se mě trošku měnila, ale nemusela se měnit šatník. Bylo údobí, že jsem trošku byla baculatější, ale všechno mám. Co jsem si pořídila za mlada, tak ještě pořád nosím a jsem 41. ročník, na Silvestra dokonce.
0: No teda, vy ušetříte za oblečení.
1: No, já fakt nosím všechno a je mě delší teďka. Protože rostu do země.
0: No, to je tím, jak se nám sesedá páteř. Takže vy jste nikdy neměla problém s tím, že byste třeba se do něčeho nevešla?
1: Ne, neměla. Říkám, já jsem měla tři domácnosti.
0: A jak to děláte?
1: Anžel byl ze Slovensku, tam jsme měli chalupu. Ubyteše jsme měli chalupu a domácnost, takže jsme to prostě... Měla jsem pohyb, zahrádku, pěstovali jsme všechno možné, vypěstovali, zavařili, usušili. Cukroví jsem dělala celé rodině. No,
0: takže
1: tak
0: fyzická aktivita,
1: pořád.
0: To je podle
1: ano,
0: vás
1: ano, to bylo
0: návod, jak si udržet váhu.
1: A teďka teda jsem sama už dlouho a chodím na procházky, nemusím ani hůlky nosit zatím, ale rostu do země trošku. No, protože mě je všechno delší trošku, ale tak nic, zatím je to všechno dobrý.
0: Tak to trošku zapošijete a bude to dobrý, no nějaká sousedka
1: ne,
0: vám s tím hlfne,
1: ono se to
0: no.
1: Nosí, ono se to tak nosí, tak ta móda je pořád stejná, takže to jde.
0: No,
1: já říkám, já už jsem 41. ročník, takže už to není tak hrozný, no. Horší je ta samota, no, že už manžel odešel a že jsou tady sama.
0: Tomu rozumím. A záviděli vám třeba kamarádky, že se nemusíte starat o svoji štíhlou nebo prostě přiměřenou postavu, když jste byla třeba mladší?
1: Naštěstí mám kamarádku, která je tak stejně stará jak já a nemá taky problémy s váhou.
0: No to se vám to žije, když se vám nikdo nesměje.
1: Žádnou vaculku kolem sebe nemám, takže nevím, nemám ty zkušenosti.
0: A tak je dobře, že jste se nám aspoň pochlubila. Paní Jitko, děkuji moc krát.
1: Hlavně hodně zdravíčka.
0: V té fyzické aktivitě.
1: Děkuji. No, chodím. A přeji moře zdravíčka, mějte se krásně a buďte pořád tak veselej.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: Dobrou
0: já díky
1: noc.
0: Vám.
2: Noční linka.
0: Dámy a pánové, vítejte v novém dni. Je sobota 27. června, svátek mají Ladislavové a Ladislavy a já nositelům a nositelkám tohoto jména gratuluju ze srdce. U mikrofonu je Borek Kapitánčik, otvírám další hodinu noční linky na téma kila dolů, ovšem nejen do plavek. S vašimi radami a třeba i návody pro ty, kteří při pohledu na plavky před odjezdem na dovolenou mírně zešíleli. Tak co byste jim tak nejvíc poradili? Aby si plánovali jídlo dopředu? Aby vsadili na zdravé potraviny? Aby jedli hodně zeleniny? Aby jedli v klidu a pohodě? A bez stresu? Aby nehltali? To všechno jsou rady, které se opravdu hodí. Ale taky nezapomínejme na pohyb. Už několikrát to tady bylo zmíněno, že ten je klíčem k tomu, aby nás nebolelo tělo, aby nám bylo dobře, no a jako bonus ztratíme sem tam nějaké to nadbytečné kilo. Nezapomeňte na to, že pít vodu je velmi dobré při případném hubnutí a taky na to, že to je o motivaci a o vytrvalosti. Teď se mě to tam nějak dostalo, asi si budu muset otevřít okno. To horko je i ve studiu. Tak doufám, že jste přežili včerejší horký den a jste připraveni na hodně horký víkend. Pokračuje Noční linka na téma kila dolů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přál bych si, abyste nezůstali sami v tom problému, kterému říkáme mírná nebo i větší nadváha, abyste načerpali sem tam nějakou tu radu během dnešní noční linky. Její vysílání je totiž dnes na téma kila dolů. A byl tady sice už jeden muž, zdravotník Luboš, se kterým jsme mluvili o tom, co je nejpřirozenějším způsobem shazování kilogramů, konkrétně o přirozené chůzi, ale teď přichází po několika dámách další telefonát od muže, posluchače. Lumíre, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Marku, zdravím i všechny posluchače. A já jsem zhubl, dalo by se říct 30 kilo. Když jsem s váma mluvil v lednu, tak už si pro mě chystal Charon loďku, že mě převeze na druhý břeh, protože jsem měl těch chorob trošku víc. Kolaboval jsem na plicní embolii, zjistili mě chudokrevnost a bohužel dost velký nádor na tlustém střevě. Takže jsem začal hubnout, dá se říct, únor. Já jsem začal hubnout už v loni. A to jsem se snažil hubnout takzvaně řízeně, že jsem hubl zhruba od ledna, února loňského roku, tak kilo a půl za měsíc. Což si myslím, že ty odborníci docela doporučují, aby nenastal ten jojo efekt. Ovšem potom se to hubnutí začalo zrychlovat a já jsem to zřejmě podcenil, až jsem prostě se sesypal na ulici 28. listopadu. Tak následoval odvoz do nemocnice a tam teda kompletní vyšetření, které odhalilo právě tyhle ty problémy, že jo, hlavně toho nepřítele ve střevě. Takže následovali vyšetření, nechuť k jídlu a tohle, takže jsem hubnul. Moje maximální váha, jestli se pamatujete, když jsme se viděli před 2 lety, tak jsem měl břicho, jako kdybych byl v 9. měsíci.
0: No tak byl jste to, čemu v Itálii říkají uomo di rispetto, muž s respektem.
1: Takže prostě následovali vyšetření a 24. února mě teda úspěšně odoperovali, za což teda musím děkovat lékařům, sestřičkám a všechno. 24. února mě operovali a 4. března, den po narozeninách, mě pustili dom a byl jsem docela fit. Teď mám trošku opačný problém, protože s tou váhou mi odešel nejenom přebytečný špek, ale částečně i svalovina. Takže to se musím snažit prostě dostat zase to svalstvo trošku zpátky, což v tomhle vyšším věku už není tak jednoduchý. S nohama už je to v pohodě, každý den si zapínám krokoměr, a kromě těchto veder, tak se snažím kolem těch 10 000 a více kroků, zatím jsem udělal rekord kolem 17-18 000 kroků, což je tak 10-11 kilometrů. A asi takových 7-8 kilo jsem dostal zpátky, takže jsem tam, jsem docent, jsem tam, mi tu docenturu odeberou, takže se snažím teda jíst střídmě, měl jsem teda vždycky rád rajčata, hlavně teda lečo, ale i tak syrový, ano, to je dobrý i na tu organickou vodu, takže to pomáhá s tím pitným režimem. Doporučit někomu, aby zhubl díky nemoci, to samozřejmě nelze, To bych nikomu nepřál ani za nic a sám už bych si to taky zopakovat nechtěl. Ale prostě těch mých bývalých 125 až 130 kilo, tak teďka si právě uvědomuji, jak byl tak trošku blout, že jsem s tím nedělal nic dřív. Asi bych se nevyhnul tomu velkému problému s tím nádorem, ale teď jsem pod kontrolou, každý 3 měsíce chodím na kontrolu, takže si myslím, že když nebudu sám si to zdraví kazit, tak bych tady mohl být. Hebrejci mají krásný přípitek, já to samozřejmě hebrejsky neumím, ale oni si připíjejí při každé oslavě do 120.
0: Zrovna do 120. To víte?
1: No, tak jako tak dlouho asi ne. Jo. Ale s plným zdraví, proč bych se jaksi nedožil? Můj prastrýc, on teda žil v Izraeli, tak ten se dožil 100 let, zemřel před půl druhým rokem, před Vánocema. Byl rok starší než můj otec, který bohužel zemřel v 45 právě na tenhle ten zdravotní problém, který já jsem s úspěchem překonal.
0: Takže jsem rád, že jste za tou velkou překážkou, Lumíre. Držte se, a vy jste to vlastně zmínil tak trošku mimo děk. Hodně věcí se dá upravit v hlavě, přepnout v hlavě.
1: No, určitě.

0: jezdil rally po recepci sám. V pátek už jsem říkal nic, už ho nechci, chodil jsem úplně sám. V pátek mě taky dali na obyčejný pokoj z Ára. A paradox bylo, že v sobotu za mnou přišla fyzioterapeutka a říká, pane Obermann, budeme se učit chodit. A říkám, cože?
1: Podívejte se, jak já běhám. A hned jste to vypálil, že jo?
0: Já už chodím sám a zítra chci běžet nahoru na Andrlák. To je takový kopec půsi na Trlici. To snad nemyslíte vážně. Já říkám, no, ten Andrlák vážně nemyslím, ale chodím sám, se zeptejte tady kolegů na pokoji pacientů.
1: No ne, důležitá motivace, asi jste ji měl, Lumíre.
0: A za zhruba tak, já nevím, 14 dní, co mě pustili, tak už jsem si jezdil po výletech, no.
1: No, gratuluju. Lumíre, děkuji za váš telefonát, i když to bylo hubnutí opravdu nežádoucí, tedy v tom smyslu, že to bylo zapříčiněno nemocí. Takže vám naopak přeju, abyste se dostal brzo do takové formy, jakou si sám přejete, a abyste si ji udržel. Mějte se hezky.
0: Tak jo, dobrou díky noc. Za přání a zdravím všechny.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou.
1: Jana napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tyto řádky. Tak jelikož už mi dávno není 20, tak svou postavu už moc neřeším. Jen mě zamrzí, když si třeba rodiče rýpnou, že je škoda, že už nejsem jako proutek. Jenže já si myslím, že důležité je, abych se líbila nejvíc sama sobě. A já si nechci hrát na modelku. Tak asi tak. Samozřejmě obezitu ale nevyznávám. Dokud mě má plnoštíhlost neomezuje na zdraví, tak si z toho moc nedělám. Tak hezký, rozpálený večer přeje Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Kila dolů, nejen do plavek. Už to tady zaznělo několikrát. Ano, takovéto nárazové hubnutí právě před letní sezónou je věc jedna a věc druhá je, řekněme, o dlouhodobějším účinku změny životního stylu, která zahrnuje třeba i zdravé potraviny, sezónní potraviny, pití méně sladkých nápojů a pokud možno je vynechat úplně. Rafinovaný cukr, to je taky kapitola sama pro sebe. A jsem zvědavý, jak na kila dolů šla paní Eliška, která teď čeká na telefonu. Zdravím do Olomouce.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás taky zdravím a musím se přiznat k jedné věci. Já jsem kdysi vážívala 53 kilo, a to teda dlouho. Mm-hmm. No samozřejmě potom po čase jsem přibrala a dnes je mě 93 let, vážím 63 kilo. A tak si musím dělat to, abych nepřibrala, protože nakonec jsem přestala chodit. Mm-hmm. To se mě stalo jednou do rána, že jsem ráno stala, nemohla se postavit na nohy, tak jsem si zavolala sanitku. Odvezli mě do nemocnice a zjistili, že ta naše generace byla zanedbaná už od mládí. A ty kosti jsou tak už ve stáří zesláblí, že stačí v noci se otočit a ono se ta páteř zlomí.
0: Aha.
1: No a tak já jsem nesměla. No tak jsem moc nic nedělala, ale nemohla jsem přibrat. No tak jsem ležela chvíli v té nemocnici a pak za mnou. A je to asi, byla jsem tam asi 14 dní, tak mě nacvičovali. Kapačky jsem dostávala. Ano a potom jsem přijela za mnou dcera, ta nejstarší, a dovezla mě z Loumina takový chodítka. Já jsem nemohla vůbec chodit, ani v té nemocnici. A ty chodítka mě přivezla a říká, mami, teď staneš, veme si ty to takové, co se přehazují předem, ty chodítka. A veme si ty chodítka, uděláš dva kroky. Já si říká, já to nedokážu. Dokážeš to. Tak jsem šla a udělala jsem, a ono to šlo, dva kroky. A ona, a teď dojdi tady k tomu umývat. Tak zase jsem došla. Teď zpátky a nacvičila mě a pak spěchala na vrak, tak jela domů a já si pořád nacvičovala. A víte, co jsem udělala? Já jsem se nacvičovala, že jsem přešla v nemocnici tu chodbu s tím chodítkem a myslím si, jak ten pán přede mnou říkal, že je to v hlavě, tak opravdu, podle tady tohoto, je to opravdu všechno v hlavě. A já jsem přišla celou tu chodbu a došla jsem do jedné místnosti, kde byli ti lékaři a říkám, že já už chodím a chci jít na reverz dom. A oni kdy? A já říkám hned. Já jsem tam za půl hodiny měla sanitku, která mě dovezla doma i s tím chodítkem. A doma jsem to ještě rozcvičovala. A já jsem se pak naučila tak chodit. Tak potom je paní doktorka, když jsem přišla potom s dcerou tam k neurologovi, tak on nám to vysvětloval, jak to, že to tak šlo. No tak nám ukazoval ten snímek a ukázal nám, kde ta páteř ten je tak že úplně zlomená a že se mě narůstlo, že nemohli mě operovat, panč vysoký věk, to nešlo. No a že se mě nemusí operovat, že mě tam narůstla taková hmota a to je tím, že mám ten pohyb. Mm-hmm. A ten pohyb mě udělal hodně, takže já, potom mě paní doktorka napsala ten vozek, tak ten mám, ale chodím denně kilometr, nejenom dva, ale za každého počasí a pořád. Mě musí si dětka naša, ty moji pravnuci obdivují, co dokážu. A já si myslím, že to je, necítím, že by, a i v té stravě teda. Já ráno vstávám, je tak už 9. stanu obleču se a jdu ven. A vracím se kolem poledne a nesnídám nikdy. A vracím se kolem poledne, já mám vždycky odpoledne vařívám, tak mám polivku uvařenou, dám si po 11. hodině, po 12. polivku a jsem najedená. A pak mě chytne hlad zase kolem 4. hodiny. Tak já ve 4 obědvám.
0: Vy jste jako řekyně, to takhle to dělají podobně v Řecku. Oni teda jí ještě o něco později, tak zhruba v 6 si dávají tu ten začátek.
1: Taky někdy já v 6, taky. Necítím hlad. No a pořád se držím té své váhy, takže snažím se, abych nepřibrala, ale já si myslím, že ne, protože já jsem pořád v pohybu. Já se snažím, já mám takovou pevnou vůli, ale já si myslím, že už je to vypěstovaný od toho mladí. Víte, kde jsem vyrostla v Kamence? To je samý vrch, samý kopec v Brně.
0: Ano.
1: Takže my jsme mývali velký pohyb už jako dětka, takže mě to vůbec nedělá nějaký potíže nebo něco. Vždycky, nejenom, že teď mám pohyb. Já jsem to používala vždycky. Chodila jsem běhat, závodit, jsme bydeli jenice, tam jsem závodila. Takže jsem byla pořád takovým trapu.
0: Pořád v pohybu. A já si myslím, paní pořád Eliško, že je jenom dobře, že jste, byť je váš případ, ať už vzhledem k vašemu věku, či k vašemu zdravotnímu stavu, trošku specifický, že je dobře, že jste vlastně společně s těmi předchozími posluchači a posluchačkami udělala další kapitolu té chvály pohybu, protože ten je při udržování zdravého těla, a nemluvme jenom o kilech dolů, byť je to téma, to nejdůležitější.
1: Já mám tak vypěstovaný svalstvo na nohou, na rukou, protože já se držím toho vozejka a to. Já jsem třeba dneska šla na tramvaj a ona už přijížděla a já dokážu utíkat, ale ne pomalu, ale hodně. Vozejk se sebou a zdrhám.
0: No ale dávejte si pozor, protože v těchto vedrech se vám snadno zamotá hlava a nechci vidět ty konce. Paní Eliško, děkuji vám za váš telefonát a držím vám pěstě, ať jste pořád v pohybu. Naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěstně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si v ní o tom, jak se vám povedlo anebo nepovedlo dostat kila dolů, nejen do plavek ovšem. Teď jsem zvědavý, který ten příběh vlastně má připraven Magdalena, jestli se jí týká to první nebo to druhé. Magdaleno, dobrý večer.
1: Já přeju všem krásný večer.
0: Povedlo se, když jste zkoušela zhubnout do plavek nebo změnit vůbec svoji postavu, nebo nepovedlo?
1: Nepovedlo, protože jsem před lety dostala covid a po tom covidu se na mě hrnula jedna nemoc za druhou. A jak jsem přestala sportovat, tak jsem začala nabírat i kila. Bohužel mě i tu moji váhu schvaluje paní diabetoložka. Říká, že lepší hubená, lepší to, co mám na sobě navíc, než hubená. A já jsem do té doby dlouho měla do 50 kilo, jako už čtvrtá, pátá generace, prababička, babička, táta, já, kdy jsme opravdu vážili i z posteli snad těch 50 kilo, ale pak jsem se začala rozvádět a začala jsem přibírat. Ale ne moc. A protože jsem od jak živa měla sladký, tak asi jsem se přestala ovládat v tom sladkým a vynahrazovala jsem si sladký život sladkým jídlem.
0: No, to tak bývá při rozvodech. Já už slyšel mnoho o rozvodových dietách a konec konců jednu jsem zažil na sobě. Ale takže vy jste sledovaná diabetoložkou, ano?
1: Ano, já mám těch nemocí jako víc. Byla jsem operovaná po covidu na srdce, přestože do té doby jsem sportovala. Já jsem vychodívala ještě i ráno běhat, protože bydli v kousek od Labe, takže jako klaby to byly krásné rána na jaře a na podzim. A bohužel teď se přidala další nemoc s dýcháním, takže já toho moc neujdu, ale dneska jsem dostala impuls díky noční lince, že musím zatnout zuby. A přestože každý den cvičím, ale cvičím málo, jak se zadýchává, tak cvičím málo a ono to chce cvičení prostě, aby se člověk zapotil. A jakmile se nezapotí, tak to nic moc nepomáhá.
0: Říká se, tedy nevím, jestli to budu reprodukovat úplně přesně, že těch prvních 10, možná 15 minut spalujeme pouze cukry a potom teprve přijde na spalování tuku, ale pokud se mýlím, tak znovu musím říct, nejsem takový odborník, jako třeba právě už zmíněná doktorka Cajd-Hamlová, jo? To nejsem.
1: Asi by to tak mělo být, jak říkáte. Jo? A takže asi se musím přemáhat, protože moje dcera i vnučka, když viděli, jak jsem začala přibírat a jak mi to hrozně mrzí, takže se hlídají, ale myslím, že to ani nemají zapotřeby, jako můj otec, babička, prababička to taky nikdy neměli zapotřeby. I když v jejich době, kdy žili, tak asi toho jídla nebylo moc. Ale můj táta, ten snad ještě v 80. jako blbnul s noučatama, běhal s nima, les s nima po stromech, myslím teda na žebříku. Takže tam by to mohlo být geneticky, no ale já jsem spohodlněla tím zlomením nejdřív kotníku, kdy jsem dlouho nemohla chodit a přestože jsem si to neudělala ve sportu, tam jsem neměla nikdy žádný vážný úraz a tady jsem si zlomila kotník na umrzlým chodníku, protože jak jsem byla pořád v běhu, tak jak jsem jí běla ze vchodu a umrzlý chodník, tak jsem sebou řachla, bylo to hned.
0: No, a to je...
1: Mrzí mě to, protože je to moje vina, jo? Myslím si, že kdybych se hlídala a nepřeháněla to a nelitovala se, kdo... Už jsem se přestala litovat a jako říkám si, no, není to tak nejhorší. A když vidím, protože mám kousek školu, takže když jsem se sousedkama venku, takže vidím, jak ty mladí děvčata, jak bych to slušně řekla, mají ty zadečky větší než vlezu do dveří a tak si říkám, ježiši, tohle to by asi nemělo být. No.
0: Vy jste mě rozesmála, protože mám zrovna teď před sebou Milanův vzkaz na webu rozhlas.cz/Lomítko/Linka a on píše, co mě znepokojuje, je, že obzvlášť plno mladých aj dám, takže dám, se vymódí na odiv tak, že bývají odhalené jejich kypré kila. A to si říkávám, když jdu kolem nich. Děkuju, Milane, za tenhle vzkaz. Jste v synergii s paní Magdalenou. No, paní Magdaleno, nezapomeňme na jednu důležitou věc, že, no důležitou, já to tak vidím, že všechno je v hlavě, nebo hodně věcí, které se týkají právě těch kil dolů, je v hlavě. Ale na druhou stranu, máte-li zdravotní problémy nebo dokonce souběh několika nemocí, tak o to víc je dobře, že jste sledovaná diabetoložkou a o to víc je důležitá sice soustavnost, ale nepřepínání se, protože tělo už tak dost může trpět třeba právě těmi nemocemi.
1: No, teď to skončilo těma vedrama, protože, abych vám pravdu řekla, já mám o sebe strach.
0: No, já se vám vůbec nedivím. Teď je v Brně 26 stupňů, já se dívám na teploměr a to máme po půlnoci.
1: Já jsem sice dopoledne byla venku, včera jsem byla na kontrole na plicní v nemocnici, takže já ty vedra prostě nesnáším a jako nepřeháním to, protože opravdu mám o sebe strach a já... Teď začínají prázdniny, mě přijedou, nebo nám přijedou s dcerou vnučka s dětma a já si jako jich užívám, aby neseděli u mobilu a to, takže já jako s nima dovedu blbnout, ale není to jako už to sportování, který bych jim chtěla věnovat, ale přesto takový to plavání a že je pro ženu, aby spolu soutěžili třeba v běhání a čutáme do balónu a takže takhle trochu aspoň, ale mrzí mě to prostě. Chtěla bych nějaký to kilo ještě schodit, ale jak jsem řekla, dnešní noční linka mě k tomu nakopla a opravdu se budu snažit, abych nějaký ještě to kilo schodila.
0: Moc vám držím pěsti. Paní Magdaleno, ať vám to vyjde. Nezapomeňte, že sladké byste měla omezit. Já vím, že občas člověk dostane chuť játra, občas dávám čokoládu, jo? Tak jednou týdně minimálně. Ale když už tedy vypustíte třeba sladké minerálky, tak jste zase o krok dál.
1: Já jenom vodu a já toho sladkého moc nesním, ale neměla bych vůbec. Já jsem tam si dopřeju kousíček ty čokolády a možná dva kousíčky, tři kousíčky.
0: Ale víte, člověk si musí udělat občas i radost. Paní Magdaleno, děkuju a přeju vám hodně úspěchů. Naslyšenou.
1: Já taky hezký večer a hezký léto. Díky.
0: Na webu se kromě Milanova vzkazu objevila i tahle zpráva od, cituji, Maciny. Tak to napsáno. Dobrý večer. Jen taková zajímavost k vašemu tématu. Já přibrala 20 kilo po porodu. A vtipné je, jak vás pak okolí vnímá jinak. Teď mám 5 kilo dole a cítím se dobře. Jen ty lidi, co řeší každé kilo, ztratili i humor a nadhled.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě jednou dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. No vzhledem k tomu, že máme skoro 3/4 na 1, tak bych taky mohl vlastně popřát skoro dobré ráno. A nebo dobrou noc, ale rozhodně rád přivítám už za chvíli další posluchačku, která nám možná poví, jak to u ní šlo s těmi kily dolů. Rozumějme, kilogramy dolů. A to nejen do plavek. Už jsme tady měli několik přímo od na pohyb, taky na zdravý pohyb ve formě chůze, když bych měl být konkrétnější. A samozřejmě jsme si mockrát řekli, že důležitá je motivace a to, že to musíme mít takzvaně přepnuto v hlavě. Chceme-li nejen s těmi kily samotnými, což může být až potom ta třešnička na dortu, ale se svojí životosprávou a vůbec životem a tělem dělat. Paní Staňko, dobrý večer.
1: Já vás srdečně taky zdravím a zdravím posluchače. Dobrý večer nebo dobré ráno?
0: Nebo dobré ráno, za všechny děkuji. A ptám se rovnou, zkoušela jste někdy hodně drastickou dietu, když jste potřebovala třeba zhubnout do plavek?
1: Ne, neskoušela, i když jsem ty plavky nosila často, poněvadž jsem lítala po světě, ale nepotřebovala jsem to až po třetím dítěti. Jenže to už zas byly trošku jiné starosti, psychika, takže se to odrazilo opačným tím, že jsem kynula. No ale řeknu vám tolik, že jsem měla doma i odstrašující případ, kdy manžel měl 105 kilo a odcházel po 2 letech se svou diagnozou z tohohle světa z 35 kila. Takže jsem to brala tak jako dvousečnou zbraň. A jak tak slyším ty různé diagnozy, které vám tam jako proplouvají pod rukama, tak já jako správný zdravotník jsem si to odzkoušela na sobě, 11 operací, 2 cévní mozkové příhody a jako těžkou diabetickou neuropatii, cysty na ledvinách, ale tvrdím jedno, že jsem trošičku mrzák na nohy, ale ne na hlavu. Takže opustit supermarkety a říct si, nejsme tady proto, abychom jedli, ale jíme proto, aby jsme tu byli. A opravdu se mi teďkom daří pohybem a nechci vozíček, chodím s těmi sportovními neboli turistickými holemi, poněvadž ráda cestuji. A konstatuji opravdu, že jsem mrzák na nohy, ale ne na hlavu. A všechno je v té hlavě. Člověk opravdu musí začít ne kvůli někomu, ale kvůli sobě.
0: Mít se rád.
1: Víte, já mám 2 slabosti. Já chodím pořád v černém. Je to profesionální deformace. Když mi někdo vytýká černé hadry, tak se na něj kouknu a říkám si, blbec bude tedy chytrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže urazit. To je jedna věc. A když mi někdo dřív řekl, že jsem silnější, nechtěl mi říct tlustá, tak si říkám radši tlustá než blba.
0: Mě říkávali kdysi dávno, a já jsem taky mýval 116 kilo. Ty ses pěkně spravil.
1: Ano, přesně tak. Já jsem říkala, já pěstuji socialismus. Teď bychom mohli říct, pěstujem kapitalismus. No a není nám žádné zle, ale já opravdu spíš proto, že jsem se rozhodla něco dělat a zprotivily se mě brambory. Teďkom k jaru ty klíčky v těch bramborech, víte? A říkám si, no tak to určitě není zdravý brambor, když to vidíte, co tam z toho všechno pluje ven. No a dala jsem se na okurky. Jo?
0: Já jsem zrovna včera večer, nemůžu říct dneska, protože už máme 3/4 na 1, zrovna včera večer jsem dělal caciky. Jogurt, okurky, kopr, ano. Česnek, trošku máty.
1: Ano, taky. A co se týče toho, tak já, dejme tomu, mám ráda guláš. Nezahušťuju moukou, cibuli, dělám guláš výhradně z kuřecího masa, z kuřecích prs. A do toho třeba dám trikoloru, ty 3 papriky, víte? A ochutím to svým kořením a jsem s ním spokojená. Jo, a jako přílohu můžu vám říct, že ani skoro žádnou k němu nepotřebuji, poněvadž to maso je libové a zelenina, jak cibule, tak paprika zdravá, víte?
0: Paní Staňko, já vás musím zarazit, my mluvíme o kilech dolů a vy to říkáte tak krásně, že já už mám sliny v koutcích a já nemůžu jíst v jednu nebo o půl druhé, tedy když se vrátím domů. To mě nedělejte takovýhle věci.
1: Ano, a zeleninová polívka. Mražený celer, mražená mrkev a pohánka do toho. Hmm. A nepotřebujete opravdu žádné nudle, žádné vajíčka. A jde to dolů, jde to skutečně, ty kila jdou dolů, ale taky všeho s mírou, ne plný talíře, víte? Hmm. Stačí malá miska.
0: Menší porce a průmyslově ano, nespracované potraviny.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Staňko, děkuji za tenhle recept.
1: Mějte se krásně, opatrujte se, zdravím všechny posluchače a na světě je krásně.
0: Tak ať na něm krásně zůstane. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tom, jak jdou nebo jak nejdou kila dolů, pokud chcete třeba zhubnout před letní sezónou do plavek, si povídáme celou noční linku a už se pomalu blíží její závěr. Možná to bude potvrzení toho, co jsme tady už několikrát říkali. Něco o pohybu, něco o přepnutí v hlavě, něco o zdravých potravinách, něco o pitném režimu, omezení cukru a tak dále a tak dále. Možná to bude ale taková kontrastní třešnička, kterou nám teď řekne Ruda. Podle toho, co naznačoval, typuju spíš tu dvojku. Rudo, zdravím do Šlapanic.
1: Ano, přesně tak. Taky zdravím všechny, co ještě poslouchají. A chtěl bych vám vyprávět můj příběh s nedobrovolným hubnutím. Mm-hmm. To jsem dělával tehda v dolech, bylo mě asi 20 let. A jak bývaly ty krásné podzimy, to babí léto, tak jsem na zahradě rýl. Byl jsem spocený, tehda byly ty šumáky, tak jsem si to dal do 3-litrové konvičky od mlíka. Zapichl jsem to tady do potoka, aby to bylo chladný. No a tady u nás vlastně bejvávala kdysi ta dechtochema, která zaneřádila ty spodní vody tím fenolem. Mhm. A ona, ta konvička, mě potvora povíjela z toho zapichnutí do bahna a jak ten fenol plave na hladině, tak mě částečně natekl do té konvičky, do toho šumáku. No a jak já jsem byl rozpařený a žíznivý, tak jsem to popadl. Samozřejmě jsem to hned ucítil, no ale už jsem si lokl. Takže to se mnou tak zatřepalo, že jsem za 14 dní zhubl o 7 kilo. Normálně jsem teda dělal, jako v práci a všecko, ale většinou, co jsem snědl, tak ze mě vyšlo ven, buď vrchem nebo spodem. No a po 14 dnech, když jsem se vrátil domů, tak jsem zjistil, co jsem ten den večer měl k večeři, protože chudák pések, já když mě to poprvní vzalo, tak jsem měl blíž na dvůr než na záchod, tak jsem vyběhl ven, pések mě vyběhl naproti, takže jsem to trefil na něho, no a za 14 dní jsem mu našel réžu v těch uších, takže jsem věděl, že ten večer jsem měl k večeři rýžu.
0: No a no, Rudo, ale vlastně, řeknu vám, to je dobře, že jste to přežil, protože to mohla být definitivní otrava taky.
1: No, je mohla, protože bylo to při otrávení. A fungovalo to teda fakt drsně, že jsem hubl za 14 dní 7 kilo.
0: No tak no, ve světle vašich zdravotních problémů je to vlastně strašně povrchní téma, když se tady bavíme o tom, jak kila dostat dolů do plavek. No ale poslouchám vás ještě dál.
1: No, ještě to mělo do hru. Havíři, když sfárajou dolů na nějaký to patro, tak pak jdou ještě ty 3 kilometry nějakýma těma chodbama a vykládajou o vším možným, co bylo třeba v televizi, nebo jak dopadl fotbal, nebo prostě se vykládá, než se jde na ty pracoviště. No a tak já jsem tam potom taky, teda byla debata o dietách, tak jsem tam přihodil tady tu moju zkušenost o těch 7 kilo za těch 14 dní, jo, to zhubnutí. A zrovna jsme měli nízký rubání, jenom 50 cm, měli jsme tam novýho kluka, takového poněkud otylejšího, on se chudák trápil, protože tam byl natěsno v těch 50 cm. Tak to poslouchal, tu debatu, jak jsme teda šli, a až jsme šli naspátek už potom domů, tak se ke mně přitočil a říká mě, ty kolego, kde se dá ten fenol koupit, já bych to zkusil taky.
0: Yeah.
1: Tak jsem se zhrozil, protože jsem si říkal, kdyby to někde zehnal, tak to by teda dopadlo škaredě.
0: No, tak to jste tomu dal naštěstí docela dobrou korunu, že neprozradil jste mu, jo? Doufám, kde se to kupuje. Že stačí jenom nabrat v těch spodních vodách, jak říkáte.
1: Spucoval a hned jsem mu to vysvětlil, protože on to úplně nepochopil, jako, jo, že to nebylo dobrovolný, ale že to bylo nechtění.
0: Jasně, tak. No tak existují lidé, kteří se chytají každého stébla, třeba kvůli tomu, že jsou, řekněme, mírně obézní.
1: On ten fenol je částečně vlastně v uzeninách, proto lékaři doporučují toho moc nejest, protože se to vyskytuje v tým. No a jak jsme to tak měli v té havírně, tak zase bylo téma o udírnách. Tehda frčeli udírny, každý stavil udírnu, udíl, nakládal, šil jak všecko to a o tým se vykládalo. A zase teda platilo tam, že kdo vyudil, tak musel donést vzorek ukázat. A zas nový kluk, neskušený toto, ale 2 měsíce přišel a říkal, hoši, tak jsem teda taky už tu udírnu postavil, vyudil a tady je vzorek. No ono to bylo černý jak uhlí, štípalo to, pálilo to, to se nedalo vůbec jíst. Tak my jsme říkali, pro boha, co jsi to udělal? A on říká, hoši, jste břídilovi, protože vy jste vykládali, že se to udí 20 hodin a já jsem to měl za 2 hodiny vyuzený.
0: On to dal přímo do ohně. No.
1: Ne. Tak mi pav na něho, víte, kde byl ten zádrhel? Tam se na šachtě kradli buď impregnovaný prašci tím karbolínem, anebo čistý, jako ty dubový. On samozřejmě vzal ty karbolínový a to bylo to černisko, který vytvořil. A to taky, říkáme, okamžitě to vyhoď, nebo seš tady, dneska tě vidíme na poslední. Protože to muselo být prosáklý jak hrom.
0: Rudo, já vám děkuji i za tenhle odstrašující příklad, vlastně odstrašující příklady, které jste uvedl. No a přeju vám jenom šťastná kila dolů anebo nahoru a hlavně ať jste se sebou spokojený. Ono, nějaké to kilečko nahoru, víte, co se říká o ženských, jo?
1: Jo, ale já to mám dobrý, ku podivu, mě to těličko funguje fantasticky, protože já celý život mám 180 na výšku a 80 kilo.
0: No bomba.
1: A furt plus minus přes zimu 2 kila přiberu, ale hned je zase hodím, potom úplně nádher, jsem spokojený.
0: Gratuluju, Rudo, a děkuji, že jste zatelefonoval a naslyšenou.
1: Taky, nápodobně, mějte si, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Teď už opravdu definitivně dobrou noc, protože za 22 hodin začíná další noční linka. Bude ji moderovat Honza Macon a jejím tématem bude Když člověk neumí říct pravdu. U mikrofonu byl Borek, přeju vám krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
2: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skální.
1: Proč myslíte?
2: Televize je totiž fotbal.
1: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
2: Teplo, žár.
1: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
2: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, vásníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
1: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
3: To jsem viděl v televizi.
1: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchači a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně v domácnosti. Od okamžiku, kdy se provdala, tak nevytáhla paty z baráku a starala se o mě a o bráchu.
0: No a tatínek byl ten, který vás ovlivnil. Právě od něj můžeme odvinout ty vaše hudební touhy?
2: Tak samozřejmě rodina, ve které vyrůstáte, vás strašně ovlivní, jo. To znamená, když vyrůstáte v herecké rodině, když vyrůstáte v hudební rodině, když vyrůstáte v lékařské rodině, už je to tak jako částečně předurčeno. Nevíde to vždycky, ale tak já jsem vyrůstal v muzikantském prostředí a protože jsem já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
0: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
2: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
0: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringo Čech se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
3: Co to je?
4: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
3: On nás zavřel! Otevři, Paganini, nebo co vyrazím.
4: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
3: Hajzl, ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmý.
5: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
4: Ještě minutu, chlapci!
5: Takový morbidní nápady může mít jen vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
3: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
4: 4, 3, 2, 1!
6: Tak to vidíte, chlapci! Zbavení bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
0: A zpátky do života Františka Ringo Čecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka a folklor u profesora Pecky. Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
2: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do třetího ročníku. Pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
0: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukány
7: a Václav Krovka.

0: Asi sám, jasně.
1: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhýma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, abys je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
0: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky, to bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
1: No víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
0: Nevím.
1: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný, typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
0: Textů?
1: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300x4.
0: Celý den?
1: Dobrý počtáš.
0: No nevím, že když vezmeme ty tvoje nejslavnější texty, že jo, nebo pro nás, jo.
2: Že jsi dělal různý texty, že jo, že jsi dělal pro Gota.
0: Nápoj lásky číslo 2.
1: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, pojedeme dál, jo? Máš třeba víc drážistů?
3: No, asi ne.
1: Na co?
0: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vlasy, zarůst, jo?
1: Ne, to je...
0: Je živej ten vizážista?
1: Vizážista je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě kdo se neumí učesat, je kretén. To je.
4: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
5: První skupina byla právě, byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byl moje začátky, no.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A

0: hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
1: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympic právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock and roll byl živá muzika, takže jsem ji začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles. To je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
1: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night a taky jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky. Jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to s taky svatbou a tak dále.
2: Máš nějaký zvíře na baráku?
1: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
2: Mikeš botáš
1: asi. Říkal Mikeši, musíš z baráku.
3: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
1: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
1: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, tak odteď je tedy František Ringo Čech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopičiny Karla Šípa.
3: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl by ses k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice, nebo...
4: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
3: Cože to je?
4: To je Bruegel.
3: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
4: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
3: Ano, ale to snad není špatně,
4: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
3: Ano.
4: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
5: Chromý vede slepého.
4: A chromý vede slepého, holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
3: Ne, no,
4: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
5: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla.
3: A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku?
5: Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to je dokonalá kopie, Karle.
3: Ano. A levnější než ten Bruegel.
5: A barevnější.
3: Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz?
5: 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí ty svíčkovány. Já taky ne.
3: Ne. Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
4: No.
3: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice. A řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
4: Řekni upřímně.
5: To je nádhera.
3: Co toho neumíš.
5: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
3: Ano.
4: No prosím.
5: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
0: Majitelům obrazů Františka Ringo Čecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringo Čech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
6: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval, česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on a prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý, ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatleská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No, já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No, ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, chybu, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já to byl s manželkou, šli bydlet každý jinám, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kluci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš nějaký vztah?
4: Co si říkají?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, protože ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlo, Sluďka nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech. Tak všichni věděli, co je to RT. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. Byl to můj kamarád, on miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice. Malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyři lístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlých záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. To já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tam tať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna, říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením, většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě, já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle to byly jen ojedinělý pokusy, já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková legra, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šípa Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat Dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do voka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já neznám.
5: On tomu rozumí. No počítač myslíš, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
5: On neví, co je dum-dum.
4: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo, napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad, jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafe. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem udělal, jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítačích.
4: To je obžaloba, to je zpět.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit. A on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. A to není všechno. Pořádním obtěži najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak volno nezapomeňte, že komik... Jaksi není moc, není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl soudruhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: A už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... Mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
8: Ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
8: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
8: tak
7: jo?
8: Tak se otoč.
7: Tak.
8: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
8: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si jdi sám.
8: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Naši jeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
8: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma. Když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
8: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
8: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumí mu ani slovo, říká samý blbost.
8: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Kmedovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zmochla jste jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.